0: pracujících s migranty, může mít novela velmi negativní dopady do reálných lidských životů. Pod Krušnohorské Krupce chybí lanovka. Opravovanou lanovou dráhu na Komáří výšku chce pustit do provozu alespoň na léto. Mělo být o omezený provoz, protože celková modernizace ještě není hotová.
1: Město si uvědomuje, že bez snadného spojení na hřebeny Krušných hor bude turistický ruch strádat. Snaží se proto domluvit s drážním úřadem a stavebníky, aby nejstarší vysutá lanovka v Česku, která je takřka 15 let kulturní památkou, přes léto fungovala. Podle odborníků to není nemožné. Ve hře je proto specifický provoz s jasně vymezeným pohybem cestujících. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Hasiči v Kalifornii odvrátili hrozbu obřího výbuchu. Nebezpečí hrozilo u nádrže s vysoce hořlavou chemikálií ve městě Garden Grove, nedaleko Los Angeles. Kvůli riziku exploze muselo své domovy opustit asi 50 tisíc lidí. Podle hasičů se podařilo snížit teplotu i tlak v poškozené nádrži a situace je pod kontrolou. Evakuace ale zatím dál platí. Naši hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. V nepovedeném duelu prohráli ve Švýcarsku s Norskem 1-4. Jediný gól našich barev dával Jaroslav Chmelař. Česká reprezentace si tak výrazně zkomplikovala šance na přijatelného soupeře pro čtvrtfinále. Navíc už dnes zakončí skupinu proti suverénní Kanadě. Na Impulzu se večerní výsledek dozvíte dřív než ostatní. Dnes bude zase horko, čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Bude vedro a to mi rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se ochladit.
1: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
2: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000ové výhře.
3: No
2: to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzový?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: jsme Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Ministr školství Robert Plaga zastavil testování páťáků a deváťáků. Důvodem jsou technické problémy i kritika dotazníků s citlivými otázkami na psychiku a rodinné zázemí dětí. Plaga označil za zásadní selhání hlavně špatnou komunikaci směrem ke školám, rodičům a samotným žákům. Česká školní inspekce se za situaci omluvila a slíbila analýzu celého testování. Podle ministra mají být už sezbíraná data během dneška smazána. V Bohumíně na Karvinsku se objevil orel křiklavý. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice, kterého lidé zaznamenali zhruba 0,5 kilometru od obydlené oblasti. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, orel křiklavý je u nás chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy.
8: V minulosti sice v Česku hnízdil, ale do první poloviny 20. století z většiny území vymizel. Člověk ho tak v krajině nemůže běžně pozorovat. Současný výskyt mladého jedince potvrdil autorizovaný biolog, což ale neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. I krátké zastavení je ale cenným údajem, říkají odborníci a přidávají apel směrem k veřejnosti. Je důležité, aby orla křiklavého nikdo nerušil a nepřibližoval se k němu. Proto ani nezveřejní přesné místo, kde se objevil. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
7: Silničáři s červnem zavřou klíčový severočeský tah. Kvůli výstavbě obchvatu neprojedou auta od 1. června po silnici číslo 9 u Svoru. Jde o rušnou spojnici do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Zavřený bude 6-kilometrový úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa má 34 kilometrů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl prosí řidiče o trpělivost.
9: Silnici číslo 9 ze Svoru dál do Šluknovského výběžku musíme bohužel uzavřít úplně, a to kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.

0: Kamenici.
1: Objížďka povede přes Českou Kamenici a dál přes Chřibskou do Horního Podluží. Uzavírka hlavního tahu potrvá až do půlky října. Irán po téměř 3 měsících obnoví internetové připojení. Prezident Pezeškán totiž podle státních médií nařídil ukončit blokaci zahraničních internetových služeb. Íránské úřady omezily internet už před 87 dny po vypuknutí konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Podle organizace NetBlocks se kvůli blokování internetový provoz v zemi propadl téměř na nulu. K běžnému internetu se dostala jen malá část lidí přes VPN služby. Norové zaskočili české hokejisty a po výhře 4-1 slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Naši ve Švýcarsku nezachytili začátek a už v 7. minutě prohrávali o 2 góly. Národní tým sice snížil zásluhou Jaroslava Chmelaře, další šance ale nevyužil a fanoušci jeho výkon několikrát vypískali. Severané rozhodli ve 3. třetině a poprvé od roku 2010 porazili Česko na světovém šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka klesli ve skupině na 3. místo. A dnes večer je čeká Kanada. Dnes čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Rusko ostře protestuje proti zásahu naší policie, proti metropolitovi pravoslavné církve Ilarionovi. Moskva kvůli tomu předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Rusku a Kreml přitom mluví o provokaci. Ruského duchovního zadržela policie v neděli u dálnice D6, ve voze pak našla několik sáčků s bílou látkou. Nikdo zatím nebyl obviněný a kriminalisté zjišťují, o jakou látku šlo. Ilarion jakékoliv nezákonné jednání odmítá a tvrdí, že jde o tlak proti pravoslavné komunitě v Karlových Varech. Vláda si chce posvítit na ukrajinské uprchlíky. Do sněmovny posílá novelu, která má zpřísnit podmínky dočasné ochrany. Její držitelé žádající o humanitární dávku budou muset být nově zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale přitom tvrdí, že dávky prokazatelně zneužívá jen zlomek Ukrajinců.
2: Máme na území České republiky 385 tisíc ukrajinských občanů. Od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití a policie zahájila více jak 40 trestních stíhání.
1: Dávky bere necelá třetina Ukrajinců v Česku. Podle Metnara policie vede stíhání proti necelým 5% z nich. Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty může mít novela velmi negativní dopady do reálných lidských životů. Pod Krušnohorské Krupce chybí lanovka. Opravovanou lanovou dráhu na Komáří výšku chce pustit do provozu alespoň na léto. Mělo být o omezený provoz, protože celková modernizace ještě není hotová.
3: Město si uvědomuje, že bez snadného spojení na hřebeny Krušných hor bude turistický ruch strádat. Snaží se proto domluvit s drážním úřadem a stavebníky, aby nejstarší vysutá lanovka v Česku, která je takřka 15 let kulturní památkou, přes léto fungovala. Podle odborníků to není nemožné. Ve hře je proto specifický provoz s jasně vymezeným pohybem cestujících. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Hasiči v Kalifornii odvrátili hrozbu obřího výbuchu. Nebezpečí hrozilo u nádrže s vysoce hořlavou chemikálií ve městě Garden Grove, nedaleko Los Angeles. Kvůli riziku exploze muselo své domovy opustit asi 50 tisíc lidí. Podle hasičů se podařilo snížit teplotu i tlak v poškozené nádrži a situace je pod kontrolou. Evakuace ale zatím dál platí. Naši hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. V nepovedeném duelu prohráli ve Švýcarsku s Norskem 1-4. Jediný gól našich barev dával Jaroslav Chmelař. Česká reprezentace si tak výrazně zkomplikovala šance na přijatelného soupeře pro čtvrtfinále. Navíc už dnes zakončí skupinu proti suverénu.

0: severní Kanadě. Na Impulzu se večerní výsledek dozvíte dřív než ostatní. Dnes bude zase horko, čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

poznal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

0: Bude vedro a to my rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se oklamat.
1: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
2: Haló, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
2: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
3: Klára zasmíří
4: jsme Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ministr školství Robert Plaga zastavil testování 5. a 9. Důvodem jsou technické problémy i kritika dotazníků s citlivými otázkami na psychiku a rodinné zázemí dětí. Plaga označil za zásadní selhání hlavně špatnou komunikaci směrem ke školám, rodičům a samotným žákům. Česká školní inspekce se za situaci omluvila a slíbila analýzu celého testování. Podle ministra mají být už sezbíraná data během dneška smazána. V Bohumíně na Karvinsku se objevil orel křiklavý. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice, kterého lidé zaznamenali zhruba 0,5 kilometru od obydlené oblasti. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, orel křiklavý je u nás chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy.
7: V minulosti sice v Česku hnízdil, ale do první poloviny 20. století z většiny území vymizel. Člověk ho tak v krajině nemůže běžně pozorovat. Současný výskyt mladého jedince potvrdil autorizovaný biolog, což ale neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. I krátké zastavení je ale cenným údajem, říkají odborníci a přidávají apel směrem k veřejnosti. Je důležité, aby orla křiklavého nikdo nerušil a nepřibližoval se k němu. Proto ani nezveřejní přesné místo, kde se objevil. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
6: Silničáři s červnem zavřou klíčový severočeský tah. Kvůli výstavbě obchvatu neprojedou auta od 1. června po silnici číslo 9 u Svoru. Jde o rušnou spojnici do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Zavřený bude 6-kilometrový úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa má 34 kilometrů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl prosí řidiče o trpělivost.
8: Silnici číslo 9 ze Svoru dál do Šluknovského výběžku musíme bohužel uzavřít úplně, a to kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
6: Objížďka povede přes Českou Kamenici a dál přes Chřibskou do Horního Podluží. Uzavírka hlavního tahu potrvá až do půlky října. Irán po téměř 3 měsících obnoví internetové připojení. Prezident Pezeškán totiž podle státních médií nařídil ukončit blokaci zahraničních internetových služeb. Iránské úřady omezily internet už před 87 dny po vypuknutí konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Podle organizace NetBlocks se kvůli blokování internetový provoz v zemi propadl téměř na nulu. K běžnému internetu se dostala jen malá část lidí přes VPN služby. Norové zaskočili české hokejisty a po výhře 4-1 slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Naši ve Švýcarsku nezachytili začátek a už v 7. minutě prohrávali o 2 góly. Národní tým sice snížil zásluhou Jaroslava Chmelaře, další šance ale nevyužil a fanoušci jeho výkon několikrát vypískali. Severané rozhodli ve 3. třetině a poprvé od roku 2010 porazili Česko na světovém šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka klesli ve skupině na 3. místo. A dnes večer je čeká Kanada. Dnes čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný

0: Mý poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Díky, Vláďo. Příjemnému poslechu se připojují taky vaši ranní moderátoři Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
1: Nejvyšší čas začít a rovnou hezkou muzikou Jana Kirchner anebo Smokey. A ještě přidáme Ivetku Bartoševou. Krásné dobré ráno do celého Česka.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové, nádherné ráno do celého Česka vám přejeme. Dneska jsme si zrovna s Klárinkou povídali, že bude parádní předpověď, můžeš to prozradit, jestli to
1: už nevadí.
0: No, tak jako tři...
1: Ne, já je budu napínat. Vážně. Vy totiž určitě netušíte, jak dneska bude, a já vás nechám napnuté až do konce.
0: Dobře, tak já naznačím. Jak zvládáte vedro a co nesmí chybět ve vaší povinné protivedrové výbavě? Ptáme se dneska, normálně nám můžete volat už teďka klidně přes aplikaci. Mimochodem, spousta lidí používá klimatizace a ty mohou i uškodit ve vedrech, jako bude to dnešní. Pomáhá snížit teplotu v autě nebo v místnosti, to všichni víme. Dlouhé proudění chladného vzduchu nebo velké teplotní skoky ale můžou ohrozit naše zdraví.
2: Odnést to můžou třeba naše dutiny nebo hlasivky. Otorinolaryngolog Jaroslav Bludovský radí nastavovat klimatizaci střídmě.
3: Pokud je rozdíl teploty okolí větší než 6 stupňů, tak dochází k nepřirozeným reakcím na sliznicích a k rozvoji různých stavů, jako je třeba rýma, záněty dutin, zvukovodu a tak dále.
2: Z klimatizace nás můžou bolet i záda nebo svaly za krkem. Terapeut Milan Soukup vysvětluje, že jde o obranný mechanismus člověka.
4: Tělo se začne bránit, protože se bojí podchlazení. Tudíž se zúží cévy a tím pádem dochází horšímu prokrvování toho svalu. Tím pádem tam jde málo kyslíku a ten sval strdí.
2: No a v takovém případě pak pomáhá prohřátí, masáž a protažení tohoto místa. Bolest ale může trvat třeba 2 dny. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Kde hledáte únik, když venku fičí 30, sklep, nákupák nebo rovnou k vodě? Klidně se nám dneska můžete ozvat. Já se zeptám Klárinky, kde hledá únik?
1: Nákupák zní velmi hezky.
0: Já jsem si to myslel, že takhle odpoví. A je pravda, že pokud nešetří v tom obchodním centru, tak to tam příjemně fičí a chladí. Krásné dobré ráno.

0: Jako Slavíček zpívala Iveta vždycky. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno. Dopravní servis mám připravený. Michaela Schulze, Mackieho Žbírku, Erosa Ramazzottiho a klimatizaci. Dneska se vás ptáme, kde hledáte únik, když venku fičí třicítka. Ozvat se můžete se svým receptem klidně přes aplikaci.
1: A taky pro vás chystáme písničku na cestu. Jedete někam? Ať je to kamkoliv s klimatizací nebo bez, to je nám úplně jedno. Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007, napište jedu a my vám tu písničku na cestu zahrajeme.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
5: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
4: Co ti tady přináší největší radost?
5: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
4: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdravím všechny šoféry na silnicích. Na 34. za Třeboní směrem do Budějic havaroval kamion, je převrácený a během vyprošťování určitě bude uzavřená komunikace. Na příjezdu do Liberce cestou z Turnova srazilo osobní auto Srnu a na zdržení se připravte také na D8 cestou z Ústí do Drážďan. Tunely Libouchec a Panenská se střídavě uzavírají z důvodu kolony na německé straně. A teď už stačí napsat jedu na 605 222 007. Vstoupíme do vysílání a my vám s Klárkou pustíme písničku Na cestu.

0: Tady jsou Klára s Honzou s námi ve vysílání Posluchač. Na WhatsAppu máte Ferry. Dobrý den.
1: Dobrý den, František u telefonu.
0: Mysleli jsme se to správně, jste František. Tady jsou Klárka s Honzou, vítejte u nás.
2: Františku, krásné ráno, kam jedete?
1: Do práce, jedu do Německa, vyrazil jsem z Teplic a jedu do Dessau.
2: Aha, a co tam budete dělat?
1: Já dělám protipožární zabezpečení, takže sprinklery montuju.
2: To je dobrý, to jsme tady ještě neměli, protipožární zabezpečení. To je opravdu ochrana proti horku.
1: Ano.
0: Jenom by se chtěl zeptat, vy pracujete pro nějakou jako německou firmu, takže pracujete v Sasku?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: Jo,
1: a... Firma je na východě.
0: Uh-huh. A je to tak, že jste tam třeba celý týden nebo dojíždíte?
1: No, teď minulý týden jsem byl celý týden, dneska jedu Dessau, večer se vracím zpátky a od zítra do pátku jsem v Drážďanech.
0: Mm-hmm. Já jsem tam byl taky o víkendu, tam je moc hezky, pěkné město. Máte to tam rád v Sasku?
1: Jo, jo.
0: Co na to říká jo. Paní, co na to říká paní, když jste celý týden pryč?
1: Žádná už není.
0: Jo, tak
2: už nic neříká, protože něco říkala. No, Františku, nemáte úplně jednoduchou práci na ten vztah, to si musíme přiznat, že?
1: No, no, já celý život, jakoby, já jsem dělal 20 let lešení, no, teď dělám 17 let tohle, takže
0: jo.
1: Furt pryč, no.
0: Jo. Tak nějakou paní v Německu jedině?
1: Ne, ne, v žádný případě.
2: Žádnou paní už, jo, jste skončil ne. S náma babama?
1: Ne, ne, ne, o to ne, já mám 4 dcery, 2 vnučky, já jich furt mám...
2: Tak to jo, to
0: tolik,
2: jo.
0: Tolik žen kolem vás, naprosto vám rozumím. Co vám zahrajeme? Mám tady Mekyho Žbírku, Erosa Ramazzottiho, Opět Radeček. Co by vám udělalo radost?
1: Tak já bych si dal Žbírku, jestli by to nevadilo.
0: No rozhodně, samozřejmě, že ne. Pustím vám krásnou písničku, která se jmenuje Len s ňou. Je bohužel o ženě.
1: No, nevadí.
0: Užívejte si to. Ještě musím se zeptat, ještě než se rozloučíme. Jak přežíváte horkavy?
1: No, tak nějak, já se tomu nebráním, tomu horku, no, se to dá nějak přežít, nějaký pití, nějaká sprska, něco studenýho a
0: jo.
1: To je tak asi všechno.
0: A když tak pomůže klimatizace nebo příjemně klimatizovaný prostor?
1: Ne.
0: To nemáte, ne. Nedělá vám to dobře.
1: Ne.
0: Užijte si horka, krásné letní počasí a taky Mekyho Žbírku. Františku, díky za pokec.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Písnička na cestu.

0: vysílají Klárka s Honzou. Krásné dobré ráno. I dneska si můžete vytočit až Jet Betano Jackpot a vyhrát 100 000 korun. Halo, tady Impulzovi.
1: A jak k tomu bude svítit sluníčko? No, pořádně. A teploty vysoko mezi 27 až 32 stupni Celsia. A bude jasno. A jak to vypadá aktuálně u vás? Tak když se podíváme do Milovic, tam je prý krásných 15 stupňů, hlásí Vladimír. A taky trochu Ameriky prý a venku nádherných 18 stupňů, víme z Mladé Boleslavy od Toma. Děkujem za to. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Víte, jak se říká člověku, který je v pondělí šťastný? No přece nezaměstnaný.
4: Dvě minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Ministr Plaga zastavil testování na základních školách kvůli špatné komunikaci a technickým potížím. Pacientům budou moci od července praktičtí lékaři předepisovat více léků. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu. A naši hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si tak ve skupině B druhou porážku.
0: Říkala si teploty, kolik budou maxima dneska?
1: Říkala.
0: To je?
1: 32 stupňů.
0: Jak se chladíte, když venku řádí třicítky, ptáme se vás dneska a vy můžete klidně nahrát svoji zkušenost do dnešního ranního tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Petra Janu za malou količku zaspívá Říkej mi, jak zvládáte vedro, ptáme se dneska posluchačů i Bubu. Zuzanko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím, Pulzovi. Skvěle, ve vedru mi je konečně teplo. Mám nízký tlak, takže do 25 mrznu a ve 30 rozmrzám. U moře ráno běhám v mikině a k nápisu Hollywood jsem kráčela v teplákové soupravě. Je fakt, že hlavně kvůli tomu, abych se nespálila, ale že bych se bála přehřátí organismu, tak to tedy ne. Navíc cestou jsou fontánky s pitnou vodou pro psy, které jsem využívala. Psíci se nestačili divit, co to je za rasa, která s nimi pije. Takovou tlamičku ještě neviděli.
1: A co klimatizace?
2: Tu nenávidím, zejména v autě. Dvakrát mi o víkendu chytlo vedro cestou na vystoupení. Klimatizace mi hrnula chlad na nohy, když ji řidič vypnul, zpěvák otevřel okno do průvanu. Z obojího okamžitě chraptím. Naštěstí si vozím sebou velkou prošívanou deku a bundu a ze zadního sedadla si dělám postel. Mou pověst teplomilného blázna zachránil v sobotu v noci Milan Pitkin, který se s námi vracel z Brna. Řídil imitátor Petr Martiňák, který vyžaduje studený odchov. S čímž Milan v lehkém sáčku nepočítal. Pár kilometrů se nedělo nic. Najednou prohlásil, mohu zapnout topení, je mi zima. A asi 50krát kýchl. Petr viděl, že svou ledovou komoru neubrání a tak jsme hledali kompromis, který připomínal hádku vlády s prezidentem o účast na summitu NATO. Nakonec ho Petr našel. Být v Praze dřív, než se upeče. Když jsme za hodinu a 3/4 vjeli do Prahy, bylo mi jasné, že tak brzo nás dva s Milanem dobrovolně nepoveze. Vaše Zuzana Bubílková.
1: I vy nám píšete na náš WhatsApp 605 222 007 a napsal Lukáš z autobusu, že klimatizaci používá v létě a dává ji o 4 stupně níž. A v autobuse má ručník a hodně pití a když je volno, tak samozřejmě rád má koupání. A píše nám i Lumír, že klimatizaci ano, ale rozhodně s rozumem.
0: Ozvat se můžete i vy, napsat na WhatsApp 605 222 007 nebo přes apku Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc než 5-kilometrová kolona je na D8 cestou z Prahy do Drážďan, je to před tunelem Libouchec. Profitis Global Assistant zhlází 6-kilometrovou kolonu na příjezdu do Mikulova směrem z Brna na Vídeň. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Vyškova, mezi 204. a 196. Zdržíte se kvůli tomu i na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Na trase ze Svitav do Brna před Skrchovem havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. A na 34. za Třeboní směrem do Budějovic se převrátil kamion, zatím se kolem dá projet bez zdržení. Další dopravní informace můžete nahlásit i vy přes aplikaci Impulzu.

0: Pátky do lavic s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Přeji vám, studenti, dobré ráno, které otevřeme malým rýmem. Trocha poezie nikoho nezabije. Pevně věřím, že ani vás. Poslechněte si tyto verše. Po modrém blankitu bělavé páry hynou, lehonký větřík s nimi hraje. A vysoko, v daleké kraje, bílé obláčky dálným nebem plynou a smutný vězeň takto mluvil k ním. Snad poznáte, ze kterého klenotu české literatury jsem recitoval. Tato liricko-epická báseň poprvé vyšla v roce 1836. Autor ji tenkrát dokonce vydal vlastním nákladem. Báseň Máj je geniálním dílem básníka a rozervaného romantika Karla Hynka Máchy, který se bohužel dočkal jen opovržení a kritiky na své dílo. Nespravedlnost světem vládne, studenti. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Jo, Máj, takový pěkný jarní měsíc, když nepřijde léto jako u nás. Viď?
3: Lásky čas. Základ. Láska je všude kolem nás. Láska je skvělá věc. Miluju lásku.
2: A ona tebe.
3: Úterý 26. května. Víc dílu pana profesora najdete už teď na stránce impuls.cz. Klára s Honzou. Dobré ráno.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: posloucháte Halo, tady impulzový nádherný letní den, vám přeji Honza a Klárka.
1: Dnes bude jasno, 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Teploty opět míří k tropické třicítce. Evropská komise chce další vysvětlení k Babišovu střetu zájmů. Naši hokejisté prohráli s Norskem 1-4. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Tropy v Česku pokračují. Za včerejšek padly teplotní rekordy na několika meteorologických stanicích, hlavně na západě a severozápadě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili přes 30 stupňů. Dnes vyšplhá rtuť teploměru ještě výš. Místy naměříme 32 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Praze, Polabí, Poohří a na jihu Moravy. Dál také platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Na použití klimatizace může doplatit naše zdraví. Vysoký teplotní rozdíl škodí našim sliznicím. Může se tak rozvinout rýma nebo záněty dutin a zvukovodů. Na proudění studeného vzduchu můžou reagovat i svaly, které se v rámci obranné reakce nervového systému stáhnou a stuhnou. Lidé pak můžou mít zablokovanou krční nebo bederní páteř. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová radí neklimatizovat na plný výkon.
5: Prostory bychom klimatizací neměli přechladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů.
3: Před stuhnutím krčních svalů nás může ochránit, když si dáme ručník kolem krku. Když už k zablokování dojde, doporučuje se prohřátí, masáž a protažení. Odpovědi českých úřadů na dotazy ohledně střetu zájmu premiéra Babiše jsou nedostatečné. Podle Evropské komise je třeba odpovědět na další otázky. Česká strana má na to měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly minulý týden. Podle serveru Seznam zprávy komise dále uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmu vyřešený, žádné dotace firmám spojených s Babišem neproplatí. Rekonstrukce nádraží v Bečově nad Teplou se protáhne. Stavba za 63 milionů měla původně skončit už teď v květnu. Termín otevření se ale o rok odkládá.
6: Za zdržení může vzácný druh netopíru a požadavek zprávy HKO Slavkovský les. Zvířata potřebují klid. Práce na budově se proto do podzimu zastavují. Dělníci nicméně z bečovského nádraží nezmizí. Čeká je zastřešení nástupiště a obnova historického oplocení. Přestože je areál památkově chráněný, vzniknou i zcela nové věci. Zázemí pro železničáře a zóna pro cyklisty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Bývalá dánská královna Margaret se při pádu zranila. 86-letá panovnice utrpěla krvácení v oblasti kyčle a lékaři si ji nechají několik dní na pozorování v nemocnici. Královský palác uvedl, že je její stav vzhledem k okolnostem dobrý. Margaret přitom teprve před pár dny opustila nemocnici po zákroku na srdečních tepnách. Dánskou vládla přes 50 let a v roce 2024 předala trůn svému synovi Frederikovi.
2: S impulzem na hokej.
3: Naši hokejisté s Norskem ostudně padli. V šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu vstřelili jedinou branku proti norským čtyřem. Připsali si druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. Svěřenci trenéra Rulíka odehrají závěrečný duel skupinové fáze dnes od 20 hodin 20 minut. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou.
0: Klárinka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Dneska se ptáme, jestli máte osvědčený trik na ochlazení, který by ostatní nenapadl, a kde hledáte

0: Použiju tady jednu WhatsAppku, která přišla od našeho posluchače, který má napsáno Kupkis. Je to rugbysta. Myslím, že mě sleduje na Instagramu tenhle ten člověk, si pamatuju tu profilovku. A píše, zní to zvláštně, ale vždy si dám šálek horkého čaje a po chvilce mi je příjemně. A to je pravda. Protože třeba v Egyptě, když jsem byl, tak tam mají ibiškový čaj, je vlažnej, nebo teplej trošku, nebo v Maroku. Dáš si doušek, srovnáš tu teplotu těla a není ti v těch 30, 40 takový vedro.
1: A naopak, zmrzlina nebo chladné nápoje zase tělo přehřívají.
0: Přesně tak.
1: Je to úplně opačně, než byste si mysleli, takže jestli se chcete schladit, dejte si něco teplého, jestli se chcete ohřát, dejte si zmrzlinu. Já vím, že je to nelogický a že prostě jako člověk na to úplně chuť nemá, ale je to tak.
0: Vysvětlím ještě jednou, na co zeptáme pro ty, kteří teď naladili, kde hledáte únik, když venku fičí třicítky, sklep, nákupák nebo rovnou k vodě.
2: Léto je můj zabiják, protože jestliže je více jak 5 stupňů, tak já už umírám, čili takže klimatizaci musím používat, jinak bych se ani nevyspal, protože když přes noc jsou 28, 30, tak to teda nevím, jak bych dělal. No, snažím se tu klimatizaci taky používat nějak s rozumem, ale někdy to prostě nejde.
0: Slyšeli jste, pro jednoho z našich posluchačů je léto zabiják, to já rozhodně říct nemůžu.
1: Já taky ne, já léto miluju. Každopádně, řekněme si na rovinu, že jak je nad těch 30 stupňů dlouhodobě, že to pro ten organismus úplně nejpříjemnější není, ale zas prostě jako léto, jo? A když padají 30, dobrý. Vemte si, až budou padat 40.
0: To nestraš, já jsem někdy četl článek, že prý se to má stát, jako.
1: No jo? No jo?
0: To léto.
1: No jo?
0: No jo?
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Let's go!

0: máte rádi Richarda Krajča, tak to se máte příští týden na co těšit. Víme jistě, že slaví narozeniny, ale dárek dostanete vy a na Impulzu si příští týden prostě jednoduše užijete v podstatě celý s Richardem Krajčem. Startujeme už v pondělí na Impulzu.
1: Popojíždí se na D8 cestou z Prahy do Drážďan. Vysvětlím, proč v dopravě. Za chvilku.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po pojíždí se na D8 cestou z Prahy do Drážďan. Přerušovaná kolona se táhne už od 75. kilometru až na hraniční přechod. Z jednoho prostého důvodu, fronta je u Němců. Víc než 7-kilometrová řada je na D5 před hranicemi s Německem směrem do Norimberka. 8-kilometrová kolona je pak na trase z Brna do Vídně před Mikulovem. Nesouvislá fronta je na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 210. a 196. kilometrem. A na trase ze Svitav do Brna před Skrchovem havaroval osobák, následně sjel do příkopu. Další komplikace, ale z toho místa hlášený nemáme. Tolik doprava, kdybyste měli doplňující informace, zkuste to přes aplikaci Rádia Impuls nahlásit přímo do rádia.

0: Rádia Impuls.
1: Teploty dnes přesáhnou 30. Někomu už je pořádné teplo a Aleš Růžička dostal za úkol nás ochladit, teda zjistit, jak to s tím chlazením vlastně je. A je ve studiu. Aleši, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno. Když říká Klárka, a teď nás ochlaď, to je vlastně divný, vás bych chtěl rozpálit přece.
1: Tak Impulzovi. My jsme rozpálený dost a možná až příliš.
3: Proč bys nás chtěl rozpalovat?
2: Já ne, tak je taky přirozenější, než ho ochlazovat. Že?
3: Já chci, abys nás to ochladil.
2: Já taky dneska. Chci se přiznám, protože mě ty teploty nedělají vůbec dobře. Tak jsem v této chvíli, mám pro vás teda připravenou na dnešní ráno takovou jako domácí air condition, jak se říká, prostě to, co dům dál a to, co lednice, mrazák dá, tak nějak se stravíme, máme na to dneska celé ráno, ale v této chvíli budu jakoby, řekněme, v edukativní rovině. Takže jak přežít horké noci, jo, ty opravdu, když se ten vzduch nehýbe, je horko a vy vlastně se přikryjete, protože to je příjemný, ale potíte se, no prostě špatně se spí. Jo. Takže já jsem nastudoval pár takových věcí, které ale já si neumím představit, se přiznám úplně. A to třeba použít jako vlhkost. Studenou vlhkost, jo. Že si na určité části těla přikládáte vlastně vlhké věci, jako třeba namočíte ručník, dáte ho ideálně do lednice nebo do mrazáku, než půjdete spát, a pak by to mělo být konkrétní kontury, takže ten navlhčený studený ručník se dává na kolena, na kotníky, loketní jamku, zápěstí nebo krk. A takhle musíte vydržet spát. Já se točím pořád, já se pořád hejbu. Jak by mi asi ten ručník na těch kolenou jako vydržel?
1: Nevydržel,
2: umíte se představit?
1: Jo, znáš pupendo? To mi je po ránu, mokrý hadr na tlamu. Tak
2: to
1: v tomhle duchu,
2: to udělám dneska, Honzovi. Honzíku, dočkáš se, neboj se. Jo? A ještě mám jednu věc, a to je jako vlastně rada taková, spěte sami a co nejblíže zemi. Jo, protože ten dotyčnej na té druhé půlce sálá teplo, že logicky, a u země se drží chlad.
3: To jsem já, spím
2: jo.
3: Sám, tak. A co nejblíže
2: zemi. Na zemi,
3: jo,
2: je chlad.
3: Jednoznačně.
2: No, tak to je taková jenom babská rada.
3: Dneska se vás ptáme, milí posluchači, jak se ochlazujete vy, když fičí třicítky. Klidně se svým receptem můžete přihlásit přes aplikaci Rádia Impuls, nebo to napsat a nahrát WhatsAppem. 605 222 00.

0: Já jsem Horko Mil, jak jste na tom vy, milí posluchači, klidně se nám můžete si věřit dneska v radním tématu, jak se bráníte třicítkám. 605 222 007 náš WhatsApp. Počasí hlásí Klárka.
1: Promiň, já jsem ti do toho skočila rovnou, protože dneska to bude jasné. Úplně jako přesně doslova do písmene, bude jasno. 27 až 32 stupňů Celsia. V Telči aktuálně 12 stupňů, modrá obloha, sluníčko, píše Zdeňka. Danka hlásí, že azuro ve Mnichově u Strakonic a 15 stupňů. A Zdeněk píše bez větří a jasno 15 stupňů z Broumova. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme zprávy, nebo za zprávy, které se týkají počasí, a děkujeme i za zprávy, které se týkají ochlazování. Pište je dál, náš WhatsApp má číslo 605
0: 222 007. Skočila, já skočím taky.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Minutu po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Teplický soud znovu řeší žádost bývalého poslance Ferryho o propuštění z vězení. Aplikace e-doklady má za více než dva roky existence přes milion uživatelů. Vláda podle ministra kultury Klempíře projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června. Kvůli nebezpečnému požáru skladu textilu evakuovali belgické úřady obyvatele města u Bruselu. A naši hokejisté padli na šampionátu s Nory 1-4, skupinu tak už nemohou vyhrát.
0: A ty máš, Klárinko, nějaký ochlazovací tip?
1: Klimatizaci.
0: Je to tak, já taky doporučuji a používat ji s rozumem. Jak jste na tom s ochlazováním, vy, milí posluchači, nám můžete teďka nahrát třeba přes aplikaci Rádia Impuls. Příjemný letní den.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Tak já jsem docela dobrý s úterkem dneska. Pro mě je to příjemný úterý. Já zase půjdu dělat jízdy na velký motorce. Včera jsem poprvé jezdil na velký mašině v pražském provozu, takže to bylo teda pro mě, byl jsem spocený až víte kde. Nebudu to vůbec vyslovovat, ale byl to zážitek pro mě. Těším se, doufám, že to pak jako s tím zkušebním komisářem všechno udělám a konečně se projedu třeba do Tater na jedné stopě.
1: No já se taky těším, to budeme oslavit, až budeš mít řidičák hotovej.
0: Jo?
1: No je, je.
0: Ty mě zveš, jo?
1: No ne, ty zveš mě, protože ty slavíš.
0: Kdo říkal, že ty budu slavit?
1: Dobře, tak slavit nebudeme. Píše Kostě z Dolních Dunajovic, jak se ochladit? No přece zalezu do sklípku. Ano, a ještě dodává Klárka, ví, jak je tam v létě příjemně. Vím to moc dobře, akorát z toho sklípka taky jednou Kostě musíte ven a to zase tak příjemný není.
0: Tak, tak. Kde hledáte únik, když venku fičí třicítka?
2: Tyhle ty vedra, ty třicítky, to není nic pro mě a moji rodinu. Pro nás je tak 2 metry sněhu a minus 20.
0: Posluchač Kvído se hlásí.
3: Já neřeším, jestli studenou zmrzlinu nebo horký čaj. Ať je teplo nebo zima, pivo je vždycky prýma.
0: Já čekal, Kvído, že nahrajete s impulzem, je vždycky prýma. Marek.
4: Tak já jsem taky z těch, kterým nenávidějí léto. Nesnáším vyšší teploty než 20. Prostě já vím, že lidi, kteří jsou celý den v klimatizovaný kanceláři, tak to milujou, jo, prostě úplně se v tom vyžívají, ale zkuste si bejt celý den třeba jako kámoš, celý den na střeše v tom, no, nebo zedníci a podobně, no já to prostě nenávidím. Do 20 stupňů úplně ideál.
1: Jindra píše, že je celý den v kuchyni, takže taky víme, že v té kuchyni úplně jako chladno nebude, stejně tak jako na té střeše. No ale jinak píše, že při horkém dni se uchýlí do domečku a tam, že je zatím fajn, takže Jindro, až dneska dovaříte, tak doufám, že i u vás bude příjemně a že si trochu odpočinete.
0: No a prostě jednoduše se můžete klidně taky ozvat dneska do ranního vysílání. My budeme moc rádi, když se schladíte společně s náma. Tady jsou Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Michael Jackson s

0: A jestli jedete taky, teda já nejedu, já se budu bavit tím, jak vy jedete a třeba něco vezete. Ale jestli vy jedete, napište teď na náš WhatsApp 605-222-007 jedu. My pro vás chystáme písničku Na cestu a tu cestu vám touhle písničkou prostě a jednoduše zpříjemníme. 605-222-007 a jedu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Víc než 6-kilometrová kolona je na D8 před tunelem Libouchec ve směru z Prahy do Drážďan. Bezmála 10-kilometrová je na D5 před hraničním přechodem u Rozvadova směrem do Norimberka, popoždí se na Pražském okruhu směrem na letiště a profíci z Global Assistance hlásí zdržení v hlavním městě ještě na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Plná je také D1 před Brnem směrem z Vyškova, stojí se na bratislavské D2 před Brnem a jestliže jedete do Rakouska, tak je tam 10-kilometrová kolona před Mikulovem. Radši zvolte jiné trasy. Jak to tak vidím na výjezdech do Německa, do Saska, do Bavorska i do Rakouska, jsou pravděpodobně nějaké masivní policejní kontroly nebo razie, protože všichni, kteří chtějí přejet, stojí v neuvěřitelných kolonách už od časného rána. Pevné nervy a pokud jste na místě, nahlaste nám to taky. 605 222 007. Teď už stačí napsat jedu na 605 222 007. My vám pustíme písničku na cestu, ale ještě předtím si popovídáme do vysílání.

0: Kocka do reála na Impulzu, posloucháte Impulzovi a tady jsou Klárka s Honzou a taky s Petrem, naším posluchačem, který je na druhém konci. Péťo, slyšíme se, dobrý den.
1: Slyšíme se, ahoj Impulzovi.
0: Ahoj.
2: Péťo, krásné ráno, kam jedete?
1: Krásné ráno, no tak já se tady motám kolem toho Trutnova a jedu směr Jánské Lázně.
2: Ale vy jste mi napsal, že vezete nějaké dobroty.
1: No, dobroty, to je auto plné dobro.
2: A co to znamená?
1: No tak, čím bychom začali? Zkusíme sladký?
2: Ježiši, pojďte.
1: Takže můžeme věnečky, větrníky, rolády.
2: Je.
1: Pak budeme pokračovat. Můžeme třeba chlebíčky, nebo půjdeme dál, Krkovice.
2: A kam to vezete, prosím vás, tohleto všechno?
1: Takhle různě, po obchodech, po restauracích.
2: Takhle. No já být doma, tak vám řeknu adresu, je to kousíček od náměstí, byste se zastavil, že? Co?
1: No, tak
2: já bych vám vařila kafičko.
1: No tak to není problém, ale vy jste teď někde úplně jinde.
2: No já jsem v Praze, no, tak nic. Příště.
0: Peťo, jak si jinak máte?
1: Je to pozitivní, protože za 3 dny odjíždíme na dovolenou do Chorvatska, takže už tak dožívám.
0: Do které části jezdíte rádi?
1: Je to konec Makarské riviéry, jestli znáte Gradac, Brýsk, Podaca.
0: To je strašně dlouhá štreka, ale já mám rád Istrii, je to z kraje. Mě tam nebaví zajíždět až tam někde na konec totiž, takže...
1: No, víte co, mě jako řidiče z povolání... Mě to baví.
0: Je vám to jedno prostě, dojedete na místo, ano, kde to máte rádi a kde je to krásný. Okay. Jezdíte tam každý rok?
1: Jezdíme tam dvakrát za rok.
0: Dvakrát ročně, a teď mi řekněte, jaký to tam je, jako myslím, ceny a tak dále, jestli je to vstřícný, nebo pořád zdražujou.
1: No tak čím říká se, že čím víc na jich, tak tím víc stabilnější počasí a samozřejmě i levněji, a je to pravda.
0: Prosím vás. Tak
1: no je to tak.
2: Možná, že bys to přehodnotil.
0: Přece jenom to asi přehodnotím a asi to zkusím někdy. Díky moc za tip. Peťo, užijte si s celou rodinou krásnou dovolenou a já tady pro vás mám nabídku. Mám tady kapelu Queen nebo Shakiru, nebo možná bych vykouzlil ještě něco, co máte rád. Řekněte si.
1: Dáme Queeny, to je srdcovka.
0: Dobře, přesně tak, je to srdcovka a jedna královna denně nemůže uškodit. Šťastnou jízdu.
2: Šťastnou cestu, Peťo, naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Podívej se, takhle pozitivní lidi, věď, rozvážejí dobrý pamlsky, těší se na dovolenou do Chorvatska.
2: Tak když máš auto plný zákusku a v podstatě už jsi na cestě na dovolenou, nemůžeš mít špatnou náladu.
0: Já si myslím, že ale tenhle ten typ člověka nemá nikdy špatnou náladu,
2: to
0: když
2: je
0: má
2: pravda.
0: Prázdný auto a nejde zrovna na dovolenou. A takový jsou naši posluchači, patříte taky do rodiny. Klára Šedová
2: a Honza Daněk.
0: Vaši ranní společníci, krásné dobré ráno přejeme do celého Česka.

0: hádejte, co dneska s Klárou děláme. Ochlazujeme se společně s vámi. Když venku fičí třicítky, zajímá nás, jak se ochlazujete i vy. Jestli máte třeba nějaký trik, nebo nějaký jako parádní věc, která vlastně ten organismus neuvede do toho stavu, kdy z vás zleje prostě doslova.
1: Píšete klimatizace a klimatizace v autě, bez toho by to nešlo. Ale ještě jedna důležitá věc, co jsme odhalili. My už víme, proč jsou kolony na německých a rakouských hranicích, protože byl včera svátek, no a byl zákaz jízdy kamionů, takže se to tam dneska štosuje, aby se dostali tam, kde chtěli být včera a prostě tam nejsou.
0: Děkujeme za upřesnění všem, kteří nás poslouchají i v dopravě 007. Dál můžete hlásit jakékoliv komplikace na 605 222 007 nebo také přes aplikaci Rádia Impuls. 3 minutky před 7 hodinou. Máme dobrý vítr v zádech a stihneme ještě písničku. Tady je Simply Red.

0: Eagles.
1: Zemědělci se bojí kvůli suchu o úrodu. Plaga zastavil povinné testování žáků. Naše hokejisté padli s Norskem. Je 7 hodin. Za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko dál trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je v jižních a východních Čechách. Letošní jaro je zatím nejsušší od roku 2018 a podle předpovědi meteorologů do konce května to na žádné významnější srážky nevypadá. Pokud se objeví, budou spíš lokální, ojedinělé a spojené s bouřkami. Ministr školství Plaga zatrhl testování žáků. To bylo povinné pro děti 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ministr svůj krok odůvodnil špatnou komunikací s rodiči a školami a technickými potížemi. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Česká školní inspekce podle Plagy udělá analýzu testových otázek pro dotazník i například technického řešení. Poté se rozhodne o dalším postupu. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si je opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
3: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Lidé se z dočasné konečné v Bubnech můžou do centra Prahy dostat buď tramvají nebo metrem. Tragickou dohru má na Slovensku útok krávy na pastevce. Ten vážným zraněním podlehl. Incident se odehrál v obci Gemer. Muž pásl na louce dobytek, u stáda pracoval pravidelně. Co útoku předcházelo, není zatím jasné. Podobné napadení hovězím dobytkem se stalo před několika dny v Rakousku. Stádo krav tam připravilo o život 67-letou ženu. Její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění.
2: S Impulzem na hokej.
1: Naši hokejisté předvedli katastrofu, dostali výprask od Norska. V předposledním zápase skupiny na mistrovství světa ve Švýcarsku jsme Severanům podlehli 1-4. Ohlasy po utkání nám shrne reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
4: Hezké ráno, už během zápasu bylo vidět, že Čechům zkrátka něco chybělo. Od fanoušků to také několikrát schytali za pasivitu, je totiž publikum odměnilo několikerým vypískáním. Naši hokejisté prohrávali už od 3. minuty zápasu a nepomohl ani náš jediný gól, který snížil manko Čechů na 1-2. S debaklem nejsou spokojeni ani čtenáři zpravodajského serveru iDnes.cz. V diskuzi po prohře 1-4 padají taková slova, jako třeba o tom, že kouč Rulík, cituji, to podělal, nebo o nejhorším výkonu na světovém šampionátu za posledních 35 let. Hokejovou repre taky fanoušci kritizují za střeleckou impotenci a píšou také o tom, že na ledě chybělo absolutně vše. Česko si tak prohrou proti Norsku prakticky zavřelo místo k výhodě druhému místu ve skupině. V ní nás dnes čeká poslední duel proti Kanadě. V hazování přijde ve 20 hodin a 20 minut. No a teď máme 7 hodin a zprávy na Impulzu uzavírá Michael Ransdorf.
5: No Mišáku, a to bylo drsný, to, co se jako tady teďka hlásil. Vidíš, jako když se přestane dařit nebo když se nedaří, jak je ten sport krutej, jak jako ostří jsou ty fanoušci, jak si neberou servítky, neskutečný, jako podělal nejhorší výkon na světovém šampionátu za poslední 35 let. Střelecká impotence.
4: A najednou jsme všichni trenéři.
5: Jo, jednoznačně. Neskutečný, ty taky?
4: Ne.
5: Ty jsi jenom zpravodajec.
4: Přesně to.
5: A je dobře, díky za informace. A Klárenka s Honzou, krásné ráno.
6: Krásné ráno.
5: Dneska se vás ptáme, jak se ochlazujete, když jsou třicítky. Míšo, jak se ochlazuješ ty? Máš 5 vteřin na odpověď.
4: Málo se ochlazuju, nezvládám to.
5: Nezvládáš to. Zvládáte nebo nezvládáte?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Pojďte nám hlásit třeba nějakou originální metodu, můžete přes aplikaci Rádia Impuls nebo náš rádiový WhatsApp.
6: 605 222 007.

0: Tak Lucie zaťukala šrouby do bedny, jak by řekli v Brně. A za chvilku Enrique Iglesias a taky otázka, kde hledáte únik, když venku fičí třicítky? Sklep, nákupák nebo rovnou k vodě? Ozýváte se nám přes aplikaci Impulzu WhatsAppem taky na 605 222 007, píšete Klárce.
1: Zdenda únik nehledá, protože miluje teplo, píše. Radši se třu pod čela, než zapnu bundu až pod krk. Mimochodem, 14,5 roku jsem pracoval na koksovně v Ostravě, kde optimální teplota vytlačeného koksu z koksové komory je 940 až 980 stupňů Celsia. Nedokážu si Zdendo představit, jak velké vedro bylo na vašem pracovišti, ale klobouk dolů.
0: Máte osvědčený trik na ochlazení, bez čeho v létě doma absolutně nepřežijete? A co jídlo, vaříte v horku vůbec? Nebo je to čas studeného řízku a zmrzky k večeři?
1: Na salát čas, na salát čas.
0: Mňam, studený řízek miluju, jak já si ho si dneska dám.
1: Studený řízek?
0: No, proč ne?
1: Mezi dva chleby a kyselou okurku?
0: Ne, vůbec, mezi dva chleby ne, jenom studený řízek.
1: Jenom studený řízek.
0: Přesně tak.

0: Nešlo mi to zmáčknout normálně.
1: Já jsem chtěla mlčet.
0: Tak mlč.
1: Dobře, mlčet oba. To bylo první, druhé.
2: Haló, tady Impulzovi.
0: Víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
2: Ano, ano.
0: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 000.
2: No to je krásné.
0: Je? Odkud jste?
2: Ostravy.
0: Ať je Ostrava.
1: Nikolko, máme tady naše kolo. Máme tam 100 000 díky Betánu. A máme tam taky Smolíka, který může padnout. Zatočíte si?
2: Určitě, jdeme do toho.
1: A kdo bude točit, Honzík nebo já?
2: Vy.
1: Já jo, a víte, že mi tam ale padá Smolík často?
2: Tak já si myslím, že jsme to vybrali a že teďka nebude.
1: Mám to vybraný, dobře, Klary, tak já jdu na to.
0: Prosím, věnuj mi pozornost, připrav se ke startu, pozor, točíme kolem teď. Tak.
1: Nikčo, já se nedívám.
0: Nedívá se, vždycky se nedívá, skloní hlavičku. Teď to projelo kolem Betáno, Smolík už to nebude.
1: Ne?
0: A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
1: Dobrý.
2: Super, uf. No, tak není tam Smolík, vidíte to.
1: To mám radost, Nikčo.
0: Nikčo, jak použijete penízky?
2: No, asi na nějakou dovolenku. Chtělo by to nějaký relax.
0: Už máte v hlavě, kam byste chtěla odcestovat?
2: No, asi někam nahory. Nějaká sauna, bazén, plavání,
0: takže
2: to by bylo hezké.
0: Takže wellnessko, to se vám líbí, to máte ráda, jo?
2: Jo. Uh-huh.
0: Vezmete tam přítele, manžela?
2: Určitě s manželem pojedeme.
0: Ať. Pozdravujte ho a hned mu rovnou napište zprávu nebo zavolejte, že jste na Impulzu vyhrála 20 000.
2: Ano, zavolám ho hnedka. Děkuji moc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou. Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, přeje Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli včerejšímu státnímu svátku v Německu se připravte na zdržení na hraničních přechodech. Třeba na D5 u Rozvadova směrem do Norimberka 10 km. 5 km na D8 před tunelem Libouchec směrem do Drážďan. 8-kilometrová fronta je také na cestě z Brna do Vídně před Mikulovem. Ucpaný je příjezd do Náchoda směrem z Polska, v hlavním městě vrcholí dopravní špička. Popojíždí se také na D1 před Brnem směrem od Vyškova a plná je bratislavská D2 před Brnem už od 4. kilometru. No, z dopravy všechno. Kdybyste náhodou měli doplňující informace, však vy víte, kam je můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A ve studiu už je náš zuřivec, který se nás za chvilku pokusí ochladit. Trochu se bojím.
3: Morning.
1: Morning. Alež je dneska jako morning. Morning režim. Pobíhá tady po studiu, vypadá to zvláštně.
2: No proto se bojím.
1: Já se taky, když vidím ten...
2: Ježiši.
1: Ježiši Kriste. Vypni mikrofon.
4: Pokýmk.

0: A jestli ne, zemřeli žijí šťastně až dodnes. Písně s dobrým koncem milujeme. Tady jsou Impulsovy, krásné dobré ráno. Do celého Česka přeje celá ranní rodina.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Ano, a když Honzík říkal celá, tak opravdu myslel celá, protože tady máme i zuřivce a ten má větrák a misku a...
3: No,
2: Aleši, já se bojím.
3: Tako, to je jednoduchý, Honzíku, zdravím taky, dobré ráno, vám všem. To je prostě takzvaná domácí low cost air condition, jo, tedy prostě opravdu jako...
0: Mluv česky, tak, je to česky,
3: je to klimatizace
0: paní.
3: Prostě pro každého, řekněme, jo.
2: A low cost jako nízkonákladová.
3: Ale ono to zase tak úplně není, protože on ten led dneska, který jsem přinesl. Tak, počkejte. Takže začneme od začátku. Mám misku, jo. Mimochodem, takže dáme pánové, miska. Lucie Pisková, jo. Ten vám, jestli byl for, jako jo. Tak to je prostě plastová, plastová miska, prostě doma je tady.
2: Jo, normálně obyč miska.
3: Ano, takový dvojsmysl, jako miska, že jo, miska. Tak, teďka nasypeme do té misky
2: ledu.
3: A to vlastně jsem chtěl říct, že ta krabice toho, nebo ten pytel toho ledu, stojí dneska třeba 60-70 korun.
2: A proč ho nevyrobil?
3: No tak to zase musíš mít na to nějaký stoj, ten zase stojí tisíce třeba,
2: no ne,
3: že jo?
2: No ale jako normálně máš ty tvořítka na led, tak to dáš do mrazáku a máš led, ne?
3: Okej, okay, ale Klárko, teďka to musím vyzkoušet, jo? Takže já jsem nasypal teda led do misky, jo? Takhle tvůj telefonek krásný tam nastanu. A tady mám ten větrák, klasický stolní větrák, když je horko, má toho na stole v kanceláři, nebo někdo ho má třeba i v pokojíčku.
0: Ten větrák pamatuje.
3: Tak, a před tu misku s tím ledem já dám ten větrák, jo? A teďka by si měla něco cítit.
2: A míříš tím na mě.
3: No, aby na tebe šla ta air condition, jak jsem říkal. Klimatizace. Ježiš, je to chladný, nebo není?
2: Zatím já cítím jenom proud toho vzduchu z toho větráku.
3: A je chladnej?
2: No tak normálně proud vzduchu z větráku, chladnej.
3: Dobře, takže dám pryč ten led.
2: No úplně stejný, vrať tam ten led.
3: Okay. Nechci to působit. No dobře.
2: Dala,
3: to by vole, to jak když točíme videoklip nějaký.
2: Jo.
3: No.
2: OK.
3: Takže dobře, OK. Takže ochlazování nic, ale vypadá to dobře. Jo.
2: To je hlavní.
3: Takže co, funguje to?
2: Já nevím, mně přijde, že ne. Počkej, tak já to zkusím na tebe.
3: Dobře, já to zkus na mě.
2: Tak počkej.
3: Uf, to já se úplně potím, to je horko.
2: To máš, bez ledu.
3: Dobře. A tak víš, že to je příjemný,
2: počkej,
3: já mám rád. To je takový příjemný vánek.
2: A takhle s ledem.
3: No prosím tě, mě úplně zlebe nos.
2: Prosím tě, Aleši, neleži.
3: Jo, to úplně strašně chladí. Jo, dej to pryč a mě úplně to mě se úplně dala zima. Takže moje klimatizace, takzvaně jako na levný způsob, to znamená led v misce a dát ho před větrák, funguje naprosto 100%, za mě teda jo.
2: No dobře, když chceš.
0: Pouštěj písničku, já to nemíním komentovat. Já zapnu klimu, jo.
2: Jo, dobře.

0: jo, jak se ochladíte dneska.
1: Jak to s tebou vypadá,
0: když budou třicítky. A propos, už to tady je zase, Kláro, jak to s tebou vypadá.
2: Zase jo.
0: Co zase?
2: Tak jo. Já jsem včera žehlila. Je to výjimečný stav, protože já nesnáším žehlení. Já jsem se rozhodla, že prostě žehlit nebudu. A když už je potřeba opravdu něco vyžehlit, tak jsem si pořídila takovou tu napařovačku do ruky, co v podstatě vypadá jako fén a jenom z toho jde horká pára, nemá to žádnou plochu, takže to jako přežehlím tím. Koupila jsem si novou sukni. Žehlím to tady tou napařovačkou, nic se neděje. Nevím, z čeho je ten materiál.
0: Furt pomačkaná.
2: To je nějaká kytlice, nebo já prostě jako nechápu vůbec. Ani za zlatý prase prostě to nešlo vyžehlit. Tak jsem vytáhla žehličku. Žehlím. A ona je strašně jako veliká, objemná, takže já když jsem dožehlila tu jednu část, tak ta druhá už byla pomačkaná, protože mi padala na tu zem, že jo. Takže sukně versus já, jako 1-0, jo, sukně vyhrála. Ale jsem si říkala, hele, nenechám se zahanbit a nic si už z tohohle materiálu nekoupím. Objednala jsem si nové šaty, jo? Růžový, nebo takový jako lila růžový, máme na sobě, a červený. Zase kytlice. Takže, jestli chcete vidět, co mám na sobě, materiál, který si nikdy nekupujte, jo? Ale je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit. No, tak já jsem je vyfotila mami na Instagramu, to je klara.sedová.
0: Ano.
2: Ano, tak tenhle materiál si nekupujte.
0: Jsem ti si říkal, že jsi dneska nějaká pomačka, no, takže kytlice. No tak Kláro. Takže Klára kytlice a dneska bude jasno 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Lipovec v Moravském krasu aktuálně 17 stupňů, píše Placák nebo agent Placák. A Dana hlásí z Horní Plané jasno a 12 stupňů. Děkujeme za všechna vaše hlášení, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Vtip Vlasty Korce. Víte, jak se říká člověku, který je v pondělí šťastný? Mm-mm. No přece nezaměstnaný.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: 8:02, jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Ministr Plaga zastavil testování na základních školách kvůli špatné komunikaci a technickým potížím. Pacientům budou moci od července praktičtí lékaři předepsat více léků. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Útoky na zdravotnická zařízení komplikují v Kongu boj proti epidemii eboli a naši hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si tak ve skupině B druhou porážku.
0: Za chvilku zahrajeme Černý brejle od Reddy Kerken. 8:03 a za mikrofonem Klára Kytlice Šedová.
2: A Honza, prostě Daněk.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
9: Haló, tady Impulzovi. Nosím černý brejle.

0: vysílají impulzově dneska s ranním tématem, jak se ochlazujete ve třicítkách. Děkujeme za všechny vaše reakce, které nám posíláte, hlavně WhatsAppem na 605-222-007, takže krom těch namočených ručníků a různých jako ledových polštářků, asi vede klimatizace, řekl bych z takových 80-90%, ale samozřejmě lidé se ji snaží používat s rozumem. Je pravda, že za ten rok, za půl rok, kdy nepoužíváte, často někdo zapomene a nastaví si třeba venku, já nevím, 35 a člověk si ji nastaví na 22-21 a pak
1: nemůžu moc plovit, prostě mám rybu.
2: Co se stane? Mně se to třeba taky stalo. No nic. Každopádně ptáme se, jak se ochlazujete ve třicítkách. Taky bychom se mohli zeptat, jak se ochlazujete vy třicítky. To nám taky napište na náš WhatsApp. No každopádně Věrka napsala, že miluje léto a ožívá, když je alespoň 25 stupňů a že jí nevadí ani teploty přes 30, ale to je všechny, kteří musí ve vedru pracovat, ale že ona konečně nemá studené nohy. No a Naděja nám napsala, že ona se třicítkám nebrání, že jim jde naproti. Miluje teplo a když je u toho bazén nebo moře, no tak Naději, tak to je jasná zpráva.
0: Já jsem Věrčin brácha, protože to mám úplně stejný. Konečně nemám studené nohy. Jak jste na tom vy při ochlazování? Nahrejte vzkaz třeba přes aplikaci.

0: Klarinko, to se culíš a vyhráš na mě.
1: Já koukám na tebe, jak ty koukáš, protože ty koukáš, páči, já jsem se rozvlnila a na to nejsi zvyklý.
0: No nejsem, co se stalo, že jsi se rozvlnila? Máš ze sebe radost?
1: Ze sebe? Vždycky.
0: Tak to je důležitý. Když je člověk spokojený, tak je spokojený i jeho okolí. Hodně plná jde osmička před tunelem Libouchec a my poradíme objízdnou trasu. Už za chvilku v dopravě 007.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
5: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo? Za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
6: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí o těch statistik.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Kvůli včerejšímu státnímu svátku v Německu si postojíte na D5 před hraničním přechodem u Rozvadova směrem do Norimberka. Je tam 6-kilometrová fronta. Stejná situace je na D8 před tunelem Libouchec směrem do Drážďan. Jeden z našich agentů doporučuje objízdnou trasu.
7: Dobré ráno Impulzovi. Kolona na D8 se dá objet přes Cínovec, kde vlastně dneska jsem projel úplně bez problémů, dokonce tam není ani policejní kontrola z německé strany.
0: Profici z Global Assistance hlásí 7-kilometrovou kolonu na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Vyškova. Ucpaný je příjezd do Brna po Bratislavské. 5-kilometrová fronta je na cestě z Brna do Vídně před Mikulovem. Pražský okruh směrem na letiště popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem a 3-kilometrová řada je na trojce z Benešova do Prahy před Mirošovicema. Prostě žádná sláva, vydržte to. Pouštím vám tam pěknou, svěžnou písničku. Můžete se vlnit jako paní Šedová.
1: No a přijde pan profesor. To já už se přestávám vlnit, já se trochu klepu, bude zkoušení. Ale zase z literatury, to mi šlo. Tak se uvidí.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Přeji vám, studenti, dobré ráno, které otevřeme malým rýmem. Trocha poezie nikoho nezabije. Pevně věřím, že ani vás. Poslechněte si tyto verše. Po modrém blankitu bělavé páry hynou, lehonký větřík s nimi hraje. A vysoko, v daleké kraje, bílé obláčky dálným nebem plynou a smutný vězeň takto mluvil k ním. Snad poznáte, ze kterého klenotu české literatury jsem recitoval. Tato liricko-epická báseň poprvé vyšla v roce 1836. Autor ji tenkrát dokonce vydal vlastním nákladem. Báseň Máj je geniálním dílem básníka a rozervaného romantika Karla Hynka Máchy, který se bohužel dočkal jen opovržení a kritiky na své dílo. Nespravedlnost světem vládne, studenti. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak on každý zná většinou ten začátek, že jo? Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byla skečat a tak dále a tak dále. Ale tohle tam patří, je to taková krása. Já si to občas přečtu a jsem úplně z toho...
3: Jak je to tam hrdličin?
2: Hrdličin.
3: Hlas?
2: Hrdličin zval ku lásce hlas, kde jo. Borový zaváněl háj.
3: To se zas líbí mně s tou hrdličkou. Posloucháte halo tady, jo, jednoznačně. Posloucháte halo tady Impulzovi.

0: posloucháte Halo, tady Impulzovi. Předpokládám, že spousta lidí je strašně ráda, že už je pěkné počasí, to znamená, můžete dělat na zahradě, může se grilovat, můžete zprovoznit bazén, můžete tam prostě jednoduše odlifrovat děti, který se tam vydovádějí a tak dál. Jak se ochlazujete při horkých dnech vy? Ptáme se dneska, rozeberem to i se Zuzankou Kubilkovou, která přislíbila dneska účast v rodině, takže tetička z Pankráce, což je členka naší rodiny, by měla dorazit do ranního vysílání. Předpokládám, že převezme iniciativu.
1: Teta Bubu. Nebo...
0: Teta Bubu.
1: Bubu teta.
0: Ne, teta Bubu.
1: Už jede, doufejme.
0: Neviděla jsi na chodbě
1: Neviděla.
0: Náhodou.
1: Neviděla, byla jsem se dívat,
0: Divný.
1: A ne?
0: Většinou tady už bývá. Posloucháte letní Impulzovej. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Vaši ranní

0: 2 sekundy.
1: Bude jasno, 27 až 32 stupňů.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme u

0: zjišťoval reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Povinnosti se vyhnou těm, kteří s dodávkou jezdí jen po Česku nebo v dodávce nevozí zboží. V klidu tak můžou být třeba řemeslníci, kteří v ní mají pouze své nářadí. Tachograf si obstarají firmy a podnikatelé, kteří v autech nad 2,5 tuny převážejí zboží do zahraničí. Montážním firmám se ale už plní volné termíny. Na montování tachografu vyjde zhruba na jeden den práce a podle serveru iDnes.cz se celková investice za montáž vyšplhá až na 70 tisíc korun za auto. Doby řízení doteď museli dodržovat jen řidiči kamionů a autobusů. Ti můžou běžně za den odřídit maximálně 9 hodin. Ohrožené tak můžou být například cesty dodávkářů přes celou Evropu během jediného dne. Nová pravidla by ale měla předejít přetěžování dodávkářů a snížit riziko nehod z únavy. Případná hlídka může doby řízení zkontrolovat z nových tachografů i na dálku a okamžitě data z karty řidiče si můžou úřady vyčíst i zpětně. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Soud se opět podívá na žádost Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května roku 2024. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Teplický soud v polovině ledna jeho žádost zamítl. Obvodní soud také nedávno zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru u pasažéra z lodi. Ten byl po vylodění z Madridu umístěný v karanténě. Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v Argentině. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt nemoci, kvůli které zemřeli 3 lidé. Podle lékařů se virus hantaviru patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi. Na východě Moravy začaly jarní seče. Pro mláďata srnčí zvěře je to stav vysokého nebezpečí. Letos pomáhají k jejich záchraně ve větším množství drony.
2: Ochránci přírody spolu s myslivci mají ve Zlínském kraji velmi důležitého pomocníka. Dron s termovizí bezpečně odhalí pohyb srnčí mláďat ve vysoké trávě. První seče už jedou naplno, jen v okolí Zlína se loni povedlo zachránit přes 80 mláďat. Letos budou počty po součtech v červnu rozhodně vyšší. Kraj totiž podpořil myslivce nákupem dronů za téměř 1 000 000 korun a monitoring tak bude daleko komplexnější než v loni. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Sport. Dnes startuje baráž o první fotbalovou ligu. Ostravský Baník přivítá Táborsko. To se v baráži o nejvyšší soutěž představí podruhé. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup. V domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas začíná v 18 hodin.
3: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Do studia před malou chviličkou vyšla Zuzka Bubilková, naše teta. Ahoj.
4: Dobré ráno.
5: Naše teta.
3: Na teta s Pankrátcem, my jsme rodina, vy jste teta.
5: Jo, já jsem teta, tak jo. To je dobrý. No.
3: Jste teta, to je blbý, nebo chcete být babička? Teta je furt dobrý, tetička je super.
5: Tetičky byly vždycky fajn.
3: Já měl tety vždycky radši než cokoliv jiného. Já měl tety nejradši vždycky v rodině. A do dneška mám tetu Helenu třeba, mám strašně rád.
4: A tetu Bubu máš.
3: Tetu Bubu mám teďka.
5: Dobře, strýcu Honzo.
3: A je to, Suzanko, vy jste vešla do studia úplně vstekla, jste říkala, že jste na norama, jak jsme to projeli, že jste byla vstekla.
5: No já jsem včera poprvé vlastně měla možnost vidět české hokejisty, protože vždycky to posu, vždycky jsem někde vystupovala nebo byla, jo. A zrovna prostě tenhle zápas, já koukala a říkám, co se to děje, já navnaděná ještě nagánem, jo, a vším tímto a teď ty brďo.
4: Tak už víme, čím to bylo. Bubu nesmí koukat na hokej, když se kouká Bubu, tak je to průšvih, takže od teď Bubu. Nic hokej pro vás neexistuje
5: nebudu,
4: a my to vyhrajem, logicky.
3: Zuzanko, jak se máte, dlouho jsme vás neviděli.
5: No jak se mám, tak jako mám se dobře, vidíte, že žiju ještě, tak to je docela fajn, ne?
3: A jako jste svěží, vypadáte dobře.
5: Já jsem
3: ochlazujete se nějak teďka v horkách? Nebo nepotřebujete ochlazovat? Ne?
5: Ne, naopak, tak vydržte, já si to nic, vyžívám.
3: Jo, nevydržte, rozebereme to s posluchači za chvilku v dalším vstupu a bude. Milí posluchači, i vy můžete přispět svoji zkušeností s ochlazováním v horkých tropických dnech. Stačí to nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo poslat WhatsAppem 605 222 007 přímo sem k nám do studia.
6: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: otázka, jak se ochlazujete v horkých letních dnech. Ozval se posluchač Tomáš.
1: Takhle jednou ve Španělsku mi odešla v autě klimatizace, kdy zrovna byla kalima a teplota vzduchu se pohybovala kolem 55 stupňů. Masakr. Vařící vítr. A co teď? Tak jsem šel do lékárny, tam jsem si koupil takovou tu vodu ve spreji, stáhnul jsem si okýnka a stříkal jsem si tu vodu na obličej. A můžu vám říct, že to mi zachránilo život.
0: No vida, takže normálně prostě nějaká vodička, stříkátko a jít někam do průvanu. Já kdybych šel do průvanu, tak končím.
2: Tak ti nastydnou zádička, ne, a už se nehneš.
0: No to jednak, druhá, prostě dutiny, všecko, přikal bych, škrábalo by mě všude, nemůžu, nesnáším průvany. No, Zuzanka je, Bubilková.
3: No to je přesně můj případ taky, jako my jsme teďka nás chytlo taky několik dní těch veder a měli jsme přejezdy a to bylo strašný. Chlapi samozřejmě chtějí klimošku a průvan ještě k tomu, jo. A já zase potřebuju přesně jak Honza, prostě potřebuju teplo, protože okamžitě chraptím. A teď si představte, máte dvoják, musíte ho umluvit. Jo, a teď prostě vás takto ohrožují. No, já bych byla tam s tím pánem, co teďka mluvil, jo. Já bych byla nadšená, když klimoška přestala, jo.
4: Ale Bubo, zase jste hezká, tak vy kdybyste mlčela, tak na vás se hezky kouká. To by šlo.
3: Já říkám jedno, že já si nosím sebou deku všude, jo. A v podstatě akorát minule mi vzal Pitkin, protože ho boleli záda, tak si dal tady potom.
4: Jako
3: byla,
4: kočku.
3: A já byla bez deky. Jo.
0: Jde o to, že když potkáte nějakou zvláštní, docela hezkou paní v bundě, venku bude 35 a ona bude někde prostě v potravinách, tak no, je to Zuzana Bubilková.
3: Ano, já normálně v potravinách, jak přijdu, já nesnáším tu změnu té teploty, jo? Že to je v podstatě někdy o 20 stupňů. Jo? A jak přijdu do těch potravin a tam ještě je chladicí pult, jo? Teď to na vás tam jako chrlí, tak já bundu, vytahuju bundu a nosím pořád bundu nebo sako.
0: No a když jste byla třeba u syna v Americe, tak tam taky jste si vzala bundu?
3: Ano, tam na mě koukali jak blázni, oni chodili se chladit do obchodu a já jsem tam dávala, vytahovala bundu.
0: Nedělala s váma rozhovor nějaká místní televizní stanice, jako s exotkou?
3: No, tak moc by se mnou nedomluvili.
0: Teď mluvíte anglicky.
3: Trochu, ale...
0: Kde hledáte únik, když venku fičí 30, sklep, nákupák nebo rovnou k vodě? Ozvat se můžete i vy do dnešního ranního tématu. Náš WhatsApp 605 222 007.

0: jako stadninte něco jako pod lípou, jo, takže tam se dá taky ochladit, když jste někde pod stromkama, ne, nebo holky?
1: Rumunská lidová.
0: Jo, tohle je rumunská lidová, samozřejmě. Jo, ale...
2: Jakože chladit se pod stromem, jo?
0: No, tak asi jo. No. Taky říkáte, že chodíte do lesa, když
2: no,
0: je
2: tak
0: horko.
2: To chodím, ale tak no. Jako je to docela jako... Já jsem měla teďka souseda, ten dal pod strom auto.
0: Ano.
2: Aby ho ochladil, ano. Jo? A pak mu ho podělali ptáci. No,
0: to
2: a
0: se
2: pak,
0: děje.
2: No, a pak ho on šel umýt a ještě ho ekologové jako udali, že umývá na ulici auto a musel platit pokutu.
0: To je neskutečné, co se v dnešním světě děje. Jak se chladí naši posluchači?
1: No, Standa píše, a teďka já cituju, já to čtu. Doslova chcípám a chci se stěhovat na Sibiř. Stando, na to mám odpověď od Pavla, který píše, že už 20 let pracuje v mrazáku, kde je minus 28, takže i v červenci nosí jegrovky. Stando, jestli chcete, s Pavlem vás propojím, jestli nehledají ještě někoho do mrazáku, že by vám bylo líp a nemusel jste na Sibiř.
0: Ano, podívej, jaká víte? Ty jsi. Koučka. Ano,
2: no,
0: ano, Susi.
2: Víte, jak na Sibiři vypadá sibirský záchod?
0: Jak?
2: Dvě hole, o jednu se opíráte a druhou odháníte vlky.
3: My jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Plná jede osmička ve směru na Drážďany před hraničním přechodem. Do Koluny se vyjíždí už na 75. kilometru a ideální podle našich hlášení je vyhnout se tomu přes Cínovec. Kolona na D5 se před hranicema u Rozvadova směrem do Norimberka, který k našim bavorským sousedům se naopak zkrátila. Ucpaný je příjezd do Náchoda směrem z Polska. Na polské straně před hranicemi je už 7-kilometrová řada. Víc než 2-kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Popojíždí se i na pražském okruhu do Modletic mezi Zličinem a Jinočany a ve směru na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. Skoro 3-kilometrová fronta je také na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova u letiště kvůli zúžení. A přerušovaná kolona je na D1 před Brnem stěnem z Vyškova mezi 225. a 196. kilometrem. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno. Kdybyste měli doplňující info, klidně můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Dneska se chladíme na Impulzu. Bude to potřeba zvlášť v průběhu dne, protože teploměr přeskočí 32 stupňů Celsia. A Zuřivec zná způsob, jak se ochladit. A za chvíli nám další prozradí.

0: reportér Aleš Růžička se rozhodl, že nás po zuřivsku bude dneska ochlazovat, tak zkouší metody, které jsou, řekl bych, divný prostě.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Vydržela znělka. Tak, teď můžeš mluvit.
2: No tak počkej, tak ty jsi takhle strašně rychlej. Ty jsi schlazený, nebo co?
3: No tak, docela jo, tak já se nažhavím. Ty se na ně podívala těma očima. Opelče, nám budeš havej.
2: Ježiši, tak to pojď zase schladit.
3: To schladíme. Před hodinou jsem vám ukázal 100% domácí klimatizaci z ledu. A
2: byla světráku, boží, že dobře,
3: ještě ano. Ještě z toho brní trošku nos. No a teďka to bude zábal hlavy, kde ochlazovat bude nakrájená brambora. V podstatě to je něco, čemu se vždycky říkalo hadr na palici. Jo, dá se říci, akorát, že k tomu ještě použijeme bramboru.
0: Počkej. A komu tady hodláš dát?
3: Tobě. Ty jsi totiž, my jsme se o tom trochu bavili a ty jsi vlastně nechtěně nějak včera řekl, že to klidně uděláš, jo.
0: No, já jsem tohle to řekl, já už si to nepamatuju, ale
2: Zuřivec momentálně
0: podívejte se, on mě normálně
2: Honzovi a dává mu aktuálně
3: malinko jako ošmejknu, tak se omlouvá.
2: Dává mu Honza má ideální starý tričko.
0: To je pravda, děkuji.
2: Starý tričko kolem hlavy, teďka ovázal.
3: Jo. To může být jako cokoliv, jo. A teďka jsem vzal nakrájenou bramboru, čerstvou.
2: Ukáž, jo, jako plátky. Plátky brambor má, jo?
4: Ano, a teďka Honziku.
0: Ano.
4: To tak, jako budu
2: a teďka to strká za to tričko, jako kdyby to byl šátek, si to představit. Vypadá jak turek.
4: Jak to chladí, Honziku. Ať to je příjemný, hele.
0: Ježíš, ale ono to vážně chladí.
4: To jasně, vím, co
0: ono dělá, to vážně chladí.
4: Vím, co dělám.
2: No na té pleši, aby to nechladilo.
0: A i teďka, jak se mění tlak, tak mě to vlastně jako nakoplo v podstatě.
5: Já jsem jednoho v metru dneska viděla, měl podobného něco na hlavě. Já jsem si myslela, že je drclý a on se chladil.
0: A myslíte, že tam měl taky syrový
2: jak
0: brambory?
2: Jak jako drclý? Co to znamená drclý?
5: No drclý, že je na hlavu, jo.
2: Jo, takhle.
0: Dominika, která nás natáčí, se směje. Co se děje?
5: Omylem vypustili, jo. Předčasně.
3: Myslíte, jak tomu ještě můžu, jo? Tak tahle ta věc je vlastně babská klasika na snižování třeba horečky. Jo, nebo bolesti hlavy, ale zároveň bádí, že to chladí, protože ta voda v těch bramborách a ten škrob má tu tendenci ochlazovat.
0: Já už jsem si na to vzpomněl, máš pravdu, dej si bramboru, ta všecko vytáhne, babi.
5: Ano, to se dávalo i na otoky, jo, takže
3: no, Honzo. Brambora je dobrá na všechno, jo. No. Ale teda z těch zdravotních hledisek, co se teďka bavíme, já bych to radši konzultoval s lékařem před tím, než to uděláte, jo, ale na to ochlazení.
2: Tak brambora ti snad neublíží, ne?
0: Hele, já mám alergickou pleť, tak doufám, že tam nebudu červený.
3: Tak ale spolehnout se jenom na to se, a pak necháte jako všechny možný léčebný
2: metody. Tak to ne, rozumíš, ale jako aby bonus, že jo, že bys tam. No ale počkej, ona z brambor se dá udělat i nějaká jako elektřina, která ti rozproudí nějaký jako hodinky třeba nebo něco takového. Nevyužijem je potom ještě.
3: To, samozřejmě, to je jasný.
0: Mě začaly blikat, jak mi dal ty brambory na čelo.
3: Ještě jeden zlepšovák, kdyby to chtělo někdo jako od nohou, jo, tak nakrát ty brambory nastrouhat, nasypat do ponože a pak si s tím zajít lehnout, jo, a to pak jaký chladí.
2: A bramborák pak už ne, asi.
0: Ale Ježiš.
2: Podle chuti.
0: Milá Klarinko, ty odolnější by se z toho určitě udělali ještě bramborák. Nebo šťouchaný.
5: No, já vám řeknu, mě je horko na zadek.
2: No tak bubu.
0: Tak počkejte.
2: Pojď Aleši.
0: Bubu, vy jste říkala, že na Instagram musí člověk dávat věci, které provokujou. Jinak si vás nikdo nevšimne. Takže pojďte vystrčit zadek a dáme to na Instagram.
2: No předklonit bubu. Sama jste to chtěla. Nedá se svítit.
0: Dost už. Já pustím písničku a sundám si ten hadr. Aleši, děkuju.
5: Dobře. Já si sundám kalhoty.
0: Ale víš, že mě to ochladilo?
4: Co dělám?
0: 100
2: a dáš bubu čerstvý nebo dáš ty použitý?
0: No, dej použitý. Já zas tak úplně horkej nejsem. No.

0: Money Money, dneska Klarinka vytočila dvojnásobek naší posluchačce v Ostravě. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací a skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Money Money Money, o to půjde zase zítra, tak se nezapomeňte přihlásit. Klidně zdarma přes aplikaci Rádia Impuls, výherní heslo. Halo, tady Impulzovi.
2: A já mám teď strašně jednoduché počasí. Bude jasno, 27 až 32 stupňů.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
9: Dvě minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Policie stíhá bývalého starostu Zlatníku Ryska za zneužití pravomoci a více než 2milionovou škodu. Zlínská zoo po tragédii opět otevřela slovní výběh útočného samce, oddělila od stáda. Aplikace e-doklady má za více než 2 roky existence přes 1 milion uživatelů. Americkým hasičům se v jižní Kalifornii podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií. A naši hokejisté padli na šampionátu s Nory 1-4. Skupinu, tak už nemohou vyhrát.
0: Kalpe v Jeskroměříši přišla teplota 20 stupňů Celsia, jasná obloha, dneska to vyleze až na 32, hlásí Klárka Šedová. Ve studiu taky Zuzka Bubílková. Dobré ráno, dámy.
2: Dobré.
0: A za chvilku se můžeme teď chladit s námi.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Co vás zaručeně osvěží v horkém letním dni, nám můžete napsat přes WhatsApp 605 222 007.

0: Dneska se ptáme, co vás zaručeně schladí v horku a posluchačka s nikem Tučí, ta nám na WhatsApp píše, že jí zaručeně schladí pohled na výplatnici. Ano, to byla jedna ze života, úterý 26. května, Klára, Zuzanka a Honza za mikrofonem, halo, tady Impulzovi.
1: Olinka píše, že po 21 letech prožitých na Floridě pořád miluje vedra. Miluju, když mi čůrky potu stékají po zádech. Pořád si říkám radši vedro než zimu. A na vedro pivo a bazén. A to je úplně nejlepší. Že jo? Bubu, já jsem si říkala, jako... že to zrovna vám se bude líbit, jo, proto vám to i čtu. Mně se taky líbí. No a to pivo, vy jako pivo, Bubu, jo?
2: No, ne alkoholické.
1: Ne alkohol, jsem si myslela.
2: Alkohol, to ne. To, v tom vedru zase to, kdybyste si dala alkohol, tak jste domotaná úplně.
1: To je pravda. No a bazén, klasika jako bazén, anebo radši třeba nějaký přírodní koupaliště na to schlazení, co je pro vás lepší?
2: No, tak kdysi jsem chodila jako do jezera, jo, ale to byly takové ty jezera, co byly takové ty, na Slovensku tomu říká Štrkopěcky, jo, že to bylo po vybagrování spodní voda je zaplnila, byly opravdu jako
1: písák,
2: čistý, jo, no, ale jako takový ty přírodní, kde tam se pod nohama roste tráva a podobně, tak to teda opravdu jako ne, to já tomu říkám žaburina, jo, to je vlastně hrozný, takže raději ten bazén, který přece jenom musí kontrolovat. Jo,
1: takže bazén. No. A když by nebyl bazén a takový ty klasiky, jako třeba nohy do ledu, to byste si šoupla?
2: No tak do kde pak?
1: Ne.
2: Prosím vás, nohy do ledu, tak to ani hlavu do ledu, ani do... A já bych nechtěla jít ještě k ledu.
1: No a jak se teďka všichni otužujou, tak máte no, spoustu vůbec, kolegů otužilců, no, tak vy v tom nejedete.
2: No, ne, to, no tak jste se zbláznila, ne, tak jako, to už bych mohla potom točit ten film Bába v ledu, ne?
0: A dělá to, nebo zima s Impulzem je vždycky prima. To z toho jednoznačně vyplývá.
2: No jasně, tady jo? Aspoň teplo.
0: Pro spoustu...
2: A nemáte klimatizaci, pro... nebo je tady nejde.
0: Já to nepouštím.
1: Ale taky máme, pustíme, jestli chcete, nebo...
2: Nechci, děkuju, tam mi stačí to okno otevřený, to je výborný.
0: Zuzanko, díky, že jste přišla, jste miláček jako vždycky. A choďte prosím s tou úterý, nejezdíte jenom na ty vystoupení. A myslete na to, že jste Impulzovi tatička.
2: Já v letě jako nejezdím na zájezdy, protože ty jsou venku a já venkovní nesnáším, protože si myslím, že to je pro dobré pro hudebníky, ale ne pro mluvené slovo.
0: Myslete na to, že jste Impulzovi tetička a tetička musí jezdit k rodině na návštěvu.
2: Ano, striko, já půjdem.
0: Dobré, děkujem, majte se pěkně, ljubím vás. Do počutě.
2: Já vás těším.
1: Těšíme se. Pa, pa, bubu.

0: Dneska máme za mikrofonem Vlastíka Korce. Ahoj, kamaráde.
1: Dobré ráno.
0: Jak ty se ochlazuješ, když jsou vedra?
1: Skočím do bazénu.
0: A je to?
1: A nebo skočím na motorku.
0: A kdy? Dobře, obojí.
1: A na motorce se ochlazuješ pouze při jízdě, ale když stojíš na křižovatce, tak umíráš. Ale pak zase, já na té motorce mám muziku, tak já si pustím vždycky nějakou muziku. A když vyjedu, tak to vlaje všechno a je mi krásně.
0: Jo, to máš.
1: Ale zase pozor v létě, vždycky v bundě, vždycky tam mám ten páteřák, abych dával na sebe pozor.
0: Přece jenom už jsme kluci ve věku, trošku je potřeba to chránit.
1: To není o věku, to je obecně. Já myslím, jo, že každý, kdo jezdí na motorce, by měl vědět, že když spadne v jakékoliv rychlosti a pak se vohne o obrubník, tak to nemusí dopadnout dobře.
0: Takhle to myslíš, bezpečnostní prvek.
1: Já, primární, já, elementární
0: bezpečnost. Na to chlazení. Posloucháte, halo, tady Impulzovi. Za chvilku vtip Vlastíkovce, taky dopravní servis.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno. Přerušovaná kolona se tahne na D1 mezi Vyškovem a Brnem ve směru do Prahy. Dvoukilometrová vás pak zdrží kvůli zúžení za Humpolcem, také ve směru do Prahy. Profici z Global Assistance hlásí frontu na D8 ve směru na Drážďany před hraničním přechodem. Řidiči doporučují jet objížďkou přes Cínovec. Přes 2 kilometry má kolona na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Popojíždí se na Pražském okruhu směrem na letiště a v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Komplikace nám hlásíte také z jižních Čech, konkrétně z 34.
2: Dobré ráno, pluzáci, pozor, kdo jede z Třeboně na České Budějovice. Je tam vyvalený kamion v příkopu, je tam odtahovka, jeřáb, tak až do toho nevlítnete. Čau, čau.
1: A kolona na D5 se před hranicemi u Rozvadova už se pomaloučku rozjela, takže projedete plynule. Dávejte na sebe pozor a dopravu můžete klidně nahlásit i Vlastíkovi.
3: A o Vlastíkovi už víte, že je tady. No a Vlastíku, ty pro nás určitě něco máš, viď?
4: Ahoj, dobré ráno. Poslouchejte jeden krátký, něžný manželský příběh. Chlap leží v posteli, má teplotu 39,7. Je mu špatně, umírá, strašná situace. Chlapi to znají. Sněžně se otevřou dveře, vstoupí manželka a velice opatrně mu položí na čelo pytlík se zmrzlou zeleninou. Chlap pootevře oči a říká: miláčku, myslíš, že mi to pomůže? A ona něžně říká: to nevím, ale potřebuju rozmrazit hrášek do polívky.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Vaše ranní rádiová rodina, každé všední ráno. Dneska jsme byli kompletní rodina, konečně. Aleš byl ve studiu, tetička Bubu byla ve studiu. Mamka Klára, taťka Honza. Prostě
1: mamka Klára,
0: všichni.
1: Taťka Honza.
0: A Bubu zase Perlila.
1: Standa píše, a teďka já cituju, já to čtu. Doslova chcípám a chci se stěhovat na Sibiř. Stando, na to mám odpověď od Pavla, který píše, že už 20 let pracuje v mrazáku, kde je minus 28, takže i v červenci nosí jégrovky.
2: Víte, jak na Sibiři vypadá sibirský záchod?
0: Jak?
2: Dvě hole, o jednu se opíráte a druhou odháníte vlky.
0: Z toho jasně vyplývá. Pokud chcete zimu, pracujte v mrazáku. Pokud chcete Sibiř, jeďte na Sibiř.
1: A vlky.
0: Přesně. I zítra se na vás těší Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Alex Warren, za chvilku Vlastík Korec. 9 minut před 9 hodinou přejedeme dobré ráno do celé republiky.

0: pojďme posunout naše vysílání do další programové sekce. Tentokrát nás čeká dopoledne. A jaké bude dnešní počasí? Jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32. Vše podstatné za chvilku ve zprávách.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
9: Meteorologové varují před vedry a požáry. Ex-starostu Zlatníku ve středních Čechách stíhá policie. Naši hokejisté ostudně prohráli s Norskem. Je 9 hodin. Posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: V Česku opět zažijeme tropická vedra. Postupem dne se teploty přehoupnou přes 30. Reportér Michal Ransdorf nám vysvětlí, proč to

0: na téměř celé jižní Moravě. Pozor na pitný režim, zkrátka vzít si sebou láhev s vodou z kohoutku nebo neslazenou minerálkou, to je dnes základ. Tropická vedra s námi zůstanou i během zítřka. To už ale meteorologická výstraha platí jen na jihu Moravy. Celou republiku ale budou ve středu sužovat teploty od 26 do 32 stupňů. Na jih a východ Česka by ale mohlo dorazit pár kapek, které spíš než závlahu přinesou osvěžení. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Na použití klimatizace může doplatit naše zdraví. Vysoký teplotní rozdíl škodí našim sliznicím. Může se tak rozvinout rýma nebo záněty dutin a zvukovodů. Na proudění studeného vzduchu můžou reagovat i svaly, které se v rámci obrané reakce nervového systému stáhnou a stuhnou. Lidé pak můžou mít zablokovanou krční nebo bederní páteř. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová radí neklimatizovat na plný výkon.
2: Prostory bychom klimatizací neměli chladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů.
1: Před stuhnutím krčních svalů nás může ochránit, když si dáme ruční kolem krku. Když už k zablokování dojde, doporučuje se prohřátí, masáž a protažení. Policie našla pohřešovaného mentálně postiženého Němce. Cizinec zmizel neděli večer v Karlových Varech, kde byl na návštěvě u své matky. Došel až do 12 kilometrů vzdáleného Radošova, kde požádal místní ženu o vodu. Ta zavolala na tísňovou linku. Policejní mluvčí Bílek uvedl, že muž je v pořádku. Bývalého starostu Zlatníků Hodkovic u Prahy stíhá policie. Uvedla to s tím, že Jiří Rezek zneužil svou pravomoc. Věděl, že buduje silnici bez povolení, soutěže a také souhlasu majitelky. Kriminalisté podle serveru Seznam Zprávy prověřují i jeho zakázky a prodeje obchodního majetku za desítky milionů. Ve funkci Rezek strávil 30 let.
3: S Impulzem na hokej.
1: A naši hokejisté s Norskem ostudně padli. V šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu vstřelili jedinou branku proti norským čtyřem. Připsali si druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. Svěřenci trenéra Rulíka odehrají závěrečný duel skupinové fáze dnes od 20 hodin 20 minut. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. A je po zprávách. Na Impulzu už jednička do poledního vysílání, Vlastík Korec.
4: Jednička, protože jsem tady sám, že jo?
5: Ne,
4: jasně. Řekla jsi to pěkně, Kačko, děkuju. No a tak jsme ještě včera prohráli, no tak nás porazilo Norsko, chleba levnější nebude, kluci to spraví, já si myslím, že všichni večer plakali do polštářů.
5: Asi tak.
4: Startuje 7 pecek v kuse a bez reklam. A pro koho budeme hrát za chvilku, to se dozvíte, když budete ladit i nadále Radio Impuls.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

0: Kilianoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, pustil jsem první písničku ze sedmi, kterou budeme hrát pro milionové kolegy, ale ještě nevím pro koho, proto volám paní Danu Zárybnickou. Haló?
2: Ano, dobrý den.
1: Kam jsem se dovolal, paní Dano?
2: Do Hřebče.
1: Do Hřebče, tak teď povídejte, pro které milionové kolegy budeme hrát?
2: Pro Lidušku Filkovou, je to milionová kolegyně.
1: A proč je milionová kolegyně, nosí vám peníze nebo svačiny do práce?
2: Ne, je to úžasný člověk, dokážeme podpořit, když je nejhůř a prostě je úžasná.
1: Výborně, takže další písničky jsou pro vaši kolegyni Lidušku. Děkuji, že jste napsala na www.impuls.cz a zahrála jste své milionové kolegyni. Paní Dano, přeju vám skvělé úterý.
2: Já moc děkuji, mějte se hezky a ráda vás poslouchám, jste úžasný.
1: Ale to jsme rádi, děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Sedm pecek pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiové

0: pro milionové kolegy. Každý den po 9. hodině 7 pecek v kuse a bez reklam. A jestliže i vy máte skvělé, úžasné, nejlepší milionové kolegy a chcete jim zahrát, stačí proto udělat jedno jediné. Vstoupit na adresu www.impuls.cz, tam nalézt jednoduchý formulář, který během několika málo vteřin vyplníte, no a pak už čekáte na telefon od Vlasty Korce. A pak to všechno dopadne a vaši milionoví kolegové dostanou tu úžasnou, nejlepší 7písničkovou odměnu. Tereza Mašková už za chvilku se svým hořko-sladkým valčíkem, pak si dáme jednu skvělou seriálovou melodii. Když řeknu přátelé, tak víte, kam mířím, a pak už koukneme na dnešní datum.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: 26. květen, tohle datum nás teď bude zajímat. Před 80 lety se konaly první poválečné parlamentní volby. Nejvíc hlasů získali v českých zemích komunisté. Před 150 lety zemřel politik a historik František Palacký. Národního obrozence si dodnes připomínáme na tisíci korunové bankovce. 60. dnes slaví představitelka Bellatrix Lestrangeová z Harryho Pottera. Jubileum britské herečky Bonem Carterové nám připomene reportér Miša Kranzdorf. Hezké dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Naši posluchači si budou ikonickou postavu Heleny Bonham Carterové pamatovat jako Voldemortovi oddanou takzvanou smrtijetku s rozcuchanými stojatými vlasy. Byla to právě ona, která ve filmu připravila o život svého bratra Siriuse Blacka. Helena Bonham Carterová se dostala na filmová plátna, přestože nemá žádné herecké vzdělání. Zahrála si i starostlivou maminku Karlíka ve snímku Karlík a továrna na čokoládu z roku 2005. Chudou rodinu žijící, tak říkajíc, na jedné hromadě musela držet velmi zkrátka.
3: Jdeš právě včas, drahý. Nemáš nic na přilepšenou, viď? No co? K zelí se nejlíp hodí zelí.
2: Karlíka a továrnu na čokoládu natáčela Carterová se svým tehdejším partnerem Timem Burtonem, který vedl jako režisér. No a s ním má dokonce syna Billyho a dceru Nell.
1: Bellatrix Lestrangeová z Harryho Pottera, maminka Karlíka z továrny na čokoládu, to všechno hrálo dnešní oslavenkyně Helena Bonham Carterová. O jejich šedesátinách nám v dnešním kalendáři povyprávěl reportér Mišák Ransdorf. Mišáku, děkuji a přeju ti hezký den.
2: Krásný den všem.
1: Ahoj.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Levandulová, Hana Hegerová a Petr Habka. Před námi aktuální dopravní zpravodajství. 15-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
1: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
2: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
0: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Global Assistance Marta Rafajová.
4: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Velké komplikace jsou na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka. Popouští se tam v úseku zhruba 15 kilometrů. Přerušovaná kolona vás stále čeká na Pražském okruhu mezi sjezdem z D1 až k Ořechu směrem na letiště a v protisměru si postojíte od sjezdu na Plzeň po Ořech. Další zdržení vás čeká na východní a štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Štěrboholy a dále pak od Krčep přes Barandovský most až na Dobřížskou směrem na Smíchov. Ucpaná je stále plzeňská D5 mezi hraničním přechodem s Německem, kde se kolona táhne už od 144. kilometru. V koloně se tam navíc razily na 145. dva kamiony. Z Global Assistance Marta.
3: Doprava vázne na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 216. a 196. kilometrem. A řada řidičů upozorňovala na omezení na Zlínsku. Z místa se hlásí agent Čabaja, tak povídej, kde přesně a jak dlouho se řidiči zdrží.
5: Silnice 55, obec Spitíněv, jsou nějaké stavební práce, takže od Uherského Hradiště minimálně půl hodiny zdržení, obráceně od Zlína, počítejte tak s hodinkou. Čau.
3: To je hodně slušná komplikace, pokud můžete, vyhněte se danému místu. To bude asi o nervičky, zvláště v tomhle počasí, pokud nemáte třeba klimatizaci. Ale to už zase musíte používat střídně omezeně, ale to znáte, co já vám budu povídat. 605 222 007, ozvěte se, kdyby něco.

0: Krásné úterní dopoledne, 26. květen, na spadnutí hodina 10. Těším se na zprávy, jaké informace se dozvím a jaké informace nám naše listonožka zpráv Kaťka Palejová donese. Kaťko, děkuju, vše připraveno.
1: Ano, určitě.
0: Na co se můžeme těšit třeba?
1: No, že si třeba nezajdeš do určité restaurace teď pro občerstvení.
0: Tak teda děkuju, těšil jsem se, no, dobrá. A přidám aktuální počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V tisíci metrech tam máme 23 stupňů. Mějte hezký den, skvělé úterý. Vám všem, kteří ladíte Impuls.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
1: KFC v Česku dočasně zavřelo restaurace. Japonsko končí praxi odstřiženého dítěte. Baník s Táborskem odstartují fotbalovou baráž o první ligu. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palejovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
1: Řetězec KFC dočasně zavřel všechny restaurace v Česku. Pobočky zůstanou mimo provoz do 11 hodin. Firma Krok označuje za symbolický nový začátek po zavedení nových opatření v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin. Řetězec s rychlým občerstvením je pod tlakem už několik měsíců. Série internetových reportáží dříve upozornila na problémy se zkaženým masem. Situaci následně přeživily i kontroly v pobočkách v Liberci a pražských Dejvicích, které pochybení potvrdili. Firma zavádí například digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin. Údaje se nově zapisují do systému a jsou dostupné na dálku. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku. Bude jednodenní

0: a politickou kariéru završil letitým působením v Evropském parlamentu. Rekonstrukce nádraží v Bečově nad Teplou se protáhne. Stavba za 63 milionů měla původně skončit už teď v květnu. Termín o otevření se ale o rok odkládá.
1: Za zdržení může vzácný druh netopíru a požadavek zprávy CHKO Slavkovský les. Zvířata potřebují klid. Práce na budově se proto do podzimu zastavují. Dělníci nicméně z bečovského nádraží nezmizí. Čeká je zastřešení nástupiště a obnova historického oplocení. Přestože je areál památkově chráněný, vzniknou i zcela nové věci. Zázemí pro železničáře a zóna pro cyklisty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Rozvedení rodiče v Japonsku prožívají revoluci. Země jim nově umožňuje dosáhnout společné péče o děti. Jde o největší právní změnu v této oblasti za 100 let. Podle starého systému měl po rozchodu výhradní právo na péči jeden z rodičů. Děti se tak k druhému z partnerů už nemuseli nikdy dostat. Podle průzkumu z roku 2021 úplně ztratila kontakt s druhým rodičem třetina dětí. Baník Ostrava dneska vstoupí do dvojzápasu o všechno. Proti vicemistrovi druhé ligy Táborsku si zahraje o udržení v nejvyšší fotbalové soutěži. Ostravany do boje od 18 hodin povede trenér Josef Dvorník, který soupeře dobře zná. Až donedávna totiž koučoval B tým Baníku, tedy kolegy Táborska ve druhé nejvyšší soutěži.
2: Určitě je to pro mě je lepší, že jsem s ním měl vlastní konfrontaci. Samozřejmě teďka už 4 nebo 5 zápasů jsem jejich neviděl, mohli něco změnit, ale úplně si nemyslím, že budou hrát spíš podobným způsobem, co hráli vlastně u nás.
0: Odvetné utkání na hřišti Táborska se rozehraje po sobotním obědě. Ve druhém barážovém dvojzápase na sebe pak narazí ligové Slovácko a ambiciozní Artis Brno. Jejich první střetnutí je na programu zítra, odveta pak v neděli. Teď máme úterý 26. května, posloucháte Dopoledne na Impulzu s Vlastíkem Korcem.
3: Ano, posouvám to dále, 10 hodin k tomu 3 minuty, čeká nás další skvělá muzika. A nejenom muzika, také náš cestovatel Jirka Kolbava, který je stále na cestách, tedy on the road.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz

0: Fa.
1: Hrajeme pro naše skvělé posluchače, kteří teď ladí Impuls, nevím, jestli doma v kanceláři, u bazénu nebo v autě. V každém případě přeji kvalitní příjem a doufám, že informace a muzika, kterou vám poskytujeme, je pro vás vždycky přínosná. Pojďme se posunout k dopravě D5, tam máme problém mezi 144. a 148. kilometrem. No a koukneme třeba na klasicky ucpanou jižní spojku v Praze.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D5 ve směru od Plzně na Rozvadov je kolona mezi 144. a 148. kilometrem a navíc na 145. kilometru bourala dvě nákladní auta. Téměř 6-kilometrová kolona je na silnici 55 mezi Otrokovicemi a Spytihněví. V opačném směru počítejte s 3-kilometrovou kolonou. Přerušovaná kolona, silný provoz převážně kamionů je na D1 mezi 220. a 196. kilometrem. V Praze počítejte s kolonou na jižní spojce a v Dobříšské mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka. A na Pražském okruhu doprava vázne mezi Modleticemi a Vestcem ve směru k letišti. Ozvěte se do dopravy na číslo 605 222 007. Díky.

0: se zase podívat zpět do rána, jak se hrálo v naší legendární hře Halo tady Impulzovi. Nikola zvedla sluchátko, řekla výherní slogan Halo tady Impulzovi a pak...
1: Halo tady Impulzovi.
2: A víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
1: Ano, ano.
2: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 tisíc.
0: Zatočíte si?
1: Určitě, jdeme do toho.
2: Připrav se ke startu, pozor, točíme kon teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
0: Dobrý.
1: Super, no, tak není tam smolik, vidíte to.
0: To mám radost, Nikčo. Dvojnásobek, ten se jednoznačně vyplatí. Gratuluji, registrace do naší hry buď přes aplikaci nebo adresu www.impuls.cz. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne. Hoříme nedočkavosti a jsme zvědaví na tvoje další norské inspirace. Povídej.
2: Zdravím vás to. Když seš v Norsku, tak si musíš uvědomit, že je to nesmírně rozlehlá země. Ona je téměř pětkrát větší než Česká republika. Má 5,6 milionů obyvatel přibližně. A já tady na jihu navštěvuji pozoruhodná města, třeba Kristiansand, Mandal, Farsund. Ostrov Hydra je naprosto úžasný. Představ si, že tady žije jenom 600 obyvatel a prý údajně brzo k ním vybudují podvodní tunel, což je úplně fantastické. Je to bohatá země, tak se to snad může dovolit. Stavanger je naprosto skvělé město, je to významný přístav a je to také místo, kde se v blízkosti těží ropa. Toto město bohatne právě z ropy, je to čtvrté největší norské město. A když vyjíždíme do Lysefjordu, světlého fjordu, tak to stojí za toto všechno vidět, protože ten je 40 km dlouhý a ta voda, která tady občas padá z těch velkých výšek, z těch vysokých skal, tak někdy je až z výšky 1000 metrů. Je tady třeba elektrárna Flerly z roku 1914. Já jsem tady kdysi šel fantastický trek. 4444 schodů, jdeš nahoru k Flerlyvatnu a potom musíš lesem se vrátit zpátky.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Před chvilinkou, před písničkou si Jirko mluvil o fantastickém treku, kde musíš zdolat 4444 schodů. To už začíná být dost dramatické.
2: Ano, protože tady kousíček v těchto místech máme prejkestulen, takzvanou kazatelnu, skalní blok, který má 25x25 metrů a je to úžasná věc, protože vidíš do Lysefjordu a je to mimořádný útvar, který tady vznikl údajně v době ledové. Já jsem si tentokrát zase užil fantastické snímky u Lovrafjordu, kde je takový zvláštní ostrůvek, který vypadá naprosto rajsky. Pak jsem projel kolem Sandu, kde je lávka z kortenu, která je oceněna za svůj design, a kostel Roldal je velice zajímavý, je to jeden z těch sloupových kostelů, ale mnoho jsem si užil a dlouhou dobu jsem se zdržel u Lötefossen, což je vodopád vysoký 165 metrů. Ta voda vytéká z toho národního parku Hardangervida, má to dva proudy, ty se potom spojují a spojují se těsně u silnice, takže ta vodní tříž, když projíždíš, tak ta ti vždycky nahodí auto, je to tady úžasné. A tentokrát jsem si užil víc Odu, to je město, takové obchodní ekonomické centrum regionu, jsou tam nádherné barevné domečky. Vůbec pohybovat se v jižní a jihozápadní části Norska vždycky stojí za to, ale to vidím jenom malý výsek, takže uvidíme, kam se dostanu příště. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Vzala pana pána Helena Vondráčková a Václav Neckář, naše skvělá Impulzovic krabička. Za chvilku Bon Jovi, It's My Life, Dalibor Janda, Padá hvězda, ale předtím tam ještě jednoznačně zasunu aktuální dopravní zpravodajství. Dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Náchoda od polských hranic.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Haló, tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
4: Haló, tady Impulzovi.
5: No to víte, že jo. Ahoj.
4: Ježišmarja, opravdu?
6: No jasně.
2: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Haló tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Kuba Tilšar, Global Assistance.
8: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Problémy očekávejte na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka. Popojíždí se tam v přerušované 12-kilometrové koloně. Řidiči doporučují využít jiný hraniční přechod. Na cestě z Plzně do Německa po D5 před hraničním přechodem u Rozvadova čekejte téměř 8-kilometrovou kolonu. Navíc na 145. kilometru v koloně výrazně překáží srážka dvou nákladňáků. Místy popojíždí Pražský okruh v úseku mezi D1 a Barandovem na cestě k letišti. Na D10 do Prahy doprava vázne u Mladé Boleslavy u exitu 44 a převážně kamiony jedou pomalu na dálnici D1 u Brna z Vyškova mezi 212. a 196. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuju, a tohle Charlie hlásí policejní hlídku, kde si řidiči mají dávat pozor.
9: Staňkov, směr Horšovský, Týn, Četnici, tam stojí, pozor na ně, čau čau.
0: Jasně, dáme pozor, kdyby něco dalšího bylo objeveno v rámci našeho detektoru řidičského, tak se jistě ozvu na číslo 605 222 007 nebo přes aplikaci.

0: Myslím si, že tahle písnička by roztančila hlavní nádraží a autobusové nádraží Florence, kdybyste to tam pustili třeba v 11 dopoledne na plný pecky, tak by všichni se prostě a jednoduše přidali. Výborná záležitost. Taylor Swift a Shake It Off. Aktuální počasí pro dnešní den, já si myslím, že všem udělám radost převelikou, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 32, v tisíci metrech na horách 23 stupňů Celsia. Ladíte i nadále Rádio Impuls, chystají se zprávy, bude 11 hodin. Stále dobré dopoledne.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
4: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
6: Soud řeší Ferryho podmínečné propuštění. Budoucí středoškoláci se připravují na druhé kolo přijímaček a útočný slon ve zlínské zoo zabíjel už dříve. V 11 hodin je tu se zprávami Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Teplický soud začal znovu projednávat žádost Dominika Ferryho o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpikává 3letý trest za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. K dnešnímu dni má za sebou 2/3 trestu. První Ferryho žádost teplický soud v lednu zamítl kvůli chybějící sebereflexi. Odvolací krajský soud ale v dubnu věc vrátil zpět do Teplic k doplnění dokazování. Dominik Ferry dnes u soudu řekl, že už má jiné ambice a priority. Chce si najít partnerku a založit rodinu. Bývalého poslance se přitom nově zastupuje obhájkyně. Ferry, který vinu od začátku odmítá, nastoupil do výkonu trestu v květnu před 2 lety. Vedle tohoto případu ho obvodní soud pro Prahu 3 nedávno nepravomocně zprostil obžaloby v další kauze údajného znásilnění z roku 2015. Do druhého kola přijímacího řízení na střední školy si poslalo přihlášku přes 12,5 tisíce zájemců. Naprostá většina z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Podle statistik organizace Cermat mají uchazeči největší zájem o učiliště s výučným listem a o střední odborné školy. Volných míst je v nabídce dost. Školy pro toto kolo otevřely více než 24 tisíc pozic. Největší nával zažívají střední školy v Praze, kam směřují bezmála 4 tisíce přihlášek. Školní a talentové zkoušky proběhnou v polovině příštího měsíce a definitivní výsledky se uchazeči dozví 23. června. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na 2 hlavních směrech.
8: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve

0: také zraněním podlehla. Zlínští chovatelé o této minulosti nevěděli, zvíře považovali za klidné. Při útoku v pátek utrpěla slonice rozsáhlá zranění a byla na místě mrtvá. Personálu se podařilo agresivní zvíře rychle bezpečně izolovat. Zbylé dvě samice a jedno sluně jsou v pořádku a africký výběh zahrada po víkendu opět otevřela pro návštěvníky. O dalším osudu zvířete rozhodne jednání s evropským koordinátorem chovu. Na východě Moravy začaly jarní seče. Pro mláďata srnčí zvěře je to stav vysokého nebezpečí. Letos pomáhají k jejich záchraně ve větším množství drony.
1: Ochránci přírody spolu s myslivci mají ve Zlínském kraji velmi důležitého pomocníka. Dron s termovizí bezpečně odhalí pohyb srnčí mláďat ve vysoké trávě. První seče už jedou naplno, jen v okolí Zlína se loni povedlo zachránit přes 80 mláďat. Letos budou počty po součtech v červnu rozhodně vyšší. Kraj totiž podpořil myslivce nákup dronů za téměř 1 000 000 korun a monitoring tak bude daleko komplexnější než v loni. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Startuje další hodina dopoledního vysílání a vy se dozvíte, jak se ochladit, aniž byste měli klimatizaci. Poradí Aleš Růžička.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádio Impuls.

Impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: dokola.
1: Ano, dalo by se říci, že stále dokola pro vás máme aktuální informace z dopravy, ale ono je tam vždycky něco nového a vy se o tom dozvíte, třeba to jednou nezaregistrujete, ale pak vám tu informaci přidám. D5, máme tam problém na trase Plzeň Rozvadov mezi 141. a 148. kilometrem. Podíváme se na Česko-Budějovicko anebo třeba také na D1. Možná uslyšíte klasické evergreeny, ale je třeba o tom vědět každý den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D5 ve směru od Plzně na Rozvadov je kolona mezi 141. a 148. kilometrem. Navíc v koloně se srazila dvě nákladní auta na 145. kilometru. Problémy čekejte na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka. Popojíždí se tam v přerušované 12-kilometrové koloně. Doporučujeme jet přes jiný hraniční přechod. Přerušovaná kolona a silný provoz převážně kamionů je na D1 mezi 216. a 196. kilometrem. A na Českobudějovicku mezi Ledenicemi a Borovany u odbočky na Strážkovice zasahují záchranné složky u nehody dvou nákladních aut. Silnice je zde neprůjezdná. A na závěr, kde se hlídkuje?
2: Trasa Tábor Velřimov, obec Zárybniční Lhota u Knížecího rybníku, stojí policajti a pravděpodobně i měří.
1: S největší pravděpodobností měří, mají zapojený radar. Tak to občas bývá u policistů, však je to jejich práce částečně. 605 222 007, kdy mi něco ozvěte se, já to rád pošlu dál do světa. Teď už jedna klasika od Gypsy Kings, Bamboleo, a pak Krištofa Jarek Nohavica, Křídla z mídla.

0: V rámci hry Halo tady Impulzovi jsme dnes měli velkou radost, protože to dopadlo dobře. Poslouchejte.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
1: Ano, ano.
2: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 tisíc.
3: Zatočíte si?
1: Určitě, jdeme do toho.
2: Připrav se ke startu, pozor, točíme kolem teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
3: Dobrý.
1: Super, no, tak není tam smolik, vidíte to.
3: To mám radost, Nikčo.
0: Dopadlo to fantasticky, chcete-li s námi hrát a propracovat se k podobné radosti, tak samozřejmě můžete, ale musíte být zaregistrováni www.impuls.cz nebo naše aplikace. Další muzika, kapela Tým, Krátké lásky, Sůtě najdlhšie. Teď se vám páčí tato pesnička, počúvajte Impuls.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: už se těším na Impulzovic krabičku, dáme si studánku chladivou stříbrnou, ta nás jednoznačně osvěží. On ten chlad, příjemný klid proteče přes uši do celého těla, bude to fungovat, věřte. Hana Zagorová. Těším se na tu písničku, ale teď ještě náš zuřivý reportér Aleš Růžička. Ano, na dnešek meteorologové slibují až 32 stupňů Celsia. To někomu vyhovuje, jiný se naopak potřebuje ochladit. Mezi takové lidi patří náš zuřivý reportér. Aleš dostal za úkol najít alternativní způsoby ochlazení, které by mohly nahradit klasickou klimatizaci.
1: Způsobů, jak zaimprovizovat a schladit se, je mnoho. Říká se tomu také babské rady. Takže na první model budete potřebovat misku. Do ní nasypete led a před něj postavíte větrák. V horku se bude ten led odpařovat a to, co bude stoupat vzhůru vzduchem, na vás foukne ten větrák. Bude to chladný, vlhký vzduch. Pro ty, kteří v horku nemohou usnout, je efektivní chlazení správných částí těla. To je tak, že namočíte ručník, dáte ho na chvilku do mrazáku a pak v posteli si ten studený, navlhčený ručník položíte na kolena, kotníky, loketní jamku, zápěstí nebo krk. Podle těch, kterým to vyhovuje, budete spát jako miminko. Na ochlazení se dá použít třeba i čerstvá nakrájená brambora. Jak to se dělá? Na to se mrkněte na Instagramu Rádia Impuls. Já jsem ten pokus prováděl na kolegovi Honzovi Daňkovi. Tak hezký den a vydržte to horko. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovic, krabička, studánka stříbrná, Hana Zagorová. Já už koukám na silnice, nehoda stále částečně brání provozu na D5 na 145. kilometru ve směru na Rozvadov.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na něm volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Velké komplikace očekávejte na D5 před hraničním přechodem s Německem, kde se tvoří kolona už od 148. kilometru. V koloně na 140. kilometru navíc výrazně blokuje provoz nehoda dvou kamionů. Na pražském okruhu mezi Jesenicí a Barrandovem směrem na letiště stále budete popojíždět v přerušované koloně. Místy doprava vázne převážně v pravém pruhu na D1 od Vyškova na Brno v úseku mezi 220. až 196. kilometrem a také na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 8. kilometru. A ještě velké problémy jsou na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka, kde má přerušovaná kolona zhruba 10 kilometrů. Z Global Assistance Marta.
1: Děkuju pěkně a ještě agent kazatel hlásí policejní hlídku, kde pak měří rychlost. A to jistě zajímá i Honzu Benešovského. Ahoj,
3: no,
1: Honzíku.
3: Ano, dobrý den.
4: Poslouchejte, co ozve kazatel.
5: Jdete z Oseku do Teplic, tak v hrobu jsou kazatele a kážou, tak pozor.
1: To je smrtelná kombinace, kazatel.
3: Z hrobu.
1: Bez komentáře, čau.
3: Kazatel z hrobu, ahoj. No, posuneme to dál. Jak platit zahraničí na dovolené, jak chránit své osobní údaje, o tom bude první rozhovor Vlastíků. Mm-hmm. A ve druhém se podíváme sázkařsky na hokej. Dnes nás čeká na mistrovství světa Švýcarsko.
1: Tak ne, uvidíme. Kanada nás čeká.
3: Kanada. Ano.
1: Si se nemýlím.
3: Já teď jsem úplně znejistil, ale já to uvedu na pravou míru, neboj se nic.
1: Jo, já vím, že ty se o to postaráš, na tebe je spolek. Tak
3: dobře.
1: Za chvilku Honza Benešovský, ale předtím ještě já dám nějaké okamžiky radosti a štěstí.

0: Posloucháte Radio Impulse, kde si v závěru toho dnešního dopoledního vysílání připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v drobnostech a maličkostech. Mezi vás, posluchače, dnes vyrazila Martina Kroá, která se zajímala o momenty s vašimi blízkými. Martino, máš slovo.
1: Jaký okamžik s rodinou si budete navždy pamatovat?
2: To bude každý moment, kdy se s nimi teď vidím.
3: Je pro mě strašně těžký vybrat jeden okamžik. Spíš si říkám, že mám takovej jako dojem z toho našeho rodinného soužití, který je pro mě strašně vzácný a drahý a který si chci udržet a ideálně ho převíst jednou jako do vlastní mojí rodiny.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A před námi poslední písnička, nebo možná předposlední. Mějte skvělý den a přeji ten nejlepší poslech Radia Impuls s Honzou Benešovským. Tohle je Iveta Bartošová.

0: posloucháte Radio Impuls, koho jsem rozhodil před chvílí. Omlouvám se, hrajeme dnes samozřejmě s Kanadou. Bude to jedno z hlavních témat odpoledního vysílání a teď pro vás máme předpověď počasí na zítřek. Zase to bude v tropickém duchu, jasno, polojasno, od severu přechodně zvětšená oblačnost, hlavně na jihu se místy vyskytnou přehánky, ale no, opravdu výjimečně. Nejnižší noční teploty 15 až 11, přes den 26 až 30, na jihu Moravy až 32, na severu kolem 23 stupňů Celsia. Za okamžik nové zprávy.
1: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
2: Po ránu, mokrý hadr na tlamu. Tak v tomhle tom duchu.
3: To udělám dneska Honzovi.
1: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
2: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
1: Kdo komu přelepí pusu?
4: Halo, tady Impulzovi.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára zasmíří
6: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Církev vrátí lebku svaté Zdislavy do hrobu. Na Mladoboleslavsku odhalili obří množírnu psů a v Belgii vlak narazil do školního autobusu. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Církev přichází s okřídlenou frází vrať se do hrobu. Řeč je o svaté Zdislavě a její lebce. V sobotu to bude naposledy, co bude možné v bazilice v Jablonném v Podještědí lebku světice vidět. Pak ji uschovají kvůli restaurátorskému zásahu a potřebnému vyschnutí. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května a zalil ji do betonu. Policisté muže dopadli a odborníci lebku z betonu úspěšně vyňali. Obviněný muž chtěl lebku v betonu vhodit do řeky. Jeho obhájce řekl, že šlo o radikální protest proti tomu, jak církev s ostatky zachází. Nesouhlasil totiž s oddělením lebky od těla svaté Zdislavy. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla se ostatky nebudou dál veřejně vystavovat. Veterináři a policisté odhalili v rodinném domě na Mladoboleslavsku obří množírnu z 165 psy malých plemen. Zvířata žila v katastrofálních podmínkách, hlavně v nevětraných prostorách silně znečištěných výkaly. Tento způsob chovu vedl k nekontrolovanému množení i příbuzenskému křížení a na místě bylo velké množství štěňat. Našli tam hlavně čivavy, yorkšíry nebo teriéry. Kriminalisté všechny psy na místě odebrali a předali je do náhradní péče v několika útulcích. Policie teď případ vyšetřuje kvůli podezření z chovu v nevhodných podmínkách. V Chomutově konečně vědí, proč se začal rozpadat panelák v Čelákovského ulici. Důvod se nachází pod zemí. Město dostalo závěrečnou zprávu z geologických vrtů. Seznámil se s ním i náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
9: Zdravím spod Krušnohoří. Zpráva, na kterou se muselo chvíli počkat, odhaluje hlavní chybu v základech paneláku. Zároveň ale dodává, že nejde o jediný problém domu, co se dal na konci loňského léta do pohybu. Škvíry mezi panely byly tak velké, že se tam dala strčit ruka. Část místních se sice nakonec mohla vrátit, ale nejpostiženější byty jsou stále neobyvatelné. Statici, geologové a stavbaři teď musí vymyslet další postup. Podle všeho by se dům dal zachránit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Teď tragická událost ze zahraničí. Na železničním přejezdu v belgickém městě Bogenhout se ráno stala tragická nehoda. Přitéhl vlak narazil do školního autobusu. První zprávy z místa neštěstí

0: Vždycky zahrálo už 10 dvojic a ještě nikdy se nestalo, aby si soutěže vyměnili. Klíčové dvojzápasy roku tentokrát se hraje Baník Ostrava s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. Startuje se už dnes v 18 hodin v Ostravě.
1: Dneska druhý nejhorší tým z první ligy Baník Ostrava vyzve vicemistra druhé ligy Táborsko. Jeho trenér Radek Kronďák se těší, ale na týmovém Instagramu dodává pohled realisty.
2: Když nám to někdo řekl, že bude hrát s Ostravou, tak tomu nebude nikdy věřit, ale posvět. To tak a nevím, jak mám říct procenta, 2,98 nebo 5,95, značně těžký zápas samozřejmě.
1: Ve zcela opačné situaci je kouč Baníku Josef Dvorník. Do dvojzápasu jde jako jasný favorit, o to větší břemeno ale nese.
3: My jsme ve válečním stavu a v podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš ty hráče vyladit, ať si uděláme dobrou pozici pro dvojzápas v Táborsku.
1: Dvorníkův tým patří mezi nejpopulárnější v zemi, už za pár let má hrát na novém stadionu a potenciální pád do druhé ligy by znamenal sportovní katastrofu. Sázkové kanceláře ale tenhle scénář prakticky odepisují. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Možná zrovna plánujete nějaký výlet do zahraničí, my se tomu chceme věnovat, řekněme, po platební stránce. Jak platit, aby to bylo výhodné, jak si hlídat osobní údaje a tak dále a tak dále. Probereme to v rozhovoru krátce po půl jedné. Teď parádní
5: Radio
4: muzika.
5: Impuls. Radost ze života.
4: Kází Petr Vůh. Po něm kvíně Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké poledne. Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Slucháte Radio Impuls, Miraj Navrátil je tatínek. Ano, frontman kapely Miraj na sociálních sítích ukázal fotku z porodnice, s přítelkyní mají chlapečka. Tak si můžete dohledat někde další detaily, pokud by vás to zajímalo, my už se chystáme do provozu, problémy vidíme například na plzeňské dálnici D5, ale bude toho víc, za 3 minuty doprava 007 a z muziky Celine Dion nebo kapela Elán.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na plzeňské D5 ve směru od Plzně na Rozvadov. Je kolona mezi 138. a 148. kilometrem. Navíc v koloně na 145. částečně brání provozu nehoda dvou kamionů. Takže polízanice docela velká. Přes 2 kilometry má kolona na D10 před 640. kilometrem ve směru od Turnova na Prahu. Na příjezdu do Náchoda po silnici 33 ve směru od Polska se zdržíte v 8-kilometrové koloně, která sahá až na polskou stranu. Na trase z Pardubic na Hrochův Týnec za Dvakačovicemi bourala dvě osobní auta a teď se hlásí náš parťák přímo z provozu. Co se děje? Halo, halo.
2: Strakonickou nám brázdí nějaký Kodiak ve stejnokroji a sbírá to nejspíš asi rychlost na těch 50.
1: Jasně, takže bacha na medvěda na Strakonické, děkujeme. Tak se ozvěte, připojte se do vysílání tím, že zavoláte na 605 222 007 anebo žlutá rádiová aplikace se 4 Ačky ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: dobré odpoledne přejeme. Za chvilku bude zpívat Marek Ztracený a ráno u Impulzových byla královnou našeho vysílání Nikola. Posluchačka, která prostě nezaváhala.
1: Halo, tady Impulzový.
2: Víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
1: Ano, ano.
2: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 tisíc.
3: Zatočíte si?
1: Určitě, jdeme do toho.
2: Připrav se ke startu, pozor, točíme kon teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
0: No.
3: Dobrý.
1: Super, no, tak není tam smolik, vidíte to.
3: To mám radost, Nikča.
0: Chce to trošku odvahy, roztočit kolo, ale nese to své ovoce, jak jsme právě slyšeli. Zítra jedeme na novo, registrujte se, já doporučuji to dělat pořád dokola, protože každá další registrace zvedá šanci na ranní zavolání. Tak vstupte do hry u nás ve žluté aplikaci na www.impuls.cz nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. No a do telefonu říkejte jediné správné výherní heslo, to znamená halo, tady Impulzovi, Vlastíku.
4: Vtip Vlastikorce. Chlap leží v posteli, má teplotu 39,7, je mu špatně, umírá, strašná situace, chlapi to znají. Sněžně se otevřou dveře, vstoupí manželka a velice opatrně mu položí na čelo pytlík se zmrzlou zeleninou. Chlap pootevře oči a říká, miláčku, myslíš, že mi to pomůže? A ona něžně říká, to nevím, ale potřebuju rozmrazit hrášek do polívky.
5: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
6: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Posloucháte Radio Impuls. Častým tématem cestovatelů v zahraničí je, jak chránit finance a taky osobní údaje právě na cestách. Aby vaše dovolená proběhla bez starostí, tak je s námi teď ve vysílání specialista bezpečnosti Jakub Večerka z Raiffeisen Bank. Dobrý den, zdravíme vás, tak máte nějaké bezpečnostní rady, tipy obecně do úvodu?
1: Dobrý den, určitě je dobré mít na cestách jak debetní, tak i kreditní kartu. Debetní karta se vám bude hodit na výběry z bankomatu, ale bezpečnější platby máte s kreditní kartou, která není vázaná na váš účet. Doporučujeme mít sebou také i menší hotovost na drobné platby. A karty je dobré mít uložené v digitální peněžence, v mobilu, v hodinkách a klidně platit bezkontaktně. Jinak bych doporučil přes naše bankovnictví nastavit upozornění o pohybech na účtu, abyste měli transakce pod kontrolou.
0: Co platební limity na kartách? Jak si je správně nastavit a proč je to vlastně tak důležité?
1: Klientům doporučujeme být nastavené platební limity na kartě prostě podle běžné potřeby. A pokud potřebujete jednorázově zaplatit nebo vybrat z bankomatu vyšší částku, můžete si limity v naší apce nebo internetové bankovnictví kdykoliv navýšit. Poté je ale nezapomeňte zase vrátit. Tímto chováním snížíte riziko při zneužití nebo odcizení karty a v podstatě máte lepší kontrolu nad svými penězi.
0: Co doporučujete ohledně bankomatů a veřejných Wi-Fi?
1: Používejte výhradně ověřené bankomaty z takzvaného ATM lokátoru Visa a Mastercard a při zadávání PINu zakryvejte klávesnici a ujistěte se, že vám nikdo nekouká přes rameno. A veřejné Wi-Fi na ulici nebo bez hesla, no těm se radši úplně vyhněte. Zvlášť, když na této síti zadáváte nějaké přihlašovací údaje.
0: A ještě prosím připomeňte, co dělat při ztrátě nebo když nám kartu někdo ukradne.
1: Kartu ihned zablokujte v mobilní aplikaci. A poté požádejte o novou kartu, kterou si přidáte na mobilní peněženky a můžete ji začít hned využívat. Případně si uložte číslo na banku, pokud potřebujete řešit urgentní situaci, jako je zablokování karty bez internetu.
0: No tak jo, doporučuje specialista bezpečnosti Jakub Večerka z Raiffeisen Bank. Moc děkujeme za rozhovor a mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Nezapomeňte také využít výhody věrnostního programu RB Club, kde navíc právě probíhá soutěž o 30 000 korun na dovolenou. Víc najdete na webu rb.cz/cestování.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Pulzovic krabička. Česká klasika. Uděláme provoz za chvilku ze Slovenska Meky Žbirka, ještě předtím dopravní zpravodajství. Dlouhá kolona popojíždí na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od Polska. Budeme se tomu věnovat detailně za minutu a půl v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: hrajeme non-stop. Třeba na druhém konci světa. Hodina H. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co ti tady přináší největší radost?
1: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Samozřejmě moje krimi impulzy. Slyšíte je každou sobotu.
0: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Stále je hodně ucpaný příjezd do Náchoda od Polska. 8-kilometrová kolona se táhne už z polské strany. Na trase z Hradce Králové do Vamberka na příjezdu do Třebechovic pod Orebem zasahují záchranáři u nehody nákladního auta s cyklistou. Postojíte si tam v obou směrech. Bezmála 4-kilometrová fronta po pojíždí na D10 u Mladé Boleslavy směrem na Turnov. Velké komplikace přetrvávají na plzeňské D5 před hraničním přechodem s Německem, kde si řidiči postojí zhruba od 147. kilometru. Navíc v koloně na 145. kilometru blokuje provoz nehoda dvou kamionů. A pomalý provoz je na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 211. a 196. kilometrem a také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Z Global Assistance Marta.
2: Můžete to zkontrolovat, my budeme rádi, když se ozvete z detaily. 605 222 007 je naše telefonní číslo, anebo se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky. Hlavně opatrně, šťastnou cestu Impuls.

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Za chvilku budou další zprávy, které můžeme už teď vlastně odstartovat u počasí. Zítra bude polojasno, od severu přechodně zvětšená oblačnost, hlavně na jihu se místy vyskytnou přehánky, opravdu jenom tu a tam. Noční teploty 15 až 11, přes den 26 až 30, na jihu Moravy až 32, na severu chladněji kolem 23 stupňů.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
4: Češi si opět připlatí za dovolenou. Miraj se stal poprvé otcem a v Belgii narazil vlak do minibusu. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Připravte si kalkulačky a hlavně pak peněženky. Máme tady tradiční předprázdninový přehled. Letos si zajedeme do Chorvatska, opět o něco dráž než loni. A to kvůli válce na Blízkém východě. Ta totiž vyhnala ceny paliv nahoru. Rodina jedoucí autem tak dá za benzín nebo naftu o 900 až 1200 korun více. Vyplývá to z analýzy společnosti XTB. K tomu se přidávají také vyšší poplatky za dálnice a mýtné. Mnohem výraznější dopad ale pocítí lidé v letecké dopravě, kde 4členná rodina připlatí za letenky do Řecka, Turecka nebo Egypta v průměru 3000 až 5000 korun. Ceny kerosinu pro letadla sice vystřelily na dvojnásobek, letecké společnosti ale mají palivo z části nakoupené dopředu. Takže dobrá zpráva, plný cenový šok se neprojeví letos, ale až příští rok. Velkou životní novinku oznámil zpěvák Miraj Navrátil. Teď mu zřejmě zbývá postavit dům a zasadit strom. Syna už totiž splodil. Oblíbený hudebník se pochlubil radostnou zprávou, že se stal tatínkem. Miraj přivítal se svou partnerkou na svět syna Jonatána. U dojemného oznámení na sociální síti se okamžitě začaly objevovat gratulace. Součástí příspěvku byla také speciální písnička, která vznikla ještě v době, kdy byl Jonatán v bříšku. Pod příspěvkem se okamžitě rozjela lavina reakcí, fanoušci, kolegové z hudební branže i známé tváře českého showbiznisu posílají čerstvým rodičům gratulace a přání všeho nejlepšího. No a my se na Impulzu samozřejmě přidáváme. Česko má nové psí hrdiny. V anketě Statečné psí srdce dostalo ocenění celkem 5 hrdinských čtyřnožců. Na slavnostním vyhlášení byl i náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tome.
5: Pěkné odpoledne. Anketa ocenila psy, kteří zachránili lidský život nebo dlouhodobě pomáhají lidem v náročných situacích. Třeba záchranářský pes Lídr se svou psovodkou vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Díky rychlému nálezu mu zachránili život. Ocenění in memoriam získal knírač Gandal, který se zaměřoval na vyhledávání v náročném terénu a vypátral dezorientovaného seniora. Své místo v anketě mají i psi asistenční. Letos cena připadla Fence Taře, která se sama naučila rozpoznávat epileptický záchvat ještě před jeho projevem. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: A teď smutná aktualizace ohledně nehody v Belgii při ranní srážce vlaku se školním minibusem v Bugenhu.

0: či sociální pojišťovně už vzrostly o stovky milionů eur a dále se zvyšují tempem téměř milion eur denně, to je 25 milionů korun. Nemocnice tvrdí, že po zaplacení mest, léků a energií jim na odvody prostě nezbývá.
1: Dlh státních nemocnic ku koncu vlaňajška vyšplhal na takmer 37 miliard korun, z toho 25 miliard je po lehotě splatnosti. Obrovský dvojtretinový podiel v štruktúre zmeškaných platieb tvorí a nezaplatené odvody do sociálnej poisťovne. Tempo zadlžovania sa pritom zrýchľuje. Narastá nielen dlh, ale aj penály za staré nedoplatky. Môžu za to najmä rastúce náklady nemocníc vrátane platov. Štát teraz hľadá riešenie, ako nemocnice oddlžiť. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Hokejový šampionát ve Švýcarsku uzavře základní část, Česko nastoupí proti Kanadě. My se na to podíváme přes sázky, po půl druhé si poslechněte rozhovor na toto téma. A teď muzika, posíláme kabáty, potom Xindla X.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další český hudební kus, tentokrát od Michala Davida. Nicméně teď už míříme do provozu, protože vidíme řadu problémů. Kolona je na plzeňské D5, stejně tak na D1 nebo na D10. Upřesníme, za 3 minuty poslouchejte dopravu 007.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kolonu čekejte na D5 ve směru od Plzně na Rozvadov mezi 142. a 146. kilometrem. Přerušované fronty a silný provoz převážně kamionů vidíme na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 216. a 196. Kilometrová kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Dlouhé zdržení pak čekejte na příjezdu do Náchoda ve směru od Polska. Tady je 7-kilometrová šňůra a víc než kilometrová je pak na D10 u Mladé Boleslavy před 44. kilometrem ve směru na Prahu. Budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se, máte dvě možnosti, jak to udělat. Buď se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls? Za malou chvíli bude hrát kapela Krištof. Mimochodem její šéf, Richard Krajčo, s námi bude celý příští týden. Zatím nemůžu říct víc, je to překvapení. Ráno takto.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
1: Ano, ano.
2: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 tisíc.
3: Zatočíte si?
1: Určitě, jdeme do toho.
2: Připrav se ke startu, pozor, točíme kon teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
3: Dobrý.
1: Super, uf. No, tak není tam
3: smolik,
1: vidíte to.
3: Mám radost,
0: tyčo. Bezvá, gratulujeme, zítra pokračujeme mezi 5. a 9. Kdykoliv může zazvonit telefon, tak se registrujte, ať si zvednete šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci, anebo si pošlete prémiovou textovku na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi, je potřeba říci do telefonu. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzem na hokej.
1: Hokejový šampionát ve Švýcarsku dnes uzavře základní část. Česko napíše tečku za skupinou zápasem s Kanadou. S námi už je teď ve vysílání Jiří Hadrava, expert Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jirko, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Já se po tom Norsku úplně bojím zeptat, ale co můžeme od večerní bitvy s Kanaďany očekávat?
2: Tak já budu už opatrnější se svými expertízami. Předpokládáme, že Kanada bude ale diktovat tempo zápasu. Kurzové prognózy bookmakeru Tipsportu se dnes opírají o fakt, že zámořský gigant ovládl skupinu, ještě neprohrál a během 6 duelů nastřelil 30 gólů. Soupeřům se prostě zatím nedaří zastavovat hvězdy NHL, jako jsou Crosby, Celebrini, Tavares nebo O'Reilly. Takže dnes bychom mohli být svědky ofenzivní podívané, určitě ze strany Kanady, a uvidíme, co na to naši. Mohl by nám vyhovat otevřenější styl kanadského hokeje oproti norské urputnosti ze včera. Nabízí se tak sázka, padne minimálně 6 gólů v zápase v kurzu 1,67:1.
1: Jak to vidí tipéři Tipsportu?
2: Tak dnes je to oproti včerejšku opačně, celkem jednoznačně se sází proti našim hokejistům. 90% členů největší sázkařské komunity předpovídá výhru Kanady, českému týmu věří jen 8% tipérů. V tuto chvíli možné sadit si na výhru českých barev v kurzu 6,72:1.
1: Zase tip na závěr, streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF, v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka o celkem 10 milionů korun. Jiří Hadrava, expert Tipsportu, děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji a hezké odpoledne.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Posloucháte Rádio Impuls? Potkal jsem tě po letech. Skvělá písnička kapely Činasky, zahrajeme za malou chvíli. Teď se díváme do provozu, kde vidíme celou řadu problémů. Jeden z nich je na D10, je tam kolona před 44. kilometrem směr Praha. Podrobnosti připojíme za malou chvíli.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Dvoukilometrová kolona je na D10 u Mladé Boleslavy směrem do Prahy kvůli omezení. Navíc na konci kolony na 46. došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Velké problémy vás čekají na příjezdu do Náchoda z Polska, kde má fronta přibližně 8 kilometrů. Řidiči doporučují využít raději jiný hraniční přechod. Ve zhruba dvoukilometrové koloně budete popojíždět na D1 u Holubic před 210. kilometrem směrem z Vyškova do Brna a také na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy zhruba od 2. kilometru. A v Praze na Žižkově Výčínské ulici u křižovatky s Lucemburskou zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Počítejte tam proto se zdržením. Z Global Assistance Marta.
1: Dávejte pozor, to v první řadě, a když to půjde, hned se ozvěte k nám do vysílání. Můžete to udělat dvěma způsoby. Buď se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavoláte na 605 222 007. Ať tak nebo tak, je to jedno. Děkujeme. Opatrně, šťastnou cestu, Impuls. Potkal jsem tě zase.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí.

0: Girls. Dobré odpoledne. Za chvilku další zprávy. Díváme se na počasí, už tady máme předpověď na zítřek, má být polojasno, až jasno. Noční teploty od 11 do 15 přes den 26 až 30, na jihu Moravy až 32, na severu naopak o něco chladněji, kolem 23 stupňů Celsia.
1: Dominik Feri jde na svobodu, policie šetří hákové kříže v Chebu a Evropská komise chce podrobnosti o střetu zájmu Babiše. U zpráv ve 14 hodin zdraví Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínáme horkou aktualitou. Dominik Feri půjde na svobodu. Teplický soud před malou chvílí vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Politik si odpykával 3letý trest za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. U soudu Feri řekl, že už má dnes jiné ambice a priority. Chce si najít partnerku a založit rodinu. U soudu dnes jeho žádost podpořili i státní zástupce a psycholožka. Vedle toho případu Feriho obvodní soud pro Prahu 3 nedávno nepravomocně zprostil obžaloby v další kauze údajného znásilnění, a to z roku 2015. Evropská komise zaslala českým úřadům další dopis. Žádá v něm o podrobnosti k opatřením proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Brusel podle mediálních informací varoval, že až do vyřešení tohoto problému neproplatí žádné unijní dotace firmám spojeným s předsedou vlády. Mluvčí komise to ale odmítl oficiálně komentovat. Evropské unii nestačilo březnové vyjádření české strany a požaduje dodatečné právní posouzení nového svěřenského fondu RSVP Trust, do kterého Babiš vložil holding Agrofert. Unijní úředníci chtějí prověřit také další společnosti. Podle zjištění novinářů už jedna z dceřiných firm Agrofertu, Kostelecké uzeniny, o dotace požádala. V Karviné zahájili sečení vodních rostlin, konkrétně na jezeře Loděnice v parku Boženy Němcové. Zásah potrvá asi týden a zlepší kvalitu vody. Podle naší zpravodajky Evy Panošové také zajistí bezproblémové rekreační využití vodní plochy. Hezké odpoledne.
3: Hezký den přeji. Přerostlá vegetace by mohla zkomplikovat provoz půjčovny loděk. Omezuje jejich pohyb. Na hladině i pod hladinou jezera se totiž každoročně na jaře objevuje rdest kadeřavý, který je sice běžnou součástí rybníků a vodních nádrží obecně, ale jak se říká, všeho moc škodí. K práci na jezeře využívají karvinští specializovaný sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až do hloubky 3 metrů pod hladinou. Pracovníci pak pokosené rostliny vytáhnou z vody a odvezou k likvidaci. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
1: Policisté řeší hákové kříže v Chebu. Vyšetřují případ nastříkaných svastik na výlohy Svazu Němců v Chebu. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Vandal minulé úterý v noci poškodil budovu červeným sprejem a způsobil také škodu 5000 korun. Kriminalisté incident prověřují pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti. Čin ostře odsoudilo také vedení chebské radnice. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy pachatel tímto způsobem veřejně projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Vyšetřovatelé od začátku pracují s několika kamerovými záznamy z okolí incidentu. Baník Ostrava dnes vstoupí do dvojzápasu o všechno. Proti vicemistrovi druhé ligy Táborsku si zahraje o udržení v nejvyšší fotbalové soutěži. Ostravany do boje od 18 hodin povede trenér Josef Dvorník, který soupeře dobře zná. Až donedávna totiž koučoval B tým Baníku, tedy kolegy Táborska ve druhé nejvyšší soutěži.
4: Určitě to pro mě je lepší, že jsem s ním měl vlastní konfrontaci. Samozřejmě teďka už 4 nebo 5 zápasů jsem jejich neviděl, mohli něco změnit, ale úplně si nemyslím, že budu hrát spíš podobným způsobem, co hráli vlastně u nás.
1: Odvetné utkání na hřišti Táborska se rozehraje po sobotním obědě. Ve druhém barážovém dvojzápase na sebe pak narazí ligové Slovácko.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, pokud jedete po Mladoboleslavské dálnici D10, dejte velký pozor, kamionu tam bouchla pneumatika, která teď leží v levém pruhu. Informace, kterou bychom nevěděli, nabít našeho parťáka, který varuje ostatní za okamžik, se ozve přímo do dopravy 007. A z muziky pošleme dalšího Jandu, tentokrát Petra s Olympikem. Rádio Impuls, pěkné odpoledne všem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů po pojíždění na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 216. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Dlouhé zdržení čekejte na příjezdu do Náchoda ve směru od Polska. Je tady téměř 5-kilometrová kolona. Teď už jsme na oné avizované D10, nejprve ve směru od Turnova na Prahu před omezením na 14. kilometru. Další problém, zdržíte se tady ve 2-kilometrové koloně a teď protisměr. Co se děje, parťáku?
2: Směr Mladá Boleslav z Prahy na 24. kilometru, náklaďáku boukla guma, guma se válí v levém pruhu.
1: Dávejte velký pozor, do 6-kilometrové kolony vědou řidiči na D5, to znamená na plzeňské dálnici, na přejezdu k hraničnímu přechodu Rozvadov. Od Plzně před 149. kilometrem. Tak zatím všechno, kdybyste to chtěli nějak doplnit, upřesnit, můžete se ozvat, budeme rádi. Žlutá rádiová aplikace funguje, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku Ema Smetana a Richard Miller, píseň Tahle jedna vteřina, o tom, jak je čas relativní. A možná, že i další věci, které považujeme za pevně dané, poslechněte si. Mimochodem, když jsme u času, tak bude pokračovat 18. Radio Impuls po 15. hodině. Budeme hledat ty z vás, kterým bylo 18 let v roce 2003. To znamená, letos slavíte 41. narozeniny. Tak si připravte zážitky z plnoletosti, těšíme se, že vás vtáhneme do party.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls.
7: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrejme naše jména na sklo.

0: A co když se čas prolíná a táhle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: kolem nás.
1: V Evropě bude dál horko, nad kontinentem se totiž hromadí vyhřátý vzduch. Server iDnes.cz poukázal na to, že příčinou je takzvaná tepelná kupole. Tento jev zaujal našeho reportéra Tomáše Kabáta, který se proto pokusil zjistit o něm víc. Já tě zdravím.
2: Já taky, dobré odpoledne. Kvůli jevu už padl v Portugalsku 40-stupňový rekord, taky Španělsko zaznamenalo své historické teplotní maximum 44 stupňů Celsia. Podle serveru iDnes.cz funguje tepelná kupole jako poklice. Stlačuje pod sebou vzduch a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň zamezuje proudění a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem. Meteoroložka Dagmar Honcová mi před chvílí řekla, že i v Česku kvůli tomu budou teploty delší dobu nad 30.
3: Je to dáno tím, že se budeme nacházet v tu chvíli v oblasti vysokého tlaku vzduchu. Společně k nám bude proudit původem tropický vzduch a v kombinaci s radiačním ohříváním zemského povrchu, tak nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat vysoko přes 30 stupňů Celsia.
2: A tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu. Podle Honcové se pak drží ve vyšších hodnotách i teploty.
3: Kolikrát to může být vlna veder spojená s týdnem, s dvěmi nebo dokonce i se třemi týdny. A jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
2: Ta zítřejší bude ale slabá a pokličku neodklopí.
3: Ona přinese mírné ochlazení, nicméně málo oblačnosti i málo srážek. A zatím to vypadá, že výrazy nadprůměrné teploty vydrží až do Medarda.
2: Tedy do 2. červnového pondělí. Celou předpověď na následující dny a taky podrobnosti o tepelné kupoli nad Evropou najdete na zpravodajském serveru iDnes.cz, aktuálně na hlavní homepage, ale taky v rubrice počasí.
1: Tepelná kupole. Reportér Tomáš Kabát, děkuji, měj se hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Taká klasika, Karla Gotta, Simple Zovic, Krabičky. Doporučení jdi za štěstím. Což asi nebude na Mladoboleslavské D10, protože ve směru od Turnova na Prahu je kolona před omezením na 14. kilometru. Budeme to doplňovat, za chvíli vysíláme dopravu 007. A z muziky mimo jiné Katarína Knechtová.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
4: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré odpoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Více než 2-kilometrová kolona na D10 před omezením na 14. kilometru u Staré Boleslavy směrem do Prahy. V protisměru na 24. před Benátkami nad Jizerou stojí porouchané vozidlo a zasahuje do vozovky. Počítejte s pomalým provozem. Hodně plný zůstává příjezd do Náchoda cestou z Polska. Kolona měří přes 4 km a sahá až na polskou stranu. Přerušovaná kolona na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 216. a 196. kilometrem. V protisměru se pracuje na 217. kilometru v levém pruhu a kolona měří necelý kilometr. Ucpaný zůstává příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Postojíte si také na D5 na hraničním přechodu u Rozvadova směrem do Norimberka a v Praze ve Vídeňské ulici směrem na Vestec před kruhovým objezdem s Kunratickou spojkou bourala 3 osobní auta. I tady se připravte na zdržení. Z Global Assistance Marek.
0: Děkujeme, vždycky je co doplnit, upřesnit, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci, nebo zavolejte na 605 222 007. Tvůrčík vás pokračuje. Jestli to schválně teď řeknu srozumitelně, tak hledáme kdysi 18-leté, kterým je dnes 41. Renato, Petře, dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
7: Tropické odpoledne, to a přesně tak, jak říkáš.
6: A Petr rychle spočítá ten rok?
7: Je to rok 2003, to znamená narození v roce 1985, jestli se nepletu.
6: Teď jsme úplně všechny popletli, ale zkrátka dneska vzpomínáme na rok 2003, ať vám bylo kolik bylo, samozřejmě nejdřív hledáme ty 18-leté, ale pak i vás ostatní. Tak je budeme soutěžit.
7: Máme zase poukázky na nákupy za 5 000, takže pěkný balíček a víc tady v dalším vysílání, buďte u toho.
0: Bez vádu poslouchat do auta, mějte se hezky. Rádio Impuls, ahoj.

0: Sito.
1: A Radio Impuls v úterý odpoledne 3 minuty před 15. hodinou. Honza Varka připravil zprávy, jsou tady co nevidět. Poslanec Ferry může vyrazit třeba k vodě. Víc ve zprávách za okamžik, probudou činasky každý ráno. No a venku nás čeká co?
2: Venku nás čeká zase hezké počasí i zítra, i když s rozdílnými teplotami, protože na severu Čech bude 24, na jihu Moravy 33 a jinde zhruba 26 až 31 stupňů Celsia. Přeháňky jenom sem tam, takže krásná středa.
1: Pořád ukázka letního počasí, pojďme se schladit, pojďme k ledu. Skončil hokej Dánsko-Norsko.
2: No, skončil hokej Dánsko-Norsko a musím říct, že hokejový bůh existuje. Jo, to je zjištění toho zápasu, protože Norsko porazilo sice Dánsko 4-3, ale až po prodloužení, což v tabulce znamená, že my pořád máme šanci urvat to druhé místo, které pro čtvrtfinále chceme.
1: Ano, šanci protože... máme za jakých okolností?
2: No, právě, jo, takže dělí nás dva body od druhých Norů, ale pokud porazíme za 3 body, tedy po 3/3 Kanadu, jsme se... A tak hele, už se to stalo, my prostě jakoby bohatým bereme, chudým dáváme, takže když porazíme Kanadu pěkně po 3/3, zvítězíme, tak budeme druzí, to jsme chtěli.
1: Nemožné na počkání, zázraky do 3 dnů.
2: Přesně, a ještě jedna drobnost.
1: Česká hokejová reprezentace.
2: Ještě jedna drobnost, co se stalo. Dánové srovnali ten zápas, nešel do prodloužení 2 vteřiny před koncem. 2 vteřiny dělili Nory od toho, aby opravdu byli druzí. Říkám, Bůh je tam.
1: Uvidíme co večer, Česko-Kanada od 20:20, ale to ještě dneska budeme probírat.
3: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
4: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
5: Jo? Po ránu, mokrej hadr na tlamu. Tak v tomhle tom duchu.
6: To udělám dneska Honzovi.
4: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
5: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
4: Kdo komu přelepí pusu?
7: Halo, tady Impulzový.
4: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
7: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
5: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
4: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
8: Klára Šedová a Honza Daně.
9: Klára zasmíří
3: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
10: Dominik Ferry jde na svobodu, začala modernizace železnice z Ruzyně do Kladna a mrkneme na průměrnou délku života do Spojených států. Zprávy v 15 hodin přináší Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Dominik Ferry půjde na svobodu. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl jeho žádosti a podmíněně ho propustil z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Bývalý politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soudní rozhodnutí odpovídá společnému návrhu žalobce i obhajoby. Proti propuštění se naopak postavil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle kterého mají dotčené ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice u soudu řekla, že Ferryho osobnost je vyrovnaná, má stabilní sociální zázemí a jeho další pobyt za mřížemi nedoporučila, protože není pro společnost nebezpečný. Sám Ferry v závěrečné řeči deklaroval, že po propuštění hodlá vést řádný život a chce přes zmocněnkyni hledat způsob, jak obavy žen zmírnit. Správa železnic dnes v Hostivici zahájila modernizaci trati z pražské Ruzyně do Kladna. Tato nejdelší etapa rychlého spojení na letiště vyjde na více než 8 miliard korun. Nová dvoukolejná elektrizovaná trať bude kompletně hotová v roce 2029. Stavba přinese cestujícím bezpečnější mimoúrovňová křížení silnic a kolejí. Projekt zahrnuje také kompletní obnovu několika stanic a vznik nových zastávek. U nádraží řidiči nově zaparkují na záchytných parkovištích typu Park and Ride. Celkové propojení Prahy s Kladnem a letištěm má skončit kolem roku 2030. Anketa Statečné psí srdce už po 16. ocenila 4 nohé pomocníky. V 5 kategoriích zazněly příběhy záchrany životů i dlouhodobé pomoci lidem v náročných situacích. Ocenění získali jak amatérští, tak také profesionální záchranářští a policejní psi. Psovodka Kateřina Šustrová Rádiu Impuls řekla, že obzvláště psíčich je při vyhledávacích pracích policistům velmi užitečný.
11: Pejsek sám propátrává terén, je to naučený postup výcvikem. Pokud
0: pak osobu nalezne, tak začne značit většinou štěkáním, takže i pro toho psovoda je to jasný signál, že má osobu, že nalezl, a pak už pokračuje další věci jako první pomoc nebo nějaká psychologická pomoc tomu nalezenému.
10: Právě policejní pes Kateřiny Šustrové takto vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Díky rychlému nálezu mu zachránili život. Ve věku 85 let zemřel bývalý odborový předák, sociální demokrat a někdejší europoslanec Richard Falber. Informaci potvrdil šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber zemřel už 13. května a pohřeb se konal včera v úzkém rodinném kruhu. V čele největší odborové centrály stál Falber 8 let a lidé ho znali jako obratného vyjednavače, který dokázal najít kompromis. Výrazně pomohl zlepšit pozici odborů při jednáních s českou vládou. V minulosti patřil mezi první české senátory a zastupoval zemi v Evropském parlamentu. Průměrná délka života ve Spojených státech vyšplhala na rekordních 79 let. Podle statistika médií za nečekaným úspěchem stojí prudký úbytek předávkování drogami i zásadní pokles kriminality. Spojené státy v délce života ale stále zaostávají za Evropou.
11: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Další budou za hodinu. No a s vámi teď Petr Bružík
2: a Renata Kuková a máme pro vás taky poukazy na nákupy do pražského Paládia. Zahrajeme si o ně za chvíli.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls.
12: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Puls, 3 minuty před 16:15, za chvíli třeba Marek Ztracený, Modlitba za pátek, bude se hodit při úterku. No a koukneme i za vámi na silnice, problémy jsou na D5, 6-kilometrovou kolonu tady vidíme, doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: No a za chvíli už soutěžíme o dárkové poukazy v hodnotě 5000 do nákupního centra Palladium, největšího a nejstylovějšího nákupního místa v centru Prahy s jedinečnou atmosférou. Platnost poukazů je 1 rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Palladia, tak buďte ve střehu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Utečte před horkem do regionu Tenenkau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenenkauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenenkau. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D10 ve směru od Turnova na Prahu před omezením na 14. kilometru se zdržíte ve 2-kilometrové koloně. Do 6-kilometrové šňůry vjedete na D5 na příjezdu ke hraničnímu přechodu Rozvadov před 149. kilometrem. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 213 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete kolony do kolony na 3. kilometru. Přerušovaná kolona taky popojíždí na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy a 3-kilometrovou šňůru vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Zapojte se taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Markem Ztraceným a modlitbou za pátek.

0: Dopolední impuls, za chvíli zase česká muzika, tentokrát je Anna K. Živě z klubu Doupě 2024, chvíli nad vodou. Za chvíli je to tady, určitě dál poslouchejte. A my celý tento týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze. Jak jsme slibovali před chvílí, tady je dnešní soutěžní otázka.
1: Ptáme se vás, kdy bylo otevřeno nákupní centrum Palladium v Praze? Možnosti jsou tři. Za A v roce 1968.
0: Za B v roce 2007.
1: A nebo za C v roce 2025. Pište na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli už voláme výherce.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls 15.35, takový aktuální čas, za chvíli impulzuje Krabička a v ní Marcela Holanová a její Ráno. No a my celý týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze a dnešní soutěžní otázka byla tato.
1: My jsme se ptali, kdy bylo otevřené nákupní centrum Palladium v Praze. Nabízeli jsme tři možnosti, buď v roce 1968, 2007 anebo 2025. Na telefonu už by měl být výherce nebo výherkyně. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
0: Maruška Koušová na telefonu. Maruško, tak vy jste odpověděla správně, ale aby byl důkaz, že to opravdu víte, tak nám povězte, kdy bylo otevřeno nákupní centrum Palladium v Praze.
2: Za B, 2007.
1: Je to tak.
0: Úplně jak správně. Ale
1: my vám samozřejmě pogratulujeme. Já k tomu jenom dodám, že ta historie té budovy je mnohem starší, protože to je až 12. století, pak v 18. z toho byla budova pro armádu a tam spousta těch věcí starobylých je i v tom Palladiu dneska k vidění. Jo? Takže to není jenom nákupní centrum, do kterého vyhráváte poukázku, ale je to i takový jako historický artefakt tam se projít.
0: O čem se, Maruško, můžete přesvědčit? Už jste tam někdy byla nebo plánujete?
2: Určitě, určitě, chodím tam.
0: Skvělý, no tak další cesta bude i s těmi poukázkami, které vyhráváte. Takže gratulace, užijte si nákupy, mějte se dobře.
2: Děkuju, taky děkuju moc.
1: My samozřejmě.
0: Gratulujeme, naslyšenou, Marie Koušová dneska vyhrála.
1: Budeme soutěžit o poukázky v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Palladia v Praze i zítra. Ty můžete uplatnit ve stovce vybraných obchodů, restaurací, kavárnách a provozovnách služeb. Palladium je dostupné metrem, tramvají, ale taky autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Více najdete na www.palladiumpraha.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: pod ním Puls, za chvíli Miroš Birka, Můr našich lások. Velmi čerstvá nehoda, je teď na D1, doprava 007, je tady za 2 minutky, hnedka se to dozvíte. No a buďte s námi dál, třeba příští týden se na Impulzu něco chystá a Richard Krajčov v tom má prsty. Víc zatím neřekneme, nebo nemůžeme, ale jedno je jisté, narozeniny slaví on, ale dárek dostanete vy. Takže týden s Richardem Krajčem startuje hned v pondělí.
1: McDonald's Cup, tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Z

0: KMN Non-Stop.
1: A my budeme tancovať, oh, až do samého rána.
0: Třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
2: Rádio Impuls.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
4: Je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Agent Standa hlásí čerstvou nehodu z D1, Stando, kde přesně se bouralo.
5: Brno, Praha, 132. kilometr. Teď se stala dopravní nehoda do osobní a se to začalo štosovat. Zatím mějte se.
4: Díky, dávejte pozor, ještě doplním, že se tam vytvořila už 3-kilometrová kolona. V obou směrech to jede pomalu na příjezdech do Brna před 196. kilometrem a silný provoz očekávejte na výjezdu z Brna do Prahy po D1 mezi exity 190 a 182. Dlouhá řada kamionů je teď na bratislavské D2 před Brnem už od 11. kilometru. A více než 4-kilometrová šňůra tu hlásí profíci z Global Assistance na silnici 43 z Brna do Svitav před Lipůvkou. Další bezmála 4-kilometrová fronta aut je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Pojďme k Praze. Pražský okruh popojíždí v obou směrech před Ořechem a přímo v Praze se zdržíte na jižní spojce směr na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem a pak v protisměru mezi Spořilovem a Štěrboholy. Tak hlavně dobře dojďte, cokoliv dalšího nám hlaste, budeme za to rádi. Další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď 605 222 007, to je telefon, anebo naše žlutá mobilní aplikace, kam to krásně a pohodlně můžete namluvit. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: Plus, úterý odpoledne, za minutu 16. hodina. Honza Varga připravil zprávy, jsou tady co nevidět, naděje stále žije a řeč je samozřejmě o hokeji, nebo bude přesně řečeno za chvilku, pak mandraže a brouci a co nás čeká venku.
1: Tam to taky žije, že je to létem, zítra taky na severu Čech bude sice 24 stupňů, na jihu Moravy ale 33, jinde 26 až 31 stupňů Celsia, takže krásně a přehánky jen sem tam.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Čeští hokejisté ještě mají šanci na druhou pozici ve skupině. Dnes je třetí tropický den v řadě a mrkneme i na fotbalovou baráž. Je 16 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
3: Tak Češi to ještě mají otevřené. Pokud se zadaří, může to být druhé místo ve skupině. Závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa nabízí dramatické bitvy o konečné pořadí. Norové v zápase s Dánskem přišli o jistotu druhé pozice 2 sekundy před koncem, když inkasovali na 3-3. Přestože v prodloužení vybojovali výhru 4-3, stále je česká reprezentace může přeskočit. Svěřenci trenéra Radima Rulíka ale k posunu na druhé místo potřebují večer porazit vedoucí Kanadu za 3 body. Velký zápas čeká také Slováky, kteří se od 16:20 utkají v přímém souboji o play-off se Švédy. K postupu do čtvrtfinále přitom našim východním sousedům stačí získat ze zápasu jediný bod. V Česku si odškrtáváme třetí tropický den v řadě. Nejvyšší teplotu dnes hlásí stanice Plzeň-Bolevec, teploměry tam ukazovaly přes 30,5 stupně Celsia. Nové teplotní rekordy pro tento den zaznamenalo 5% měřících stanic. Tropické hodnoty vydrží na našem území ještě během zítřka. Teploty nad 30 zasáhnou hlavně Polabí, Poohří, Plzeňsko a Jižní Moravu. Zítra večer začne přes republiku přecházet studená fronta, která přinese ochlazení. Čtvrteční maxima už nepřesáhnou 25 stupňů, kvůli nedostatku srážek ale dál hrozí sucho. Pacientům v Plzni pomáhají v rehabilitaci roboti. Fakultní nemocnice otevřela nové centrum, které urychlí návrat hybnosti. Jak dodává naše plzeňská zpravodajka Klára Fajstová, pracuje hlavně s lidmi po vážných úrazech, mozkové příhodě a dalších onemocněních. Dobré odpoledne.
4: Hezký den. Dominantou centra za desítky milionů korun je robotický systém Lokomat. Využívá kombinaci ortéz, běžeckého pásu i odlehčení hmotnosti a připraví individuální trénink chůze současně s hrami na obrazovce. Zdravotníci pak ubírají vodící sílu a pacient začne víc spolupracovat. Robotické ortézy dokážou jít od úplné pasivity u lidí, kteří mají nohy ochrnuté. Další přístroje umožňují procvičovat rovnováhu, hybnost rukou nebo jemnou motoriku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: A začíná fotbalová baráž o první ligu. V rámci tohoto systému boje o postup, respektive udržení, si u nás historicky zahrálo už 10 dvojic a ještě nikdy se nestalo, aby si soutěže vyměnili. Klíčové dvojzápasy roku tentokrát se hraje Baník Ostrava s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. Startuje se už dnes v 18 hodin v Ostravě.
5: Dneska druhý nejhorší tým z první ligy, Baník Ostrava, vyzve vicemistra druhé ligy Táborsko. Jeho trenér Radek Kronďák se těší, ale na týmovém Instagramu dodává pohled realisty.
6: Když nám to někdo řekl, že bude brát se Ostravou, tak tomu nebude nikdy věřit, ale prostě je to tak a nevím, jak mám říct procenta, 2,98 nebo 5,95, strašně těžký zápas samozřejmě.
5: Ve zcela opačné situaci je kouč Baníku Josef Dvorník. Do dvojzápasu jde jako jasný favorit, o to větší břemeno ale nese.
7: My jsme ve válečním stavu a v podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš těch hráče vyladit, ať si uděláme dobrou pozici pro dvojzápas v Táborsku.
5: Dvorníkův tým patří mezi nejpopulárnější v zemi. Už za pár let má hrát na novém stadionu a potenciální pád do druhé ligy by znamenal sportovní katastrofu. Sázkové kanceláře ale tenhle scénář prakticky odepisují. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: A 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Bružík
1: a Renata Kuková a za chvíli budeme vzpomínat na rok 2003, když vám bylo 18.
0: Teď další muzika, jsou to Mandraže a Brouci. Hezké odpoledne s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: další muzika za chvíli a teď nás čeká opět vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Vracíme se v letech zpátky, dnes konkrétně do roku 2003, když vám bylo 18. To znamená, že letos vám je nebo bylo 41. Co si z toho roku pamatujete? Vraťte se vzpomínkami do roku 2003.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Čerstvě plnoletí jste vstupovali do života v tom roce 2003 jako 18-letí a do toho se objevil dinosaurus. U Mezohles na Kutnohorsku byl ohlášen historicky první nález kostí dinosaura na území České republiky.
2: Tak to si teda vůbec nepamatuju. Co si ale pamatuju rozhodně z roku 2003, že skončily nejmenší mince, přestaly platit desetníky a dvacetníky. To znamená, že peněženka už nebyla tak těžká a už nám tolik nechrastila.
0: No jo. Konalo se v tom roce taky referendum o vstupu Česka do Evropské unie. Skoro 80% voličů tehdy řeklo unii ano. Pro čerstvě plnoleté to byla možná první cesta do hlasovací místnosti. Možná i vy jste šli úplně poprvé. No a tohle jsme potom slyšeli na České televizi těsně před koncem sčítání.
3: Protože sčítání probíhá rychleji, než kdo z nás čekal, můžu vám už v téhle chvíli nabídnout průběžné výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tady jsou. Vidíte, že přes 77% voličů říká ano, a necelých 23% říká ne. Toto jsou tedy průběžné výsledky, je sečteno 90% okrsku.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Jak to dopadlo, všichni víme, jsme v unii samozřejmě, nevím, jestli úplně všichni tím žili tehda. Ale určitě jsme žili muzikou v té době.
2: Tak to každopádně. Kabáti přišli se starou lůní.
0: No jo, stará lůna, staří dobří kabáti. A přišla ze západu taky vlastně taková psí píseň, to je něco pro tebe, Renčo.
2: No jasně, to jsem s ní.
0: DJ Bobo jeho Chihuahua. Chihuahua!
2: Říct, že u nás doma se hrála ve verzi s Dárou Patrasovou. Ona Chihuahua zpívala v nějaké dětské písničce, takže to jsme si pouštěli my.
0: O, Chihuahua. Ale od příku k úžasné dámě, protože Petr Kotval v roce 2003 přišel s písní o Marilyn. Se není těžké uhádnout, o které Marilyn to bylo. Bylo to o Marilyn Monroe.
2: Jsi Marilyn Monroe, to mě jasně, ale já teď jsem úplně v šoku, já ji vůbec neznám, tu písničku.
0: Budeš mít za domácí úkol častěji poslouchat Impuls, třeba jo? I v noci, večer. Kdy hrajeme spoustu české a slovenské muziky.
2: Přemýšlím, co jsem dělala v roce 2003, jak to, že mě Petr Kotval s Marilyn minul. Já jsem kojila.
0: No, tak. To byly jiné starosti než Marilyn. Jak vy vzpomínáte na rok 2003, když vám bylo 18, nebo co si obecně i vy ostatní pamatujete z toho roku? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď klasickou tou textovou zprávou, nebo to napište a případně a to ještě lépe namluvte nějaký svůj kratičký příběh, jak to máte právě z toho roku 2003. Aby jsme tu muziku ještě více podpořili, tak tehdy přišel taky Robbie Williams z písní Sextup a to je tahle. Nevím, jestli minula i tebe, teda.
2: Jak říkáš?

0: Puls, za chvíli opět a Radeček. Všechno je v pořádku, ne tak úplně na silnicích, které s vámi sledujeme. Problém je s nehodou na D1 na 131. kilometru a taky na Pražském okruhu a doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zase je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které jistě uvítáte. Na D1 na 131. kilometru ve směru od Brna do Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Čekejte tam zdržení ve 3-kilometrové koloně. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou v opačném směru na příjezdu do Brna mezi kilometry 182 a 196. A podobná situace je taky ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 203 a 196. Dlouhá řada kamionů je taky na D2 před Brnem už od 11. kilometru. Zbrzdíte se i na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy a 3-kilometrová šňůra po pojíždí na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Pojďme ku Praze. Na Pražském okruhu ve směru k D1 doprava vázne mezi kilometry 23 a 19. V opačném směru se zbrzdíte mezi kilometry 15 až 18. Pevné nervy v těchto tropech, v tomhle vedru, nezapomeňte taky dostatečnou zásobu pití do auta. No a další problémy můžete hlásit buď na 605 222 007 zavoláním, anebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Radečky.

0: sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Teď už zase pojďme vzpomínat.
2: Vzpomínáme na rok 2003, právě do tohoto roku jsme se přenesli nejenom různými událostmi, ale i vašimi vzpomínkami, když vám tehdy bylo 18. Michal píše, já začal chodit do práce a randit s holkama po SMS-kách. Textovky tehdy nějak zlevnily, ale i tak se šetřilo, abyste se vešli do 160 znaků. Používaly se různé zkratky, psalo se bez háčků a čárek, ani mezery za tečkou se nedělaly.
1: Na to si pamatuju i já v rámci úspory místa. To byla prostá nutnost. Já si pamatuju, že se do módy tehdy vrátily bokové kalhoty zvané zvonáče. A když se měla krop topík, odhalující bříško, byla jsem za hvězdu. Dneska už to bříško spíš schovávám, píše Stanislava.
2: No a jak to tak víme, móda se vrací a dneska ty krop topy zase, prostě holky. Jo?
1: A pro nás chlapi krop top je co?
2: No je to takový to krátký právě tričko, který ti končí kousek pod prsama a bříško máš vlastně holý. Jo? Jo. A dneska je to jedno, tenká, silnější, prostě crop top se nosí, tak se nosí.
1: To já mám automaticky, si koupím jakékoliv tričko, tak zvednu ruce a bříško je automaticky venku.
2: Pej bříško, já vám ho jednou vyfotím, jo? Tak, vraťme se ke vzpomínkám. Na WhatsApp napsala i Michaela, rok 2003 má jako nejlepší v životě. Zdravím vás, s manželem se nám totiž tehdy narodila dcera Natálka. Bylo to navíc 29. srpna, což je pro ně důležité datum, protože v ten den se narodil i manželův milovaný zpěvák Michael Jackson.
1: No to byly věci. Z roku 2003 je také film Pupendo a excelentní sestava Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Vilma Cibulková nebo Pavel Liška.
3: Hele, Čekoslovakia is very nice country, jo. Hele, máš tady beer, the best of beer here. Hokej, the best number one. Králik, ne? Hele, I love music very much. Repráky here, dráty here, kazeťák here, jo. Hej, bacha.
1: To je legendární scéna to.
3: Hele. Hello, jo. Za ruka? Hele. I'm playing. Špinavá.
1: Čekoslovak is very nice country.
2: Ale já nevím, jak to tehdy bylo vlastně v roce 2003, jestli běžně se už ve škole učila angličtina. Je to možný, Pavel Liška docela ovládal angličtinu. Pěkně jsme mu rozuměli. Co vy ostatní z roku 2003, co si pamatujete, co třeba ve škole, co vás bavilo, nebavilo, bylo vám 18 nebo vám bylo i víc? Máte nějakou vzpomínku? Napište nám ji na náš WhatsApp nebo namluvte 605 222 007.
0: Když nám bylo 18. Na

0: Vlně Impuls, 2 minuty před 5:30, za chvíli s vámi dokončíme vzpomínání na rok 2003 a bude další muzika, třeba Miraj a Tenkrát, právě tady na Impulzu.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
5: Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Odpolední impuls, 16.36 aktuální čas. Za chvilku impulzovec krabička, tam píseň z roku 2003, k tomu se dostaneme. Jdeme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska jsme hledali 18leté, ale i další z roku 2003. Letos tady máte 41. narozeniny, nebo i jiné, je to jedno. A těch příběhů se tady sešla celá řada. Nějak pro mě v té době vrcholila doba návštěv diskoték. A pamatuju si na jakýsi diskomaraton ve Vlašimi. Od pátku do neděle. Spal jsem během toho víkendu dohromady asi 10 hodin. A v pondělí normálně do práce. Dneska by mě to zabilo, píše Radek z Louňovic.
2: No jo, to se děli takový věci diskomaraton. Maraton taky jsem jeden absolvovala.
0: Jako mladí jsme to zvládali úplně v pohodě. No. Dneska by to bylo zabijácké.
2: Hanka nám na WhatsApp napsala, celé léto po maturitě jsem v roce 2003 prožila na brigádě. Potřebovala jsem si totiž vydělat půlku částky na řidičák, druhá půlka byla od rodičů. Tehdy jsem za nějaké kancelářské práce měla 40 korun na hodinu. Ty brďo.
0: No, tak to je 10 hodin, máš 400, ale...
2: A tak on řidičák stal, já nevím... Jo, 1000 korun třeba.
0: To asi 15, víc, no, ale tak asi 2000. Si vydělala. Nepíše, jestli ho má teda. Ale
2: nepíše,
0: asi jo.
2: Nepíše.
0: Ale za to píše Andrea, že jí v roce 2003 bylo 29, ale dobře si z té doby pamatuje na tu módu bokovek. Mám z toho trauma do dneska. Nic jiného se nedalo koupit. Když pak začaly džíny do pasu, tak jsem přemýšlela, jestli si jich nenakoupit do zásoby víc.
2: To je pravda, já si pamatuju, že tehdy opravdu, když bylo něco moderního, tak to byl prostě jeden ten střih a máš smůlu, nazdar, no jasně, 2003.
0: Výhoda nás chlapů, že máme ty věci pořád stejný. Tričko a džíny, to je univerzální už asi 100 let. Tak, krásné vzpomínky letos, to byl, nebo letos dneska, to byly na rok 2003, zítra se vydáme do jiného roku, ale ještě v tomhle zůstaneme na chvilku. V podání další české muziky, tentokrát je Petr Kolář, Ještě žitě lásko mám, bezvadná hudba Karla Svobody mimochodem. No a tahle píseň žije dodnes, to se s tou Petr Kolář vylítat, to je nádherná věc.
2: A co třeba znám, to je zajímavý.
0: No vidíš.
2: Zrovna přestávka v kojení.
0: Musím říkat mega hit. Tak jdeme na to.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: další muzika na Impulzu už za chvilku. No Name a jejich Věčnost. My s vámi sledujeme i silnice a věčně problematickou D1. Teď si postojíte dokonce na D1 v obou směrech. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Taky s námi, milí impulzáci, hrajete naši legendární hru Halo tady Impulzovi, ve které můžete vyhrát až 100 000 korun. Pokud ještě ne, tak ta pravidla, jak se do ní dostat, jsou vlastně jednoduchá. Můžete se registrovat v naší žluté aplikaci nebo přes SMS-ku 906 1109, to je to číslo. A pak už doufat, že uslyšíte ten telefon, zazvoní, vy ho vezmete, řeknete Halo tady Impulzovi a Honza Daněk s Klárou Šedovou budou nadšením já. Protože ráno čekají právě toto, že řeknete, když vám voláme. Například dneska se to podařilo, Nikola zvedla telefon, řekla Halo tady Impulzovi a nakonec v tom našem kole štěstí si vytočila dvojnásobek.
2: Halo tady Impulzovi.
0: To víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
2: Ano, ano.
0: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 000.
3: Zatočíte si?
2: Určitě, jdeme do toho.
0: Připrav se ke startu, pozor, točíme kolem teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
3: Dobrý.
2: Super, uf. No, fakt není tam smolik, vidíte to.
3: To mám radost, Nikča.
0: To ohlášení bylo úplně skvělé, takhle to má vypadat. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno, hrajte s námi, přihlaste se. Registrace třeba v naší žluté mobilní aplikaci. No a ještě připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
1: Když jsem si to dala záda a ještě jsem tam přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak myslet. Možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu. Abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
0: Je nezničitelný.
1: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
2: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V obou směrech si postojíte na D1 na příjezdech do Brna před 196. kilometrem. Hlavně kamiony se pak zdrží na D2 před Brnem od 11. kilometru. Více než 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Obousměrně ucpaný je taky Pražský okruh před Ořechem, což nám hlásí profíci z Global Assistance. Pojďme přímo do hlavního města. V Praze se zdržíte ve Kbelské cestou z Hloubětí na Doletňan, taky na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a v protisměru to jede pomalu před Barandovským mostem. 2 osobní auta se zrazila na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy za Doxy. Připravte se na zdržení v obou směrech. A po nehodě osobáku s náklaďákem je uzavřená silnice 54 před Veselým nad Lužnicí směrem ze Slovenska. Tolik teď doprava, zapojte se taky s vašimi postřehy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 17. hodinou. Honza Varga připravil zprávy, jsou tady co nevidět, výjít ven a nadechnout se, pro někoho velký problém. Proč? Dozvíte se za chvilku. Krištof, tak nějak málo tančím, to bude hnedka po zprávách. A venku nás čeká co?
1: Tak nějak hezky, ve středu. Přehánky jenom sem tam, teploty 24 na severu Čech, na jihu Moravy 33, jinde 26 až 31, tak užívejme letní teploty.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
4: Je to Betáno jackpot.
5: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chape!
6: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
9: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Kriminalisté vyšetřují smrtelný případ záškrtu, alergici teď mají solidně naloženo a v bile našli kuřecí se salmonelou. Je 17 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Záškrt na Ostravsku v hlavní roli. Ostravští kriminalisté vyšetřují úmrtí malého chlapce jako trestný čin proti životu a zdraví. Dítě předškolního věku zemřelo 18. května po převozu do Prahy. Podle dřívějších zpráv hygieniků mělo jít o respirační formu záškrtu. Přesnou příčinu smrti ale policie ani úřady zatím nepotvrdili. Celá rodina nakaženého chlapce skončila v ostravské nemocnici, kde lékaři všechny preventivně přeléčili antibiotiky. Zdroj infekce zůstává neznámý a hygienická stanice už nařídila protiepidemická opatření ve školce. Sociální pracovníci se případem nezabývají, protože dosud nemají potvrzenou souvislost mezi úmrtím a chybějícím očkováním. Čeští alergici to teď mají těžké. V celém Česku čelí mimořádné pylové zátěži. Ta bude podle meteorologů pokračovat i v dalších 2 dnech. Pylový semafor na webu Českého hydrometeorologického ústavu hlásí nejvyšší možný stupeň ohrožení. Hlavním viníkem jsou aktuálně pily trav a obilovin. V nížinách navíc naplno rozkvetly akáty, bezčerný a šípkové růže. Situace v dalších dnech se má jen trochu zmírnit, a to pouze na severu a východě republiky. Lékaři doporučují omezit pobyt venku během větrných dnů a na procházky vyrážet raději brzy ráno nebo pozdě večer. Alergické potíže trápí v Česku přibližně třetinu populace, což představuje zhruba 2,5 milionu léčených pacientů. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se stotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
12: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
11: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před kuřecími řízky s bakterií salmonely. Závadnou vakuovanou drůbež od rumunského výrobce objevili inspektoři v supermarketu Byla v Jinočanech. Zasažená šarže měla doporučené datum spotřeby do 9. dubna letošního roku. Ačkoliv maso na pultech obchodů už dávno není, lidé ho mohou mít stále doma v mrazáku. Potravinářská inspekce proto důrazně varuje spotřebitele před jakoukoliv konzumací tohoto nebezpečného výrobku. Zmrazení totiž nemá na přítomnost bakterií vliv a hrozí riziko těžkých střevních potíží nebo horeček. O případu píší Novinky. V Chomutově konečně vědí, proč se začal rozpadat panelák v Čelákovského ulici. Důvod se nachází pod zemí. Město dostalo závěrečnou zprávu z geologických vrtů. Seznámil se s ní i náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne.
13: Zdravím spod Krušnohoří. Zpráva, na kterou se muselo chvíli počkat, odhaluje hlavní chybu v základech paneláku. Zároveň ale dodává, že nejde o jediný problém domu, co se dal na konci loňského léta do pohybu. Škvíry mezi panely byly tak velké, že se tam dala strčit ruka. Část místních se sice nakonec mohla vrátit, ale nejpostiženější byty jsou stále neobyvatelné. Statici, geologové a stavbaři teď musí vymyslet další postup. Podle všeho by se dům dal zachránit. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: A 4 minuty po 17. hodině zároveň končí zprávy s Honzou Vargou. Další budou za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková. Dnes hrají naše hokejisté s Kanadou, tak si řekneme, co všechno je ve hře.
0: A teď taky Krištof. Tak nějak málo tančíme na Impulsu.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: dopolední impuls, 10 minut po 17. hodině. Další muzika bude za chvíli, třeba Eláni, znova sama dotkni.
1: S impulzem na hokej.
0: No a sportěčka Renča přítomná samozřejmě se mnou ve studiu. Dneska nás čeká poslední zápas našich v základní skupině na mistrovství světa.
2: Bude to důležitý zápas, i když důležitější byl včera. To, že jsme si ho totálně pokazili, tak vlastně nám vyrazilo karty z ruky, abych tak řekla, ale hokejový bůh nás má rád a i po té ostudě včera s Norskem máme pořád šanci skončit ve skupině druzí a tím pádem mít hratelnějšího soupeře ve čtvrtfinále. Seběhlo se to vlastně dneska odpoledne, když Norsko, které nás právě včera porazilo, nedokázalo zdolat Dány v základní hrací době. Pokud by se tak stalo, tak by Norové byli druzí a my už bychom neměli o čem. Nicméně dvě vteřiny před koncem zápasu nebo před koncem třetí třetiny, tak Norové o to vítězství přišli, protože Dánové srovnali, nakonec Norové urvali vítězství až prodloužení a to nás vrací do hry. Takže, co to pro nás znamená? Jednoduchá matematika, Kanadu musíme porazit právě v základní

0: vegetací době, pak se dostaneme na druhou příčku před nory. Jakákoliv naše ztráta s Kanadou, nesmíš se, ty tomu zase nevěříš?
1: Ne, tak to je jako porazit, to je, jak ty o tom mluvíš, jak kdyby to bylo automatický, že prostě ve 2020 začne ten hokej a... No? A až to skončí v 10 nebo ve 4.11, tak budeme slavit vítězství 5-1 nebo kolik?
0: Ne, stačí 1-0, já jsem úplně skromná, úplně v pohodě. Takhle, jde o to, že Kanadě nejde vůbec o nic, jo? Má postup z prvního místa, prostě je v pohodě, jachachachachacha, ti mohli včera klidně na diskotéku, ať s námi dopadnou, jak dopadnou, nic, prostě nehraje to roli. Pro nás to je klíčový zápas, když jsme si to včera takhle zbabrali.
1: Hmm. No, mě tam zaráží to slovko, stačí porazit Kanadu za 3 body a máme to v kapse, což jako...
0: Kdy, když ne teď, když je to trapnost na trapnost. Takhle, přečetla jsem si jeden titulek, Michal Kempný říkal, Češi udělají proti Kanadě maximum.
1: Ale to dneska bude nápor na sledování toho hokeje.
0: No, tak, takhle, a chtějí se dobře naladit na čtvrtfinále, což chce samozřejmě Kanada, ale my chceme samozřejmě být druzí, takže 1-0 proti Kanadě úplně v pohodě.
1: Nezbývá, než držet palce a hlavně koukat. Tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci kurz na vítězství Česka. Je teď 5,40:1. Noví hráči obdrží 1,000 korun jenom za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je taky čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí kolona mezi 201. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do přerušované kolony převážně kamionů na 11. kilometru u Blučiny. Přímo v Brně v ulici Milady Horákové poblíž křižovatky se třídou kapitána Jaroše se srazila dvě osobní auta. A pojďme ku Praze na Pražském okruhu ve směru k D1 popojíždí kolona mezi kilometry 23 a 19 a v opačném směru se zbrzdíte mezi kilometry 15 a 18. Přímo v Praze je ucpaná Povltavská a v Holešovičkách ve směru k Bubeneckému tunelu. Na Táborsku na výjezdu z Veselí nad Lužnicí směrem na České Budějovice bourala dvě osobní auta, tady dávejte pozor a zapojte se s čímkoliv dalším, s problémy, čemu se vyhnout a tak dále, kde přibrzdit, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté máte. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Elány.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: dopolední impuls, 17:30 právě teď, za chvíli opět a Radeček, bratři, další česká muzika bude následovat. No a my jsme taky dneska pátrali v českých vodách našich impulzáků. Máme skvělé experty na radost, dneska to byla Martinka Kroa, která se zajímala o momenty s našimi, nebo přesně řečeno s vašimi blízkými.
1: No to jsou momenty, na které si vzpomínáme, pamatujeme nebo si je uchováváme v hlavě. Já kdybych měla přemýšlet nad těmi mými momenty, asi to jsou nějaká rodinná setkání, rodinné oslavy, my na ně v Brně docela trpíme, nás je docela hodně, takže jo, jo. Se setkáváme zhruba třeba 22 lidí, tak to jsou ty příjemné momenty s blízkými, s rodinou. Ty to máš jak?
0: Klasika asi bábovka, kakao, že jo, chlebíčky.
1: Takhle málo, jako prostřený stoly na Moravě se hoduje. Jako bábovka, ježíš, kafe, to je jako běžně, jo? To je denně bábovka, kafe. Ale pak prostřený stůl, jí se pije, povídá, tak prostě rodina.
0: Tak podobně, no. My akorát my děláme takový, vždycky vybereme nějaký jako zástupný problém, že je třeba něco vyřešit třeba s kamarádama a vlastně tím si dáme ten důvod, proč koupit zásobu piva a...
1: Takhle, proč mě to vlastně nepřekvapilo? Takhle, máte tam i manželky, partnerky a děti?
0: No, jak kdy?
1: Jo, my třeba spíš u rodinných setkání, jo, jo, a to je právě ten rozdíl trošku, no.
0: Tak a co vy, to se dozvíme za chvilku.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radio Impuls, za chvíli Impulzovic krabička, v ní sám mistr Karel Gott, zůstanu svůj. No a teď pojďme na ty vaše úžasné věci.
1: Radio Impuls, radost ze života.
2: My víme, že radosti ze života se hledají v maličkostech a my se s vámi snažíme nacházet i s našimi experty na radost. Dnes je to Martina Kroa, která chtěla vědět, jaké jsou krásné ty momenty s vašimi blízkými.
3: Jaký okamžik s rodinou si budete navždy pamatovat?
4: To bude každý moment, kdy se s nimi teď vidím.
5: Je pro mě strašně těžký vybrat jeden okamžik. Spíš si říkám, že mám takovej jako dojem z toho našeho rodinného soužití, který je pro mě strašně vzácný a drahý a který si chci udržet a ideálně ho převíst jednou jako do vlastní mojí rodiny.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Do Impulsa za chvíli další Bezva muzika, Banket po schodoch. Ještě předtím ale půjdeme na vozovky, tentokrát stále neprůjezdná po nehodě silnice číslo 54 před Veselým nad Moravou. Doprava 007 za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 6:45 právě teď a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobáku s nákladňákem je stále neprůjezdná silnice 54 před Veselým nad Moravou směrem ze Slovenska. Pomalu to jede na příjezdech do Brna po D1 směrem z Vyškova před 196. kilometrem a taky po bratislavské D2 od 11. kilometru. Nehodu dvou osobních aut došetřuje policie na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy za Doxy. Dávejte pozor. Porouchanou dodávku hlásí profíci z Global Assistance na D1 na 22. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu. Pojďme právě ku Praze. V obou směrech je ucpaný Pražský okruh před Ořechem a na trase ze Šternberka do Moravského Berouna v Serpentínách za Lipinou zasahují záchranáři u nehody osobáku s motorkou. Cokoliv dalšího přidejte buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě se hlásí Renča asi s nějakou aktuální dopravou.
2: Přesně tak. Karel Chovánek nám píše na WhatsApp, že na D1 na 104. kilometru směr Praha hoří dodávka. Tak tam pozor.
1: Pozor na to, dávejte pozor i na sebe. Šťastnou cestu s Impulzem. No dneska taky od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přichází Vláďa Jaroš.
3: Já vás zdravím, ahoj, ahoj.
2: Nevím, chcete někdo něco říct? Hrajeme s Kanadou večer. Budete se dívat?
3: No já bych mě zajímal tvůj profesionální názor samozřejmě. Jako, jak ty jsi taková jako vlastně faninka, pak jako pracuješ částečně, jak se to v tobě mísí tyhle ty pocity teďka?
2: Mísí se to úplně v pohodě, jsem strašně přísný fanoušek, takže ano. Jsem nespokojený fanoušek, jasně. Ale pořád věřím.
3: Jasně.
2: Takže když můžeme být druzí ve skupině a mít snadnějšího soupeře pro čtvrtfinále, což by se teď rýsovalo Lotyšsko úplně krásně po otevřený dvířka do semifinále, jo, teď, no, omlouvám se Lotyšům, tak prostě chci, aby jsme porazili Kanadu.
3: A teď mluvíš ale jako fanoušek, a teď přepni na Renatu, pracovní Renatu, a nás zajímá teďka názor, jo. Jako, jestli bys to jako přehrávala, že prostě si řekneš, jo, věřím mi víc než ta faninka třeba, nebo ne?
2: Takhle. Říkám si, že naši už vlastně to nemůžou víc pokazit trošku. Kanadě ano. Vůbec o nic nejde, ano. Takže Kanada může klidně hrát trošku na půl plynu, protože se chtějí šetřit, nechtějí se unavit, ušetřit cíly na čtvrtfinále.
1: Tohle my tady řešíme celé odpoledne ve vysílání i mezi vstupy, protože no, Renata Faninka se přepla do tohoto módy i v případě Renaty profesionální sportěčky a pořád tady slyším, jak té Kanadě o nic nejde a že vlastně nám to pustěj.
2: Ne, to jsem neřekla. Ne, vůbec. To neříkám, že nám to pustí. Ale Kanada nemusí hrát prostě úplně na 100%, což trošku v hlavě můžeš mít. Proč by ses tam udřel, když budeš ty síly potřebovat ve čtvrtek? My se udřít musíme. My chceme vyhrát a pokud vyhrajeme 3 body, tak jsme druzí, pak jdeme na Lotyšsko a jak říkám, dveře dál otevřený.
3: Já se na tebe u toho hrozně rád jako koukám a říkám si, jestli zrovna mluví ten Jekyll nebo ten Hyde, víš?
2: No nevím, prostě věřím.
3: Přála
2: bych si, aby konečně jeden zápas skončil tak, jak bychom potřebovali.
3: No důležitý, po 19. hodině se s tebou spojíme, poslechneme si, jak to je, jaký máš nervíčky, tak.
1: No. Vlastně, já mám radši ten střízlivější pohled na věc a za mě lepší ve čtvrtfinále vypadnout se Švýcarskem než s Lotyšskem.
2: Tak ale já rozhodně nikam nepadám ve čtvrtek. Tak
3: ale já chci zlato, já nevím, jak vy. Prostě.
2: Přesně, Češi!
3: Ahoj!
1: Vláďa Jaroš s vámi pokračuje na Impulzu. Hezké odpoledne a pak večer.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Zítra bude jasno, polojasno. Od severu přechodně oblačno na východě Moravy a Slezsku na jihu Čech. Tak se místy jinde výjimečně vyskytnou nějaké ty přehánky. Teploty okolo 31 stupňů. Jih Moravy bude mít kolem 33.
1: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
2: Jo. Po ránu, mokrý hadr na tlamu. Tak v tomhle
3: tomu duchu. To udělám dneska Honzovi.
1: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
2: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
1: Kdo komu přelepí pusu?
4: Halo, tady Impulzovi.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára, zasmíříme
6: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Horko v Česku znovu zlámalo rekordy. Tepelná kupole udrží vedra i dál. Za chvilku startuje baráž o fotbalovou první ligu. Je 18 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Teploměry v Česku znovu zachytily rekordy. Ty dosavadní padají už čtvrtým dnem po sobě. Celkem měří dlouhodobě v tuzemsku 171 míst. Nové maximum zaznamenalo 47 z nich. Nejtepleji bylo v Doksanech, naměřili tam 32,7 stupně. A v Evropě bude dál horko. Nad kontinentem se totiž hromadí vyhřátý vzduch. Server iDnes.cz poukázal na to, že příčinou je takzvaná tepelná kupole. Tento jev zaujal našeho reportéra Tomáše Kabáta, který se proto pokusil zjistit o něm víc.
10: Tepelná kupole funguje jako poklice, stlačuje vzduch pod sebou a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň zamezuje proudění a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem. Meteoroložka Dagmar Honsová tvrdí, že i v Česku kvůli tomu budou teploty nad 30.
11: Je to dáno tím, že se budeme nacházet v tu chvíli v oblasti vysokého tlaku vzduchu. Společně k nám bude proudit původem tropický vzduch a v kombinaci s radiačním ohříváním zemského povrchu, tak nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat vysoko přes 30 stupňů Celsia.
10: Tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu.
11: Kolikrát to může být vlna veder spojená s týdnem, s dvěmi nebo dokonce i se třemi týdny. A jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
10: Ta zítřejší bude ale slabá a pokličku neodklopí.
11: Ona přinese mírné ochlazení, nicméně málo oblačnosti i málo srážek.
10: Nadprůměrné teploty zřejmě vydrží až do Medarda. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
8: Státní nemocnice na Slovensku se topí v dluzích. Jejich závazky vůči sociální pojišťovně už vzrostly o stovky milionů eur a dál se zvyšují tempem téměř milion eur denně. To je 25 milionů korun. Nemocnice tvrdí, že po zaplacení mest, léků a energií jim na odvody prostě nezbývá.
12: Dluh státní nemocnice ku koncu vlaňáška vyšplhal na takmer 37 miliard korun. Z toho 25 miliard je po lehotě splatnosti. Obrovský dvojtretinový podiel v štruktúre zmeškaných platieb tvoria nezaplatené odvody do sociálnej poisťovne. Tempo zadlžovania sa pritom zrýchľuje. Narastá nielen dlh, ale aj penály za staré nedoplatky. Môžu za to najmä rastúce náklady nemocníc vrátane platov. Štát teraz hľadá riešenie, ako nemocnice oddlžiť. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
8: Argentinské úřady mají za sebou obří úlovek. Zabavili víc než 700 mořských živočichů pašovaných z Keni, informuje o tom agentura AP. Podle ochránců přírody se jedná o významný zásah proti pašování exotických vodních zvířat určených pro obchod s akvarijní faunou. Zvířata byla jednotlivě zabalená v plastových pytlích. Policejní akce se odehrála už před měsícem poblíž Buenos Aires. Policie neuvedla, kdo je za zásilku zodpovědný, ani jestli v případu někoho zatkla. Klání o první fotbalovou ligu je tady. Úvodní zápas baráže začíná mezi Ostravou a Táborskem. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže. V domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude chtít potvrdit roli jasného favorita. Táborsko se představí v baráži o nejvyšší soutěž podruhé. Předloni těsně nestačilo na jihočeského rivala z Českých Budějovic. Barážový duel pro vás na Impulzu pohlídáme stejně jako večerní utkání hokejové reprezentace na světovém šampionátu ve Friburgu. Naši vyzvou ve 2020 Kanadu. Všechno důležité vám řekneme na Impulzu dřív než ostatní.
0: Jako bych teď v ruce měl razítko a stvrdil všechno to, co Lenka říkala ve zprávách. 18.40 se spojíme s naším Standou Sigmundem, ten nám řekne aktuální stav Ostrava, Táborsko a Česko-Kanada. Bude mít na starosti Renata Kuková fotbalově hokejový večer. Startuje na Impulzu právě teď.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Slovensky už za chvíle Petr Naď. Taky skupina Miraj, Hlítej, to bude Davidovi. Každopádně věnujeme se i silnicím. Dálnice D1, tam jsou problémy na 105. kilometru. Detaily přinese doprava 007, bude to už za 3 minuty. Sledujeme i Brněnsko a Prahu 5.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
5: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček, co přesně děláš?
6: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
5: Co ti tady přináší největší radost?
6: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
5: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
5: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kdy ses na cestách opravdu bál?
7: Já se bojím většinou na českých silnicích, ale pak ještě, když si vzpomenu, tak se bojím, když pluji do Antarktidy. Teď zase před pár týdny jsem plul do Antarktidy a z Antarktidy zpátky, a to jsou nejdivočejší vody na světě, a tam se skutečně vážně bojím, když se loď naklání 50-60 stupňů, jde o život.
5: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dálnice D1, 105. kilometr, tady pozor ve směru od Brna na Prahu. Došlo k požáru osobního auta, na místě zasahují záchranné složky, kolona se tam netvoří. Na příjezdu do Brna po D2, to je ve směru od Břeclavy, vyjedete do přerušované kolony, a to převážně kamionů na 7. kilometru. Na Brněnsku na trase Zdrásová směrem na Čebín se srazila 2 osobní auta a na Praze 5 v ulici k Barandovou křižovatky s ulicí k Austisu směrem na Pražský okruh blokuje provoz nehody 2 osobních aut. Jak pak to jede u vás? Pojďte se nám nahlásit, ať o vás víme, kde vás máme, v kterém koutu republiky. Dělejte to přes žlutou mobilní aplikaci. I v tomhle vedru funguje naprosto v pořádku. Šťastnou cestu. Impuls.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Dobrý večer, naladili jste si Radio Impuls. Tak příští týden se to stane, na Impulsu se chystá něco okolo Richarda Krajča. Nemůžeme úplně prozradit detaily, ale Richard Krajčo bude mít narozeniny, bude slavit. Ale dárek budeme mít pro vás víc, už opravdu nelze teď poslat ven. Poslouchejte příští týden, celý týden s Richardem Krajčem. Tedy týden plný překvapení, startujeme v pondělí na Rádiu Impuls.
1: Vtip Vlasty Korce. Chlap leží v posteli, má teplotu 39,7. Je mu špatně, umírá, strašná situace. Chlapi to znají. Sněžně se otevřou dveře, vstoupí manželka a velice opatrně mu položí na čelo pytlík se zmrzlou zeleninou. Chlap pootevře oči a říká: miláčku, myslíš, že mi to pomůže? A ona něžně říká: to nevím, ale potřebuju rozmrazit hrášek do polívky.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. Hanna Zagorová, Petr Kotwald a Standa Holžek. Z Impulzovic krabičky za pár chvil. Teď fotbalově Ostrava Táborsko, zatím 0-0. Blíží se nám k závěru tedy první poločas úvodního barážového utkání o udržení v první fotbalové lize. Zápas sleduje pro nás hlavně náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer, slyšíme se. Halo, halo.
1: Ano, dobrý večer, při Baníci podle očekávání proti svému druholigovému soupeři vynutil převahu a od začátku se prakticky nastřeval na polovinu jeho Čechu. No ale jenže v 13. minutě první gólovou šanci měli přece jenom Táborští a jen skvělý zákrok brankáře Jedličky zabránil Matějkovi vyskorování a tento moment pak změnil poměr sil na hřišti. Táborsko bylo odvážnější, vyrovnalo hru až po půl hodině hry zahorozili ostravští, ale Gnajt těsně minul hostující branku na 2 minuty na to mohli znovu skárovat Táborští, protože brankář Jedlička musel čelit další tutovce jeho Čecha Matějky. Zatím 40. minuta utkání. Ostrava hraje s Táborskem 0-0. Standa Sigmund, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Bakalář vyznání, budeme žít českou muzikou a taky česko-italskou. Zpěvačka, která žije s českou partnerkou, je to LP Lost on You, tedy Italka, která je vlastně Češka a v Praze se hodně pohybuje. Tak o tom víc taky za chviličku a legenda Michael Jackson, to všechno stihneme ještě do 19. hodiny. Sledujeme i silnice, nehoda, ta se stala na D35, je to 258. kilometr směrem od Mohelnice na Olomouc, za chvíli tu budou podrobnosti.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Poslední kontrola, všechno v pořádku, Kuba Tilšar připojen, pozdrav do globálu.
2: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Na dálnici D35 na 278,5 kilometru z Mohelnice na Olomouc blokuje pravý pruh nehoda osobáku a nákladňáku. Místem se ale projíždí plynule. Na pražském okruhu na cestě k letišti na úrovni Barandova se jede pomalu v úseku zhruba 4 kilometrů. Dopravní nehoda blokuje částečně provoz v Praze na Nové Polotavské před vjezdem do tunelového komplexu Blanka na Smíchov. Zatím tam ale čekejte kratší kolonu. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska se tvoří kolony kamionů zhruba od 6. kilometru. Od prvního se zdrží i osobní auta. Z Globa Systán z Kuba.
1: Také se nám hlásíte vy z vašich cest, kde pak máme porouchané auto. Halo, halo.
3: Na cestě mezi městy Mělník a Mladá Boleslav ve směru na Mladou Boleslav stojí v kopci za zatáčkou nepojisté osobní auto. Je to v úseku, kde je nový povrch.
1: Děkujeme řidiči i vám ostatním. Hlaste se přes žlutou mobilní aplikaci Šťastnou cestu.

0: Hezký večer, bude 7 hodin, za chvíli pokračujeme s českou muzikou, mixneme to, československý duet, Xindl X, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi a Marek Ztracený, moje milá, koukáme taky na počasí zítra, opět jasno, bole jasno, sem tam někde nějaká přehánka, ta se stane, když už na Moravě a na jihu Čech, teploty okolo 31 stupňů a jih Moravy bude mít 33.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
2: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Iniciativy odešla polovina zemí. Podvodníci znovu zneužívají identitu policistů. Začala baráž o fotbalovou první ligu. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Počet zemí v muniční iniciativě dramaticky klesl. Těch, co přispívají, je oproti Loňsku teď polovina. V minulém roce se na muniční iniciativě podílelo 18 států, teď je jich 9. Píše to dnes deník Financial Times s odvoláním na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů, ale pro ni představuje nové obtíže. O polovinu by tak ve srovnání s Loňskem mohly klesnout i dodávky munice. Vyplývá to z prohlášení českého ministerstva obrany, o kterém informuje agentura Reuters. Česká agentura pro mezivládní obranou spolupráci, která iniciativu koordinuje pro ČTK, uvedla, že mechanismus muniční iniciativy funguje a finance z jednotlivých zemí přicházejí průběžně v roce. Podvodníci se znovu schovávají za falešné odznaky. Aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Za včerejšek pracovníci jabloneckého územního odboru přijali víc než 20 telefonátů od lidí žijících mimo Liberecký kraj, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Lidé si ověřovali, jestli jim kriminalisté skutečně volají. Byli například z Moravy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Podvodník vydávající se za jabloneckého kriminalistu lidem volal s tím, že v Jablonci vyšetřují případy, ve kterých jsou ohrožené finance na jejich účtech. V Karviné zahájili sečení vodních rostlin. Konkrétně na jezeře Loděnice v parku Boženy Němcové. Zásah potrvá asi týden a zlepší kvalitu vody. Zajistí také bezproblémové rekreační využití vodní plochy.
5: Přerostlá vegetace by mohla zkomplikovat provoz půjčovny loděk. Omezuje jejich pohyb. Na hladině i pod hladinou jezera se totiž každoročně na jaře objevuje rdest kadeřavý, který je sice běžnou součástí rybníků a vodních nádrží obecně, ale jak se říká, všeho moc škodí. K práci na jezeře využívají karvinští specializovaný sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až do hloubky 3 metrů pod hladinou. Pracovníci pak pokosené rostliny vytáhnou z vody a odvezou k likvidaci. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
4: Fotbalová Ostrava s Táborskem hrají po prvním poločase stále bez branek. Úvodní barážové utkání o první ligu sleduje náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
6: Hezký večer, tak přestože v úvodu měl velkou převahu ostravští, do první šance se dostali Jihočeši, při které vyrazil brankář Hedlička s gólovou hlavičkou Matějkovi a hra se pak ale vyrovnala. Jabaňkovci sice zahrozili příležitostní Greiga, ale ten měl vychylenou mušku, to naopak do druhé tutovky se dostal opět Táborský Matějka, ale jeho solo opět skvěle vyřešil gólman Hedlička. A tak po prvním poločase hraje Ostrava s Táborskem 0-0. Sanda Sigmund, Rádio Impuls.
0: Dobrý večer, sportovně budeme pokračovat už za 40 minut. Nás naladí Renata Kuková na dnešní utkání s Kanadou, které začíná ve 20.15. Musíme fandit, musíme myslet pozitivně. Teď Xindl X.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Za chvíli potřebujeme udělat romantiku a když to takhle potřebujeme, tak musíme zavolat jednoho jediného člověka, to je Paolo Habera, co to umí, ta slovenština, ta tomu dodá punc. Za chvilinku si to užijeme s kapelou Tým. Vydáme se také na silnice, na trase mezi Německem a Chebem, tam máme problémy a další nehoda je i na Třebíčsku. Podíváme se v dopravě 007 za necelou půl minutu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dodáváme kompletní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase mezi Německem a Chebem u Hazlova došlo k dopravní nehodě motorkáře. Provoz je tady veden kyvadlově, tak opatrně. K další nehodě došlo taky na Třebíčsku mezi Rouchovany a Tavíkovicemi. A na Praze východ v Brandýse nad Labem v Kostelecké ulici se srazilo osobní auto s motorkářem. Také opatrně. Dejte nám vědět, jak to jede přes vaší cestu. Problémy, dobré zprávy, žlutá mobilní aplikace nebo volejte naší dopravní centrálu.

0: ještě než začneme za 3/4 hodiny hrát s Kanadou, budeme držet palce, fandit. Za chvíli se spojíme, aby jsme se připravili na zápas taky s Renatou Kukovou, to bude za 10 minut. Tak pojďme ještě do hry na naší raní. A to je halo tady Impulzovi. Stačí jeden telefonát a hned můžete být bohatší o 100 000 korun. Tedy legendární hra halo tady Impulzovi. Pozor, dneska ráno, když se vrátíme v čase, tak Nikola si vytočila dvojnásobek.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, jsme to my. Vítejte ve vysílání, jste Nikola?
1: Ano, ano.
2: Nikolko, dobrý den, tak představte si to, že máte 10 000.
3: Zatočíte si?
1: Určitě, jdeme do toho.
2: Připrav se ke startu, pozor, točíme kon teď. A můžu vám říct dobrou zprávu, vybral jste si Klárku skvěle, protože máte dvojnásobek.
3: Dobrý.
1: Super, no, tak není tam smolik, vidíte to.
3: To mám radost, Nikča.
0: Dobře to dopadlo, může to být takhle dobré i zítra ráno pro vás. Hlaste se na webu impuls.cz, 100 000 korun třeba budete mít na účtě velmi brzo také vy.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: impulzových. Dobrý večer, za chvíli Maria Rotrová, impulzovic krabička. Teď už půjdeme cestou sportu, cestou hokeje.
1: S impulzem na hokej.
0: Ano, už jen 35 minut zbývá do začátku zápasu našich hokejistů s Kanadou. Soupeři o nic nejde, ten už má první místo ve skupině jisté a my jsme ve hře o to druhé. I o tom teď bude mluvit moje kolegyně Renata Kuková. Renato, ahoj, zdravíme tě. Haló, haló, slyšíme se?
2: Krásný podvečer, tak teď už slyším.
0: Super.
2: Chvíli jsem neslyšela, ale vím, že si ty nejdůležitější informace řekl tady.
0: Ano.
2: To, že Kanadě o nic nejdáme, hrajeme o to druhé místo. Je to pravda, o mnohem rozhodly dnešní odpolední zápasy, třeba o tom, že Slováci do čtvrtfinále nakonec nepostoupili, Švédové ano. A taky už je jisté, že pořád můžeme být ve skupině druzí, o což nám jde, a mít tedy hratelnějšího soupeře ve čtvrtfinále. Tím by bylo Lotyšsko, to se taky rozhodlo dnes odpoledne. Co se ale musí stát? Musíme porazit každopádně Kanadu, navíc v základní hrací době. Žádné prodloužení ani nájezdy, prostě když zápas vyhrajeme po 60 minutách, ve čtvrtek se o semifinále popereme s Lotyšskem, naopak jakákoliv ztráta bodů s Kanadou nám přihraje Finy nebo Švýcary, tak teď už nezbývá, než si přát, ať se stane zázrak, no?
0: Ano, ano, spekulovalo se o tom, kdo dneska bude proti Kanadě chytat. Už jsi viděla soupisku, prosím tě?
2: Viděla a chytat bude stejně jako včera Dominik Pavlát, protože Josef Kořenář stále není zdravotně v pořádku. Samozřejmě spekuluje se o tom, že si za to mohl ten puk, který ho trefil do klíční kosti nebo do té oblasti v utkání se Slovenskem. Jinak trenéři zase trochu zamíchali i sestavou, tak uvidíme, jestli to tentokrát nějaký ten efekt přinese. Jinak Kanada, jak si říkal, má první místo jisté bez ohledu na výsledek s námi, ale taky už ví, s kým se utká. Ve čtvrtfinále čekají Spojené státy, takže to bude veliký zámořský souboj, ale ten nejdůležitější souboj pro nás bude dnes večer ve 20:20, tak doufáme, že aspoň tím hubeným 1-0 tu Kanadu, kdyby jsme dali.
0: No tak snad by je mohla ta myšlenka na to, že budou hrát se Spojenými státy, rozhodit, jenom tak jako v hlavě, víš, třeba trošku.
2: No, tak nevím, jestli zrovna Kanada je tým, který se nechá
0: dobře
2: rozhodit.
0: Tak ještě se říká,
2: jsou na pohodu.
0: No, ještě se taky tak říká, že jestli jako včera měli velký mejdan, že to dneska nebude nic moc, víš, ale tak nevíme pořád, no.
2: Cashby. To bych si přesně přála.
0: Říkáme si,
2: no,
0: ano.
2: Přesně tak, ať vyhraje ten lepší, jak jsou to Češi.
0: Klíčový čas, 20:15, začínáme. Renata Kuková, děkujeme, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. Kurs na vítězství Česka je nyní 5,25:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství IHF v ledním hokeji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls, hezký dobrý večer, za malou chvíli pokračujeme, budou olympici, je to tvá vina. Vydáme se taky na silnice, omezený provoz je teď na devítce od České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Tupadly. Budeme mít detailnější informace už za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Na pódiu miliony fanoušků, éteru snad miliony posluchačů. Igor Tymko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nabízíme i takhle večer nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár, Global Assistance.
4: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Na devítce od České Lípy na Mělník mezi Medonosy a Tupadly probíhají opravy. Projíždí se tam kyvadlově a tvoří se v obou směrech kolony. Na cestě mezi Německem a Chebem u Hazlova došlo k dopravní nehodě motorkáře a místo je průjezdné kyvadlově. Na místě jsou aktuálně záchranné složky. A na D35 se na 258,5 kilometru z Mohelnice na Olomouc policisté došetřují v pravém pruhu nehodu osobního vozidla s nákladním. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kudy vede vaše cesta k zápasu Česko s Kanadou? To nám dejte vědět. Jezděte opatrně přes žlutou mobilní aplikaci. Informujte nás kdykoliv, to jenom půjde. A jak to jede nebo nejede, dobré, horší zprávy, všechno sneseme právě tam. Žlutá mobilní aplikace, stahujte zdarma.

0: Radio Impuls, krásný večer. S 20. hodinou dorazí už jenom česká a slovenská muzika až do 5. raní. Jaké budou zítra teploty a počasí? Jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, východ Moravy. Tam bude sem tam nějaká přehánka, ale teploty okolo 31 stupňů půjdou do celé republiky. Jih Moravy dokonce bude mít 33.
1: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
2: Jo? Po ránu, mokrý hadr na tlamu. Tak v tomhle
3: tomu duchu. To uděláme dneska Honzovi.
1: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
2: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
3: Tak jdeme.
1: Kdo komu přelepí pusu?
4: Halo, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára zasmíří
6: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Čeští hokejisté zkusí znovu zaskočit favorita. Dominik Ferry jde na svobodu. Fotbalový Baník ukázal svou převahu. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na hokej.
7: Čeští hokejisté jdou na favorita. Vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku završí už za 20 minut soubojem s Kanadou. Svěřenci kouče Radima Rulíka včera zaváhali proti Norsku, se kterým prohráli 1-4. Naproti tomu Kanada je už jistým vítězem skupiny ve Friburgu. Dominik Ferry půjde na svobodu. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl jeho žádosti a podmíněně ho propustil z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Bývalý politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Soudní rozhodnutí odpovídá společnému návrhu žalobce i obhajoby. Proti propuštění se naopak postavil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle kterého mají dotčené ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice u soudu řekla, že Ferryho osobnost je vyrovnaná, má stabilní sociální zázemí. A jeho další pobyt za mřížemi nedoporučila, protože není pro společnost nebezpečný. Sám Ferry v závěrečné řeči deklaroval, že po propuštění hodlá vést řádný život a chce přes zmocněnkyni hledat způsob, jak obavy žen zmírnit. Průměrná délka života ve Spojených státech vyšplhala na rekordních 79 let. Podle statistik a médií za nečekaným úspěchem stojí prudký úbytek předávkování drogami i zásadní pokles kriminality. Spojené státy v délce života ale stále zaostávají za Evropou.
9: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Fotbalová Ostrava si s Táborskem nakonec poradila 3-0. Veškeré podrobnosti z úvodního barážového zápasu o udržení v první fotbalové lize má pro nás připravené náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
10: Hezký večer. No tak kdyby Táborsko vedlo po první poločase 2-2, vůbec by se nikdo nedivil. Gólman Jedlička, Baníku tedy Jedlička, totiž zátračnými zákroky vychytal 2x v tutovkách jeho Čecha Matějku. Baníkovci se dostali do trvalé převahy až ve druhé půli, což jim vyneslo luxusní náskok do odvety po gólech Fridricha, Havrana a Bouly. A to ještě Jurečka a Siňavský své šance zahodili. A tak Baník Ostrava v prvním barážovém utkání porazil Táborsko 3-0. Standa Sigmund, Radio Impuls.
7: Čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Osakaová dostála své pověsti. Je známá nejen jako hvězdná tenistka, ale také co by vášnivá milovnice módy. A svou lásku k výrazným módním kreacím ukázala i na grandslamovém Roland Garros. Japonská tenistka zaujala oblečením, které podle ní inspirovala pařížská dominanta, tedy Eiffelova věž. Osakaová dorazila na kurt k utkání s Němkou Siegemundovou v černé sukni až na zem a černém zdobeném živůtku. Poté slavnostní oblečení sundala a odhalila zlaté flitrované šaty, ve kterých utkání vyhrála.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
11: Radio Impuls. Radio. Vzal si 2 litry.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

zdařilost, plnou nádrž pásy přikrutu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
2: Budeme sledovat její další kondici. Je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit jít do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
1: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Pacientům v Plzni pomáhají v rehabilitaci roboti. Fakultní nemocnice otevřela nové centrum, které urychlí návrat hybnosti. Pracuje hlavně s lidmi po vážných úrazech, mozkové příhodě a dalších onemocněních.
3: Dominantou centra za desítky milionů korun je robotický systém Lokomat. Využívá kombinaci ortéz, běžeckého pásu i odlehčení hmotnosti a připraví individuální trénink chůze současně s hrami na obrazovce. Zdravotníci pak ubírají vodící sílu a pacient začne víc spolupracovat. Robotické ortézy dokážou jít od úplné pasivity u lidí, kteří mají nohy ochrnuté. Další přístroje umožňují procvičovat rovnováhu, hybnost rukou nebo jemnou motoriku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Čeští hokejisté nastoupili proti Kanadě z Ostra. S favoritem turnaje hrají poslední duel základní části světového šampionátu ve Švýcarsku. V závěru první třetiny svěřenci kouče Radima Rulíka nad Kanadou vedou 1-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. V Nigérii zemřel fotbalista Českých Budějovic Viktor Udoh. Zprávu o úmrtí 21-letého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti. V této sezóně hráč nastupoval za jeho rezervu. Příčina fotbalistovy smrti zatím není známá. Zítřek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Naměříme většinou mezi 26 a 31 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

zmizela, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: srdce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
0: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
1: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínáme horkou aktualitou. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal dnes večer v Eurojackpotu 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord z roku 2015 byl skoro o 0,5 miliardy nižší. Čeští hokejisté drží náskok před favoritem. S Kanadou hrají poslední duel základní části světového šampionátu ve Švýcarsku. V závěru první třetiny svěřenci kouče Radima Rulíka nad Kanadou vedli 1-0. Teď máme po druhé třetině a naši vedou 2-1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před kuřecími řízky z bakterií salmonely. Závadnou vakuovanou drůbež od rumunského výrobce objevili inspektoři v supermarketu Bila v Jenočanech. Zasažená šarže měla doporučené datum spotřeby do 9. dubna letošního roku. Ačkoliv maso na pultech obchodů už dávno není, lidé ho mohou mít stále doma v mrazáku. Potravinářská inspekce proto důrazně varuje spotřebitele před jakoukoliv konzumací tohoto nebezpečného výrobku. Zmrazení totiž nemá na přítomnost bakterií vliv a hrozí riziko těžkých střevních potíží nebo horeček. O případu napsali Novinky.cz. V Evropě bude dál horko. Nad kontinentem se totiž hromadí vyhřátý vzduch. Server iDnes.cz poukázal na to, že příčinou je takzvaná tepelná kupole. Tento jev zaujal našeho reportéra Tomáše Kabáta, který se proto pokusil zjistit o něm víc.
3: Tepelná kupole funguje jako poklice, stlačuje vzduch pod sebou a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň zamezuje proudění a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem. Meteoroložka Dagmar Honsová tvrdí, že i v Česku kvůli tomu budou teploty nad 30.
4: Je to dáno tím, že se budeme nacházet v tu chvíli v oblasti vysokého tlaku vzduchu. Společně k nám bude proudit původem tropický vzduch a v kombinaci s radiačním ohříváním zemského povrchu, tak nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat vysoko přes 30 stupňů Celsia.
3: Tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu.
4: Kolikrát to může být vlna veder spojená s týdnem, s dvěmi nebo dokonce i se třemi týdny. A jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
3: Ta zítřejší bude ale slabá a pokličku neodklopí.
4: Ona přinese mírné ochlazení, nicméně málo oblačnosti i málo srážek.
3: Nadprůměrné teploty zřejmě vydrží až do medarda. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peskovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
5: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládly dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Radio Impuls, Slovácko.
2: Zítra budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. To byly zprávy, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Sněmovna potěší řadu živnostníků. Podařilo se jí totiž přehlasovat Senát a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadků příjmů důchodového systému, ale také to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Pro zákon hlasovalo nakonec 118 poslanců. Pro přehlasování Senátu bylo nutných nejméně 101 hlasů. K vládní koalici se přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček řekl, že v současné době je vhodné takový krok udělat. Zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Čeští hokejisté byli i přes vyrovnané šance na favorita krátcí. V posledním duelu základní části světového šampionátu ve Švýcarsku nejprve po první třetině nad Kanadou vedli 1-0, po druhé stále drželi vedení, tentokrát 2-1. Až v posledním dějství se jim naděje na výhru začala sypat. Nakonec Kanaďanům naši podlehli 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. Anketa Statečné psí srdce už po 16. ocenila čtyřnohé pomocníky. V 5 kategoriích zazněly příběhy záchrany životů i dlouhodobé pomoci lidem v náročných situacích. Ocenění získali jak amatérští, tak také profesionální záchranářští a policejní psi. Psovodka Kateřina Šustrová Rádiu Impuls řekla, že obzvlášť psí čich je při vyhledávacích pracích policistům velmi užitečný.
3: Pejsek sám propátrává terén, je to naučený postup výcviku. Pokud pak osobu nalezne, tak začne značit většinou štěkáním, takže i pro toho psovoda je to jasný signál, že má osobu, že nalezl, a pak už pokračuje další věci jako první pomoc nebo nějaká psychologická pomoc tomu nalezenému.
2: Právě policejní pes Kateřiny Šustrové takto vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Díky rychlému nálezu mu zachránili život. Slovenské školy mají málo žáků. Některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
4: Keďže současný systém je neudržatelný, školy sa spoja do väčších celkov. Z malých obcí sa presunú do väčších spádových, tzv. Strediskových obcí, tak aby sa zachovala či zvýšila kvalita vzdelávania. Hovorí sa o optimalizácii, ale i nastavení nových pravidiel financovania, ktoré má byť efektívnejšie. Viacero menších škôl sa bude spájať, aby fungovali ako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báoko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Francouzská turistka si při cestě ze Sardinie přibalila něco navíc. Konkrétně to bylo zhruba 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí. V nejbližších dnech se nález vrátí na pláž. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun. Píše to agentura AP s odkazem na italské celní úřady. Odnášení písku, oblázků a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017. Úřady připomínají, že i když se může zdát odnášení přírodních suvenýrů neškodné, tak pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je ve skutečnosti smrtelné. V létě u nejznámějších pláží proto zpřísňují kontroly. Zítřejší slunečnou oblohu doplní přechodně od severu mraky, hlavně na východ Moravy a Slezska, a na jih Čech mohou doručit přehánky nebo bouřky. Naměříme od 24 stupňů na severu Čech po 33 na jihu Moravy. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česku teploty znovu ukázaly, co umí. Rekordy padají už čtvrtým dnem po sobě. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst. Celkem u nás dlouhodobě měří 171. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně. Podle Facebooku Českého hydrometeorologického ústavu včera nové rekordy zapsali měřicí stanice skoro ve všech krajích. Mimo zůstala jen Praha a Pardubický kraj. Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši třetí místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
5: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
4: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
6: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro 3 a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volnotu mají ještě v druhé polovině srpna. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
4: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. Rok a půl starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení, vytvářejí nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do druhého kola grandslamového Roland Garros postoupili další 2 čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Sněmovna jde naproti živnostníkům. Podařilo se jí přehlasovat veto Senátu a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému, ale i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. K vládní koalici se při hlasování přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Předseda sněmovny Tomio Okamura zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně. Někdo z Česka se dnes probouzí jako mimořádný šťastlivec. Večer totiž padla výhra v loterii, která je pro Česko rekordní. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord byl 11 let starý a nižší skoro o 0,5 miliardy. Mluvčí loterijní společnosti Allwyn pro agenturu ČTK upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá skoro 437 milionů korun. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
2: Budeme sledovat její další kondici. Je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
1: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peckovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
3: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládli dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Radio Impuls, Slovácko.
1: Čeští hokejisté znají soupeře pro čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku. V Curychu se ve čtvrtek postaví tváří v tvář Finsku. Na Čechy připadá odpolední čas duelu v 16:20. Rozpis zápasů zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze. V základní skupině tehdy vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů. Finové 18. V závěrečném duelu základní skupiny večer naši podlehli favorizované Kanadě 2-3. Výhru jí ale nedali bez boje. Po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka dokonce svěřenci trenéra Radima Rulíka vedli 2-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

stromy, kolik je let.

0: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
1: Jo. Po ránu, mokrý hadr na tlamu. Tak v tomhle
2: tomu duchu. To udělám dneska Honzovi.
0: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
1: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
2: Tak jdeme.
0: Kdo komu přelepí pusu?
3: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: V Česku teploty znovu ukázaly, co umí. Rekordy padají už 4. dnem po sobě. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst. Celkem u nás dlouhodobě měří 171. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně. Podle Facebooku Českého hydrometeorologického ústavu včera nové rekordy zapsali měřicí stanice skoro ve všech krajích. Mimo zůstala jen Praha a Pardubický kraj. Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši 3. místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
7: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil